Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostla na Liberecku, vystudovala pedagogickou fakultu a posléze konzervatoř. Upozornila na sebe v seriálech Ošklivka Katka, Vyprávěj nebo filmem Tacho. Etablovala se také jako zpěvačka s hity jako Láska v housce či Dál za obzor. Nejen o hudbě bude už za chvíli mluvit Olga Lounová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes dorazila zpěvačka Olga Lounová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A já se hned z čerstva zeptám na vlastně největší novinku, kterou teď připravujete, a to je druhý sraz optimistů, který bude v listopadu. A já si vlastně celou dobu říkám, jako kde ty optimisty v té dnešní tak trošku škarohlícké době berete.
2: Wow, no já to, právě to je ta moje mise. V Čechách ten optimismus prostě rozšířit, jo, protože my jsme fakt jako nastavený možná počasí, možná tím, že jsme uprostřed Evropy, jako na tu trochu negativno-satirickou povahu, trošku pesimistickou prostě řekněme si, ale ono s tím optimismem se fakt líp žije. Takže já už jako za ty roky, co prostě ta písnička, co já jak funguji jako optimista, tak jsem si tak jako už ty svoje optimisty zatím pozbírala a zároveň se snažím prostě, ať vezmou sebou nějaký další, který pokusíme se jako změnit na ty optimisty, no, je to tak.
1: Tak nás zkuste teď nalákat na ten sraz, co tam všechno bude.
2: Tak samozřejmě hlavně hodně oddechového času, kterýho je málo. A já vždycky ty koncerty mám tak trochu divadelně stvárněný, nebo jako taková ta show, ale je tam vždycky hlubší přesah, takže každá ta písnička má nějaký vizuál, prostě obrovskou letku. Tentokrát, protože už nejsem těhotná, protože ten minulý sraz optimistů jsem byla fakt jako v 8. měsíci těhotenství a nemohla jsem se tak vyřádit zase vizuálně. A teď teda budu lítat po té hale, ale vždycky já se snažím mít tu show a zároveň chci, aby tam byl jako ta message, jak se říká, to poselství nebo nějaká jako ne podprahová věc, ale spíš takový, že uvědomění si něčeho, ať je to třeba písnička Memento Mori, že nikdo nevíme, jak dlouho tady budem, ale prostě ať si člověk každou tu minutu na tom světě a v tom životě užívá. Takže vždycky každá ta píseň má takovou nějakou jako malou zprávu, no. A to si myslím, že člověka tak jako během těch necelých 2 hodinek jako naladí na tu optimistickou notu, že pak z toho fakt jako může čerpat měsíc, dva. Je to v listopadu, tak řekněme do ledna bych řekla, že to třeba bude fungovat.
1: A jaké další rozdíly, kromě toho, že teď tady budete moc víc poletovat po tom jevišti, budou oproti té jedničce, proti tomu prvnímu srazu optimistů? Budou jiné písně, nové písně, co tam chystáte?
2: Ne, tak určitě právě je tam takový speciální přístroj, se kterým budu moc lítat úplně po celý hale, nejenom po tom pódiu, takže tak určitě to bude taková jako zajímavá věc. Víc choreografií, jiný písničky tam, to když bylo kolem Vánoc, takže jsme tam měli i jako Vánoc. Set. To tentokrát nebude, že nebude to tak laděný do těch Vánoc, ale takového toho oddechového. Bude to víc jako nabitý tím trošku i legrací a optimismem. Budou trošku jiný hosté a zároveň jiný kostýmy. Prostě bude to jako trošku o level ještě vyšší, bych řekla, posunutější, protože jsme byli limitovaný jako tím těhotenstvím a já jsem nemohla úplně vydat ten výkon, co se týče jako fyzického, akrobatického a tak. Takže to bude určitě nový, no.
1: A všechno to bude tedy 5. listopadu.
2: Je to tak, no už se to blíží jako za měsíc a půl. No. Musím říct, že mě to až děsí, jak rychle to uteklo. Že si fakt jako pamatuju s tím velkým břichem, jak stojím před tím prvním koncertem a tam hnedka na té první scéně, která teda zůstává, protože to je hrozně epický, akorát tam budou jako jiný ještě věci, tak já tam jdu po takových schodech nahoru, tak si úplně pamatuju, jo, jak jsem se mi rozklepaly ty nohy, protože jsem měla ty podpatky a už tam byly ty lidi a najednou jsem se úplně říkala, ježišmarja, snad nespadnu opravdu z těch schodů s tím jménem. To byl takový jakože první moment, a pak už se to rozjelo a člověk, jako my jsme to měli všechno zabezpečený, ale je to takový, že vám tam na chviličku ten adrenalin jako nakreslí různý obrázky a to prostě bylo před, řekněme, skoro rokem, že jo, protože to bylo 5. prosince a teď už to miminko jako leze a za chvilku se začne stoupat k nábytku, takže to je neuvěřitelné.
1: Nastane ta nejzábavnější v úvozovkách v rodičovství, kdy běháte za dětskem, aby vám nespadlo.
2: No, ale já to teda miluju. Mě tahle fáze hrozně baví, jako hlavně ten rychlej pokrok, že to leží, začne se otáčet a najednou během 2-3 dnů, že se začne jako zvedat a už šupajdí. To je nádherný.
1: Říká Olga Lounová.

0: až na dřeň.
1: Olga Lounová před chvílí řekla takovou jednu větičku. Od té doby, co jsem optimistkou a jak se to jako stane, to si člověk řekne tak. A teď je ze mě optimista.
2: Ježíš, ale ne, jo, to je takový pomalej proces. No. Já jsem hodně studovala různých koučů světových i českých a tak nějak jsem jako ty filozofie od malička do sebe vstřebávala a vždycky mi jako dítěti fungovalo, když mi nebylo dobře, tak se tak jako třeba začít si zpívat nebo poskakovat. A nějak jsem zjistila, že i když člověku je ouvej, tak dokáže tu mysl přenastavit myšlenkou anebo pohybem.
1: Na to jste si přišla jakoby sama, no, nebo třeba jako rodiče dítě vás nějak naváděli? Nebo?
2: Tak tačka je takový srandičkář, že on pořád srandičkuje, takže to si myslím, že je základ. A pak právě tady v tom životě jsem třeba si tak jako vzpomněla na to dětství během těch různých přednášek a různých jako kurzů, který jsem procházela, tak jsem i jako hereckých kurzů třeba, jo, tak Bernard Hiller v Americe, on jako říká, že jenom v postavení se měníte z pesimisty na optimistu. To znamená, že jakmile fakt jako roztáhnete ramena a vyprsíte se takzvaně, nebo dětem se tady třeba maluje srdíčko, že jo, nebo sluníčko, že tady odsaď mají zářit, tak najednou se vám jako změní absolutně emoce, možná vnitřní. A on tak hezky ukazoval, že jako když vám teď zavolám a řeknu vám, že vám umřel pejsek, tak vám za vteřinu změním emoci na úplně jakoby opravdu strašně negativní emoce. A když vám zavolám, že jste vyhrála $1,000,000, tak vám za vteřinu změním tu emoci opravdu do jako absolutní euforie. Což jako podle něj je důkaz, že myšlenka tvoří tu emoci, kterou v sobě máte, a state of mind, to znamená, že stav mysli. Já jsem se tak nějak do sebe začala tohle všímat, jo? Že člověk jako jede, teď prostě začne hroutit do sebe, něco se mu stane, ztratíte klíče nebo peněženku zapomenete někde, tak prostě začnete se hroutit, teď začnou ty negativní myšlenky a už se utápíte a už se vám chce brečet, protože si vzpomenete, že před 4 měsíci jste, já nevím, přišla o práci svých snů, protože zrovna to nevyšlo. Jo, a teď si najednou uvědomíte, sakra, co děláš, jako když jedeš na skvělý koncert nebo jedete někam a teď když vlastně to je dobrý. Jenom ta myšlenka, ta blbá peněženka a už se hroutíte, jo, už se prostě to tělo hroutí a je vám zle a začnou se vám dít i špatné věci podle mě. Já se to tak jako nějak z toho všímám.
1: Že se člověk jakoby přivolá tím, že v sobě drží tu negaci.
2: A nebo vlastně i na konci dne si pak všímá těch špatných věcí, ale jakmile si jako řeknete ne, ne, ne, prostě narovnej se, což třeba říkali Václav Havel, že vlastně přežil ten lágr jenom díky tomu, že tomu stál jako čelem, jo, když stáli prostě na tom nádvoří a bylo prostě -5 a oni tam byli jako jenom v těch tílkách, tak říkal, že přežil jenom díky tomu, že prostě dejchal a stál tomu čelem. A i u chlapů se říká, že když se narovnají, tak okamžitě asi za 15 vteřin jim to vyplaví kus testosteronu. Takže já vím, že jsem toho řekla už teď strašně moc, ale to jsou všechno ty malé krůčky k tomu, jak se stát optimistou. Takže všímat si pozitivních věcí, narovnat se, uvědomit si, že nejste bez noha, prostě být vděčný za to všechno, co se děje hezkýho kolem. A postupně si ta mysl na to zvykne a začne se v tom životě prostě hlavně radovat. To myslím si, že je nejlepší návod na to být optimista. A nebo si pustit píseň Jsem optimista.
1: Pak to hned naskočí.
2: A pak to naskočí, ale opravdu, jako mě to teda funguje i mě osobně. Takže naskočí to a aspoň během té písně se člověk přeladí.
1: Mimochodem, co právě ta hudba jako pomáhala vám i v té práci se sebou, právě ta hudba, že jste si třeba i některé špatné myšlenky nebo zážitky mohla odložit do nějaké písně a zbavit se jich?
2: Ne, určitě, to jo, ten přetlak je tvůrčí. To znamená, že já jako když, samozřejmě nějaký lásky ztracený a takový to znáte, tak se člověk zamiluje, tak to samozřejmě vždycky je v těch písních. Člověk se v tom jako vyplaví, protože nějakým způsobem to asi jako vypustí. Někdo píše deník, někdo píše písničku, někdo to potřebuje říct kamarádce, aby to prostě ze sebe dostal. Takže jo, určitě, ale já tvořím i jako v pozitivním naladění, což jako moc lidí nemá. Že hodně umělců fakt jako tvoří jenom, když má nějaký ty dramata kolem sebe a někdy si je i jako hledají. Ale já to mám víc, že tvořím jako většinou, když mám spíš čas, nebo mám na to prostor, nebo mám prostor samoty nějaký, tak v tu chvíli jako tvořím. A může být pozitivní nebo i v negativní náladě, nebo v něčem smutným. Ale pomáhá to určitě na nějaký ty rozchody a tak, tak to pomáhá hrozně.
0: Poznej Vltavu je zpět. druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Máte nějaké právě třeba písně nebo texty, do kterých jste vepsala nějaké své bolení, ale nechala jste si je pro sebe někde v tom šuplíku? A to prostě není pro ty lidi venku.
2: No určitě. Já myslím, že to je nejtěžší pro umělce vypustit, být jako zranitelný, to znamená vypustit ty největší bolístka. Takže já, když jsem začínala psát třeba ve 13 nějaký básničky, tak mi trvalo až do 27 let, než jsem jako začala skládat svoje písničky a nahrávat a ukazovat. Protože předtím jsem měla kapely a to skládali kluci. A já jsem si pořád psala ty básničky, i jako jsem si nahrávala nějaký ty nahrávky, ale nebyla jsem schopná to vůbec jako dát ven. Prostě jsem mi to připadalo tak asi bolavý a já jsem se připadala tak zranitelná, že jsem jako raději zpívala ty písně od jiných lidí a pak jsem si tam jako ty svoje emoce promítala, což taky jde, jo? Jako když je někdo dobrý interpret, tak tu píseň interpretuje s tou svojí emocí a přenese tu emoci, kterou chce. Mě to trvalo a myslím si, že jich celkem dost zůstalo v tom šuplíku tenkrát v té době, tak už se tolik jako nebojím, neskrývám. Naopak se mi líbí, že se naladím na něčí podobnou vlnu a ten člověk se se mnou může jako stotožnit a taky pomocí té mojí písně vypláchnout prostě tu emoci. Takže určitě, když mi bylo méně než 27, tak tam jich je spoustu v šuplíku.
1: Je potřeba mít stanovenou tu hranici, aby se člověk jakoby neodkryl až moc, aby mu potom třeba nemohl někdo ublížit tím, že opravdu se odkryl úplně ze všeho.
2: Je pravda, že vlastně lidi fascinuje hlavně ten, kdo se dokáže odkrýt tak hodně, že by mu mohli ublížit, protože to je jakoby to, co vlastně lidi obdivují na umělcích, ať je to na pódiu, v kině nebo v hudbě. A takový ty provokatéři, ty drzí umělci, lidi fakt fascinují, protože být provokatér je, že opravdu jste jako terč. Prostě se nastavíte na terč. Já nevím, u nás provokatéři Agáta Hanichová nebo Dan Landa, to jsou prostě jako lidi, kteří jsou ochotní opravdu to říct a vědí, že dostanou jako spršku určité skupiny lidí, že opravdu ty šipky do nich jako tam naskáčou a nebojí se toho. A lidi to fascinuje. A pak jsou lidi, kteří tak jako jenom v jinotajích odhalují to své nitro. To si myslím, že je třeba pan Nohavica, jo, který vždycky skládal v těch jinotajích a to já třeba obdivuju, to se mi jako líbí. Že vlastně tam taky asi odhaluje tu duši, ale ne tak napřímo, jo, nebo nenastavuje to, ten terč. A lidi to, já myslím, vycítí i tak, že je to pravda, že tam nějaký kus té pravdy, nebo pan Nedvěd, že jo, si myslím, že hodně zpíval o těch láskách, který prožíval a ti lidi to jako vycítili, že je to pravda.
1: Jak to máte vy? Máte v sobě nějakou opravdu vnitřní hranici, kterou jste si stanovila, že tam už ne? Tohle ještě ano.
2: Wow, asi ne vědomě, jako možná podvědomě je to možný. Já mám bohužel hrozně aktivní mysl, která je jakoby všechno a nic. Jako já nevím, jak to říct. Já prostě miluji například různorodou hudbu. Jo? Nejsem jako absolutně hudební rasista. Může se mi líbit polka, nějaká lidová hudba, prostě opravdu jako Roll All The Barrels, jo? Škoda lásky prostě. Nebo se mi může líbit úplně nejvíc klasická hudba, nějaký Dvořák, Beethoven. A mezi tím metal, může to být cokoliv. Mm-hmm. Takže u mě je to jako komplikované v tom, že já jako si myslím, že jsem víc osobností v sobě, to znamená, že nepotřebuju nějakou zakrývat. Ale jako myslím si, že jsem tak matoucí pro lidi někdy, že oni jako nevědí, jestli odkrývám samu sebe, tím pádem se nemusím toho tolik bát a tím pádem jsem otevřenější asi než někteří jiní. Vědomě si nestavuju hranice, snažím se být naopak otevřená a jako upřímná otvírat témata, otvírat tabu věci, jako právě jsou porody, kojení, těhotenství, takový ty věci, o kterých se jako úplně nemluví veřejně, je to spíš takový jako v určitých skupinkách možná otevřené, ale na té veřejné lince je to pořád ještě trošku tabu.
1: Říká mimo jiné zpěvačka Olga Lounová.

0: až na dřeň.
1: Začínala s hudbou už dávno, pradávno ve svém dětství a mě by docela zajímalo, jak se proměnil ten váš vztah k té hudbě a to, co od ní vlastně čekáte a to, co vám dává.
2: Ne, je to pořád to samé. Tam jediné, co vás může limitovat, je to očekávání někoho, že už jste složili tu písničku Jsem optimista nebo písničku Protože to nevzdám a potom vlastně od vás očekávají, že to bude další hit a bude to zase stejně dobrý třeba, jo? A zároveň vy sama od sebe očekáváte, že to bude mít třeba stejný úspěch, to znamená, že 50 milionů shlídnutí a to je jako cesta trošku do pekla. Takže jinak pro mě ta hudba je pořád to stejný, jenom jí možná držím občas víc v šuplíku, protože právě na sebe nechci tady to nechávat jako působit. A myslím si, že je to opravdu jako s tím spojený, s tím, že jsem trošku perfekcionalista a zároveň si nechcete jako kazit, když tu práci už máte za sebou tak jako dlouhou a u mě to bylo opravdu jako dlouhá cesta. Někoho jako vůbec ne přesvědčit, ale najít si ty svoje lidi, kteří mě pochopí, tak jako je nechci zklamat. Protože já, jak jsem říkala, já jsem jako takový člověk, který hodně rád experimentuje, je takový různorodý. A prostě když už někdo od vás má rád takový pop rock, a tak pak najednou udělat jako country a pak zase taneční věc, je šokující.
1: Už by to byl risk z vašeho pohledu.
2: No, já to právě ale bohužel riskuju a dělám, jo. Takže vlastně teď mám třeba v šuplíku jako tu anglickou desku, kterou jsem udělala v Los Angeles. A vím, že v Čechách ta angličtina není úplně jako, lidi to prostě nemají v Čechách rádi. Tím, jak úplně nerozumí, tak se na to nemůžou tak navázat. Takže jako jo, vydáte to a lidi se to pustí, ale vlastně jako nechápou tu myšlenku vevnitř, pokud nejsou top angličtináři a neprahnou potom si to přeložit, jo. Takže to pak nemá ty dosahy. Takže já samozřejmě třeba tohle to jsem jako už několikrát chtěla vydat a zase jsem to neudělala, mezi tím jsem zase vydala tu českou písničku, protože jsem si tak jako říkala, že vlastně nechci si zklamat ty svoje milovaný optimisty tím, že budou muset jako překládat někde v překladači písničku nebo se zabývat tím, že třeba úplně nerozumí tomu, co tam zpívám.
1: To je možná takové věčné dilema toho zpěváka, umělce, jestli dát jenom na sebe, anebo už brát ohledy na ty své diváky.
2: Je to tak, no. Já jsem bohužel v tom, protože já mám ráda, když lidi jsou šťastní kolem mě, takže působí to zvláštně, ale já prostě miluju jako ty diváky, co se se mnou můžou zaspívat a teď jakoby fakt jako jim to bolístko může nějak jako usnadnit, jo, protože spousta lidí má optimistu jako budík, zvonění, nebo mi třeba říkají, že jim to pomáhalo v těch těžkých okamžicích, protože to nevzdám taky, jo, že jako přešly nemoce díky tomu a memento mori. A teď najednou jim tam dáte písničku Good Day v angličtině a jako jo, dobrý, asi si umějí přeložit Good Day, že jo, ale už se jako nenavážou na tu emoci, už se to jako nenaučí, nemůžou se se mnou zaspívat, takže je to takový pro mě jako dilematický, ale vypouštím to, prostě pomaličko to tam jako vždycky pustím mezi ty český, protože jsem ten umělec, no, je to tak, a jako jsem i ten umělec, který jako chce i vydat ty věci, které se líbí třeba i jenom jemu, jenom je to takový, no, tím, že jsem jako vnímavá, vnímám to publikum na těch koncertech, tak je to, nechci být bezohledná, no, nechci to být jenom jako, jo, mně se to líbí, tak teď si trhněte a teď tady čekáte 10 písniček, který znáte a já vám tady zahraju 8 neznámých v angličtině a dvě ty vaše, na který čekáte, tak nejsem prostě tak bezohledná, jsem prostě vnímavý zpěvák, který mu na tom záleží, no, mám prostě lidi ráda, dělám to pro ně víc než pro sebe a nějak je to takový prostě moje gro se věnovat pak třeba i po koncertě divákům a strávit s nimi ty chvíle a nějak komunikovat o těch skladbách.
1: Změnilo se tohleto vaše navázání na tu publikum po tom, co jste maminkou, kdy jste musela to své srdce přeci jenom trošku rozdělit?
2: Ne, nezměnilo. Já samozřejmě vždycky, když mám po koncertě a během koncertu říkám, že se budu třeba fotit, tak říkám, že ale mám tam miminko, pokud budu potřeba nakojit, tak má přednost, ale počkejte, já pak slibuju, že přijdu a přijdu. Což většinou to miminko, když nakojíte, tak ono vydrží jako pár hodinek nakojený, takže to není potřeba, ale jako stalo se, že jsem musela odběhnout z toho podepisování. Z koncertu jsem teda ještě neodbíhala, vždycky jsme to nějak zvládli, což je dobrý. Mám skvělý rodiče a i partnera, takže to jako by šlo, ale to srdce si myslím, že tak velký, že dokáže obejmout nekonečné množství lidí.
3: Scrollujete? Jen si klidně scrollujte, ale občas mrkněte na náš profil na Instagramu.

0: až na dřeň.
1: Zrovna nedávno mi jedna velmi známá a úspěšná zpěvačka říkala, že po tom, co se stala maminkou, tak se hodně změnilo její prožívání těch písniček, že jí to pomohlo v těch emocích, v tom, aby se do toho třeba líp položila. Změnilo se tohleto u vás?
2: Jako určitě se víc dojímám. Jako rozhodně asi tak samozřejmě, když zpívám Memento Mori, tak je to přesně ta píseň, že tady chci být co nejdýl pro ty děti. Že opravdu jako si každý vteřiny s nima chci užít. Je to určitě tam ten přesah, to je jako to mateřství, je obrovská změna v tom, že nic jiného nemá tak velký smysl, to je jasný. A rozhodně to všem maminkám přeju, aby si prostě to fakt mohli užívat, to mateřství. Já jsem takový propagátor toho, jako být co nejvíc s těma dětma. Oni prostě rádi vás uvidí při té práci, jo, jako klidně v nosítku, nebo prostě si je vzít sebou. Hodně lidí je, jako si myslí, že je musí odložit a ty děti jako mají být jenom v tom dětském světě. Opak je pravdou, což se jako zjišťuje teď v posledních studiích, že v nějakých těch 50. 60. letech se začalo propagovat to odkládání dětí. A to si myslím, že fakt teď už je ta změna velká, že už se všichni uvědomují, že ani jako ta školka nemusí být jako každý den. U nás ve školce třeba říkají, my upřednostňujeme i to, když s těma dětma jedete někam třeba do zahraničí, tak je to pro ně víc, než jako být tady v té školce, protože ta školka je o tom, že jste mezi dětma, ty děti prostě mají tu nervovou soustavu ještě nevyvinutou, teď tam překřikují, samozřejmě ta pozornost toho dospělého je na 20 dětí a to dítě jí dostane jednou za 30 minut. A zatímco, když je s váma na dovolený, tak jí dostane prostě, když jí potřebuje, že jo. Takže jo, maminky obdivuju a já, je to zesílený prostě to vnímání těch písniček.
1: Na začátku jsme tady mluvili o tom, jak být tím optimistou a vidět zkrátka to lepší. Měla jste někdy krizi, kdy vám to opravdu, ale opravdu nešlo?
2: Jako jsou věci, které nezměníte ve světě, což jsou zbytečné války. Za mě to je nepochopitelná věc, že někdo prostě pošle vaše mladý syny proti jiným mladým synům se prostě zabít kvůli něčemu, co prostě si určili jejich hlavy. Jako tady je hranice, ty nepůjdeš za tuhle hranici, já nepůjdu za tuhle hranici a když jo, tak tě zabiju, protože prostě příroda ty hranice jako nedala. To jsme si určili my ty hranice. Zároveň je to pro mě i nesmysl, protože jako další generace ty hranice třeba ani mít nebude chtít. Jo. Samozřejmě, když vám jde o vodu, když jde o přežití, tak pak možná pochopím, že se dva prostě porvou, ale když je to jenom jako čára prostě na mapě a teď jako oni bojujou nesmyslně, tak to je pro mě jako v tu chvíli jsem fakt jako pesimista, protože nevím, jak to změnit, nemůžu to změnit a vím, že to nezměním, ale jinak jsem pořád optimista, že se to jako změní v té budoucnosti. Takže to jsou takový ty jako momenty, kdy chvilku ztrácím ty optimistické myšlenky, no. Že si říkám jako jak dlouho ještě vlastně, nebo je to i ta víra, jo, kdy prostě jakoby pořád nechápu, že někdo kvůli víře se dokáže vraždit, taky to je takový jako už tak dlouho trvající problém toho lidstva, že jako malinko ztrácím optimismus, ale pak zase ho najdu a věřím, že se to změní jednou.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Já jsem před chvílí říkala, že nejen zpěvačka, a řekla jsem to záměrně, protože vy těch věcí děláte strašně moc. A jednou z nich v poslední době je také film. Takže moje otázka teď zní, jak to vypadá s vaším vlastně prvním vlastním filmovým počinem?
2: Je to jako můj producentský počin, ale je pravda, že už mám za sebou jako jeden dokumentární film, což se ale týkalo Dakaru, kde jsme natáčeli dokument o tom, jaké to je, když zpěvačka jede na Dakar s 50-letým chlapem, který je vlastně po rakovině. A je to o tom, že jsme si vlastně jakoby oba dva tam měli splnit ten nějaký dětský sen a vlastně jsme chtěli tím motivovat, že všechno je možný v jakýmkoliv věku nebo v jakýmkoliv pohlaví, protože ženská na Dakaru není úplně tak obvyklá věc. Zároveň to ještě šlo o to, že první Dakar teda byl ještě bez dětí, ale druhý Dakar už jsem měla vlastně se svojí dvouletou holčičkou. Takže to byl první filmový počin, ale spíš takový jako dokumentární a tohle to je vlastně filmový kinoformát. To znamená,
1: klasický hraný film.
2: Ano, klasický hraný film.
1: Je to úplně něco jiného.
2: Je to úplně něco jiného, je to filmová komedie, generační, to znamená, je to trochu s přesahem do teenage, protože už tady jako dlouho takový film nebyl, jo, představ si třeba snowboardiáky. Tím, že mám sestru, který je teď 19, ale když jsme natáčeli,
1: začali... Chodící inspirace.
2: Přesně tak. Tak jsem si říkala, že jo, že vlastně ty témata jsou, a natočili jsme komedii filmovou s Tomášem Drdáckým, kameramanem, který opravdu jako tady točil i jako světový film jako kameraman. A zároveň jsme nad sebou dali jako dohlížet F.A. Brabce, který jako pomáhal zase s tou postprodukcí, jako editací a s tím střihem, takže jako by ti zkušení bardové dohlíželi na to, aby ten film byl jako kumštýřsky správně provedený a zároveň jsem tam měla vlastně jakoby mladou spolurežisérku Anetu Kernovou, která je ta mladá generace, miluje jako zároveň experimentální film a zároveň má jako komediální přesah. Studovala vlastně se Štěpánem Kozubem v ročníku. Natočila se prostě výborná komedie. My jsme měli už několik jako promítání pro různé skupinky a opravdu od první minuty se jako smáli, což je absolutní bomba. A máme distributora, který má pod sebou Vyšehrad, Lineu, prostě opravdu jako ty úspěšné české komedie, Bobule, takže si nás vybrali, takže opravdu mám radost a je to pro mě jako absolutní štěstí, protože mě to tak strašně bavilo, že vlastně jakoby už chystáme natáčení pohádky filmový, hudební. Je to pro mě prostě asi vrchol toho všeho, co jsem jako za ten život tvořila, protože vy jako zpěvák vlastně skládáte texty, nebo já osobně skládám texty, hudbu, ale zároveň píšu scénáře na ty klipy a moje klipy měly vždycky příběh, jo. Některý jsem je režírovala, některý ne a vlastně tohle to je jako pro mě větší formát a hrozně mě to baví. Je to pro mě radost prostě dělat film.
1: A mě na vás úplně fascinuje, jak vy si něco prostě vysníte a teď si zatím jako dáte, i když třeba člověku zvenku to může přijít jako úplná jako šílenost, jako, no. Co to jdete dělat?
2: Je to tak, ale vlastně tím, že já jsem vždycky šla od píky a hrála jsem ty komparzy v těch filmech a pak i jako komparzy v těch divadlech a nějak jsem měla ty kapely, jo, opravdu jsem tak jako poznala všechny ty profese a nikdy jsem se jako nebála, já nevím, dělat třeba jako produkci malou, jo, že prostě jsem jenom sobě netočila klipy, já jsem jako i spoustě talentům pomohla, který jsem jako nastartovala, teď mají svoje kariéry, Lukáš Bundil z kapely Slza a prostě jsem se jako snažila vždycky ty mladý zpěvačky nebo ty zpěváky podpořit, jo, napsat písničku Martině Bártlový a napsat Kamile Nývltový na písničku, prostě jsem tak nějak jako vždycky dělala i ty jiný profese. A za ten život tím, že to je můj koníček, nemám třeba rybaření, jo, mám prostě tu hudbu, tak já jsem vlastně jakoby absolutně v tom ponořená a ten film byl jako od malička moje vášeň, taková druhá k té hudbě. Takže tohle bylo takový pro mě jenom jako završení toho a být producent je vlastně, že jako seženete ty peníze, seženete ty profese, ty umělce, kteří jako umí ten film, tak pro mě to jako nebylo zas tak jako složitý.
1: No. To popisujete tak hezky, jako seženete ty peníze, ty lidi a je film, jasně, pohoda.
2: Já vím, je to taková jako mravenčí práce, ale já jsem jako taková hodně akční a pozoruju ten svět.
1: To je vidět.
2: Takže jsem si vlastně našla lidi, kteří jsou tak dobří v té své profesi, že jsem jako pak už nemusela je hlídat a tím pádem si usnadnit tu práci.
1: A jenom se to jako užít.
2: Jo, přesně tak. Jenom se to užít, že se to děje a že se to dokončuje.
1: A ještě mi na závěr povězte, tak písňové texty, filmový scénář, tak kniha?
2: Je to hezký, to je hezký. Vlastně scénář je kniha, takže...
1: Bude nějaká.
2: K tomu filmu je to jasný, jo. K tomu filmu bude kniha. To je vlastně původně to bylo napsaný jako takový krátký příběh, pak se to rozepsal do scénáře. Já jakoby mám rozepsanou knihu, která se jmenuje I'm a Jogger.
1: No, já jsem se skoro bála ptát, co běžet, je ve vašem šuplíku.
2: Ale to je vlastně pořád stejný. Jo, ono jako psát text je krátký příběh, scénář je vlastně krátký příběh, kniha je vlastně jakoby rozepsaný příběh. Je to pořád předávání těch emocí, ale není to jako, že bych najednou šla dělat, já nevím, kvantovou fyziku, jo, nebo že bych šla dělat jako fakt jako kuchaře nějakého úplně masterchefa. Já se pořád pohybuju v nějaké té škatulce, takže nebojte se, když to vypadá, že dělám jako 100 profesí, tak je to vlastně jako jedna profese, která má víc odnoží. Mě baví malovat a baví mě obraz filmovej. A je to prostě podobný, to je pořád stejný. A baví mě i kreslit slovama a i hlasem. To je prostě stejný pořád pro mě.
1: Říká optimistka Olga Lounová, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Děkuju moc, já taky. A jestli můžu říct poslední věc pro určitě maminky, tak prosím, kojte, nebojte se kojit, co nejdýl to jde. A když se vám narodí miminko, tak nemá prdíky, ale potřebuje se přebalovat. Přebalujte miminka, protože opravdu vám pak budou dobře spinkat. Poselství dne.
1: No a ode mě už uslyšíte jenom to, že si nás můžete poslechnout jako obvykle v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a nebo se můžete podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Dobré ráno, je neděle 27. září. Připravili jsme pro vás zprávy, slovo má Václav Miller. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Bylo 6 hodin.
2: Řidiči musí ode dneška počítat s dalšími dopravními změnami v okolí letiště Praha. Ministr spravedlnosti chce kvůli nárůstu násilné kriminality dětí snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Švýcarsko dnes bude hlasovat v referendu o posílení principu neutrality země. A v Praze bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty 21 až 23 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Silničáři pokračují v přestavbě křižovatky Aviatická u letiště Václava Havla. Dnes začala další etapa prací. Řidiči proto musí počítat s několika dopravními změnami. Nově je například znovu otevřený sjezd z dálnice D7 od Slaného. Z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. Podrobnosti jsou na webu letiště. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte se je potřeba zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
5: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
2: Ministr Tejc uvedl, že s dalšími členy kabinetu diskutuje i o tom, jak zlepšit fungování ústavů a mezery v samotné péči o děti. Švýcaři dnes budou hlasovat v referendu o neutralitě. Tu má alpská země v ústavě od 19. století. Předkladatelé z organizace Pro Schweiz spolu s pravicovou švýcarskou lidovou stranou ji ale chtějí posílit. Kritici to označují za proputinovskou iniciativu.
6: Předkladatelé chtějí vepsat do ústavy věčnou a věrohodnou neutralitu. Ta by oproti dnešku omezovala možnosti Švýcarska uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Z toho by mohlo profitovat Rusko, protože sankce by už nešlo přejímat od Evropské unie. Musela by je schvalovat Rada bezpečnosti OSN. Iniciativu podpořila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Podle ní teď švýcarská vláda manipuluje občany, aby hlasovali proti návrhu referendu. Návrh před dnešním hlasováním nepodpořil ani švýcarský parlament. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Španělští fotbalisté v české skupině Ligy národů porazili ve Wembley Anglii 3-2. Domácí si se po prvním poločase vedli, Španělé ale po přestávce skóre otočili a natáhli svou soutěžní neporazitelnost na 39 zápasů. Oba soupeře teď čeká česká reprezentace, která na úvod soutěže podlehla Chorvatsku 1-2. V úterý Češi přivítají v Praze Anglii a v sobotu se představí ve Španělsku. Bude polojasno až oblačno, během dne ubývání oblačnosti až do vyjasnění, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na Pražském okruhu se dnes v noci pracovalo a stále pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují nosník mostu. Provoz je teď zastavený v obou směrech, nebo jednu z krátkých uzavírek. Na komplikace můžete narazit kvůli následkům nehody v Nebušicích. V ulici Nebušická mezi křižovatkami Požárnické a Nad Želivkou momentálně probíhají odklízecí práce. No a během dne bude nutné počítat s komplikacemi kvůli běhu Běchovice Praha. Vše samozřejmě budeme pečlivě sledovat a poctivě vás o tom informovat.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha.
0: No a 5:15 po 6. hodině vám přejeme dobré ráno. Vstali jste do neděle 27. září. Začíná víkendová ranní Praha, ve které vás hodláme probírat jak muzikou, před námi Welshly Arms nebo Olivia Dean, tak i informačním servisem, jak už zaznělo i ve zprávách, premiéra nového trenéra české fotbalové reprezentace vítězstvím neskončila. Češi v Edenu podlehli Chorvatsku 1-2. Jak zápas vypadal, shrneme už za chvíli. Teď zpět Pivák Michal Šulte. Ještě jednou hezké ráno a příjemné a klidné vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: ráno, v 6 hodin a téměř 15 minut vám přejeme. Posloucháte Radio Praha, za námi Welshley Arms. No a na start víkendové ranní Prahy. Jedna sportovní informace, čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů porážkou. Vedenou prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla tak premiéra nového španělského trenéra Santiho Denny. První poločas ještě skončil bez branek, všechny góly padly až po přestávce. Chorvaté poslal do vedení 41-letý Luka Modrič, který při svém 203. reprezentačním startu zaznamenal už 30. gól za národní tým. Češi ale odpověděli rychle, po přihrávce Adama Hloška vyrovnal Adam Karabec, v 77. minutě pak rozhodl hlavou střídající Marko Pašalič. Domácí ještě jednou dostali míč do sítě, debutující Matěj Radosta mohl svou reprezentační premiéru proměnit ve vyrovnávací gól, Radost mu ale vzal offside. Pro český tým jde zároveň o první domácí porážku po 20 zápasech a první od září 2022. Času na nápravu moc nebude, už v dalším utkání elitní skupiny Ligy národů čeká Čechy znovu v Edenu Anglie. Tématu se věnujeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz, tak pro podrobnosti se případně podívejte tam. No a my se jdeme podívat na aktuální počasí.
1: Jen kousek od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský. Praha je nej. Rádio
0: Praha. V Praze čekáme polojasno až oblačno, během dne dokonce ubývání oblačnosti, a to až do vyjasnění. Nejvyšší teploty je 21 až 23 stupňů Celsia. Pro ty z vás, kdo se dnes chystáte na běh Běchovice Praha, víceméně ideální počasí. Kvůli běhu Běchovice Praha to ovšem nebude úplně ideální. V provozu na silnicích během dne bude nutné počítat s komplikacemi. Vše samozřejmě budeme sledovat, poctivě o tom informovat. Aktuálně na Pražském okruhu, ten je stále neprojezdný mezi Ořechem a Barandovem na 17. kilometru, osazují nosní postu, tentokrát provoz stojí déle než při minulých uzavírkách. Práce i omezení by měly skončit během dopoledne. No a na komplikace můžete narazit teď kvůli následkům nehody v Nebušicích, v Nebušické mezi křižovatkami ulic Požárnická a nad Želivkou. Momentálně probíhají odklízecí práce. Tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: To byly Jonas Blue a JP Cooper, 6.29, aktuální čas a nachystané jsou krátké zprávy. Václav Miller má slovo.
1: Dobré ráno, počet pacientů otrávených jídlem ze školní jídelny v pražském újezdě nad Lesy už nejspíš konečný. Žádné další případy už nečeká. David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce. Po snědení uhlířských špaget onemocnilo více než 360 lidí. 50 z nich kvůli tomu skončilo v nemocnici a u 22 testy potvrdili salmonelózu. Na další výsledky se ještě čeká. Situace s kontaminovanou vodou v obcích severně od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. V minulých dnech se vodojemu Odolena voda zjistilo nadlimitní množství olova. Bez pitné vody zatím zůstává asi 15 000 obyvatel okolních obcí. Od začátku října se mění výpočet superdávky. Mezi zranitelné domácnosti budou nově patřit samoživitelé s dětmi až do 15 let místo dosavadních 7. Díky tomu si samoživitelé podle mluvčího ministerstva práce průměrně polepší o 2200 korun měsíčně. A změny budou taky ve výpočtu podpory na bydlení. Ty se budou počítat podle nájemného v jednotlivých okresech. Papež Lev XIV. Se v Lourdech na jihu Francie setká s biskupy, potom odslouží mši. V soukromí se taky promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významné poutní místo se papež přesunul včera večer z Paříže, kde sloužil mši pro stovky tisíc věřících. Do Lourdech má dnes dorazit asi 150 tisíc. A v Praze bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pražský okruh je stále neprůjezdný mezi Ořechem a Barrandovem. Na 17. kilometru osazují nosník mostu. Tentokrát provoz stojí déle než při minulých uzavírkách. Práce i omezení by měly skončit během dopoledne. A komplikace ty vás můžou potkat kvůli následkům nehody v Nebušicích. V Nebušické mezi křižovatkami ulic Požárnická a Nad Želivkou momentálně probíhají odklízecí práce. No a připomínáme, že během dne bude nutné počítat s komplikacemi kvůli běhu Běchovice Praha. Vše samozřejmě budeme sledovat poctivě, o tom taky informovat.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Dobré jitro vám přejeme, necelé 2 minuty po 6:30, je neděle 27. září a pokračuje víkendová ranní Praha. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. V neděli se takováto informace rozhodně může hodit. Do té doby další muzika, Bruno Mars nebo Kamrat na Praze právě teď. Od mikrofonu vás zdraví, Vojtěch Přívětivý.

0: Dobré ráno, poslouchat Rádio Praha ve 6:45. Nám tu dozněl Jason Derulo. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes to bude o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici anebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
2: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
0: Zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom se měli držet za autem před námi. Teď ale pohled na počasí. V Praze čekáme polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti, a to až do vyjasnění. Teploty maximálně 23 stupňů Celsia. No a ještě přidáme informace ze silnic. Na Pražském okruhu se rozjíždějí kolony mezi Ořechem a Barrandovem. Na 17. kilometru byl zastavený provoz asi na hodinu kvůli usazování nosníku mostu. V každém směru se projíždí jen jedním pruhem, takže to chvíli potrvá, než bude provoz plynulý. A na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezd do Prahy. Od Plzně od 1. kilometru až po sjezd na Pražský okruh je uzavřený levý pruh kvůli opravám vozovky. Projíždí se plynule. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Neděle 27. září, Praha vysílá další zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Bude 7 hodin.
2: Běžecký závod Běchovice Praha dnes komplikuje dopravu v metropoli. Den charity otevře veřejnosti dveře sociálních služeb po celém Česku. České tenisky budou po 8 letech bojovat o vítězství v poháru Billie Jean Kingové. A bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty 21 až 23 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Dopravu v Praze dnes omezí jubilejní 130. ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Začne v 11 hodin dopoledne. Zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začaly v 6 hodin ráno a skončí kolem 4. hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci. Praha 4 otevřela první plně bezbariérové hřiště. Je v parku v ulici Na Pankráci v Nuslích, nedaleko Táborské brány. Děti tam můžou využít například bezbariérový kolotoč a houpačku, na které se dá dostat přímo s vozíkem. Vybudování hřiště stálo 6 milionů korun, říká mluvčí 4. městské části Edita Řeháková.
4: Místo bylo vybráno záměrně, protože v sousedství sídlí Jedličkův ústav, nejstarší české zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Hřiště umožní handicapovaným dětem dostat se k aktivitám a zábavě, ke kterým se jinak dostávají jen těžko.
2: Charita České republiky otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci Dne charity pořádá Dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak mohou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky, kde zájemci najdou podrobný program akcí pro svůj region, říká mluvčí charity Jan Oulík.
5: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
2: Den charity se tradičně váže ke svátku svatého Vincence z Pouly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Biskupové ho v Česku oficiálně vyhlásili v roce 2008. Rakouským úředníkům začne při práci se spisy pomáhat umělá inteligence. Přímo do elektronického systému státní správy ji vláda začne zavádět během příštích týdnů. Oznámil to státní tajemník pro digitalizaci Alexander Prej. Cílem je zrychlit práci s velkým množstvím dokumentů.
6: Umělá inteligence dokáže ve spisech rychleji najít konkrétní údaje nebo projít několik souvisejících dokumentů a shrnout z nich to nejdůležitější. Úředník se jí bude moct zeptat i na konkrétní případ a systému nabídne přehled podstatných informací. Umělá inteligence má zároveň zaměstnancům radit, jak samotný elektronický systém používat. Vláda ve Vídni si od toho slibuje hlavně úsporu času a vyšší efektivitu. Systém bude provozovat přímo rakouský stát, aby měl práci s úředníkem dokumenty pod vlastní kontrolou. Novinku chce zavádět postupně do konce letošního roku. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: České tenisky mohou po 8 letech vybojovat titul poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se od 11 hodin utkají s Ukrajinou. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit na závěrečný duel.
7: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
2: V Praze bude polojasno až oblačno, během neubývání oblačnosti až do vyjasnění, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů, slabý proměnlivý, během nemírný jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: V Pražském okruhu se pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barandov. Na 17. kilometru pracovnice osazují nosníky mostu. Dálnice kvůli tomu byla zavřená asi hodinu. Kolony už se nicméně rozjely. Uzavírky se ale mohou opakovat.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré jitro, 4,5 minuty po 7 hodině vstáváte s Rádiem Praha. Děkujeme za to, dnes je neděle 27. září, v Praze dnes proběhne 130. ročník silničního běhu Běchovice Praha. Jak už zaznělo, zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začaly už v 6 ráno a skončí kolem 4. hodiny odpoledne. Dopravu budou řídit policisté a strážníci. Jaké nicméně bylo to 27. září napříč historií? Do minulosti se vydáme už za chvíli, řekneme vám taky, kdo dnes slaví narozeniny, kdo slaví svátek do té doby, ale třeba Sophia na Giants nebo Sabrina Carpenter, klidné vstávání, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: víkendové ranní Praze doznívá zpěvačka Maila, pro kterou jste tento týden mohli nově hlasovat v naší hitparádě Hit týdne. Jak dopadla, uslyšíte v dnešním vydání Chartu Rádia Praha po 9. večer. Dnes je neděle 27. září. Jaký byl tento den napříč historií, to vám řekne Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů. Voilà. Budovu Rádia Svobodná Evropa v Praze začaly přesně před 25 lety střežit obrněné transportéry. Krátce po útocích v New Yorku na žádost americké vlády zesílilo Česko bezpečnostní opatření amerických objektů. Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král. Syn Přemysla Otakara II. Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.
0: Ta neděle v Praze bude s nejvyšší pravděpodobností polojasná, může se vyjasnit a až do úplného vyjasnění. Teploty je kolem 21 až 23 stupňů Celsia. No a jak to vypadá na silnicích? Na Pražském okruhu se pracuje mezi Ořechem a odbočkou na Barrandov. Na 17. kilometru pracovníci osazují nosníky mostu. Dálnice byla kvůli tomu zavřená asi hodinu. Kolony už se rozjely. Uzavírky by se ovšem mohly opakovat. No a s komplikacemi počítejte už teď kvůli omezením vzhledem k silničnímu běhu Běchovice Praha. Ta omezení budou přibývat. My to samozřejmě budeme sledovat. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
1: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Vinyl. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Volba. Odpověď u nás.

0: Posloucháte Radio Praha, 7 hodin, 30 minut, aktuální čas a před námi jsou krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Dobré ráno. Dopravu v Praze dnes omezí jubilejní 130. ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Začne v 11 hodin. Zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začaly už v 6 ráno a skončí kolem 4. hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci. Důchodci mají posledních pár dní na to, aby požádali o papírové oznámení o valorizaci důchodu, pokud o něj mají zájem. Žádost musí Česká správa sociálního zabezpečení dostat do konce září. Podat se dá online poštou nebo osobně na pobočce. Zaslání poštou je zpoplatněné s výjimkou lidí narozených před rokem 1955. Dnešek je dnem charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Den na to se oficiálně stal zastupujícím říšským protektorem a záhy začaly masové popravy a transporty. V období tzv. První Heydrichiády popravili nacisté na 500 českých vlastenců a odbojářů. Podle historika Jiřího Plachého Heydrich vystupoval jako árijský nadčlověk a byl považovaný za člověka bez soucitu. Zemřel v červnu 1942 na následky květnového atentátu. V Praze bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 21 až 23 stupně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pražský okruh je neprůjezdný, mezi Hořechem a Barrandovem na 17. kilometru osazují další nosník mostu. Celou noc během postupu prací tam byly kratší uzavírky, ta poslední trvala hodinu. Nedá se odhadnout, jak to bude tentokrát, počítejte každopádně se zdržením. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 2:45 po půl osmé pokračuje víkendová ranní Praha. Dobré jitro vám přeje Vojtěch Přívětivý. V rubrice Pražských nej se tentokrát vydáme do metra. Věděli jste, proč se stanice na lince metra A od sebe rozlišují barvou? Podrobnosti už za chvíli v reportáži Sabiny Vosecké. No a ještě předtím další muzika, Debbie, Miles Smith anebo Fastboy. To je muzika, která nás čeká na Praze právě teď. Tak si užijte hezký poslech.

0: To byla Pink ve víkendové ranní Praze, minutu po 7:45. Přejeme krásné ráno. Je neděle 27. září, teď se ovšem vydáme do minulosti, a to do 12. srpna roku 1978. Na lince metra A se tehdy otevřel první úsek pro cestující. Prvotních 7 stanic vedlo z náměstí Míru do stanice Leninova, dnešní Davidské. Od sebe se liší dodnes barevným obložením. Proč? To už se dozvíte v následující reportáži Sabiny Vosecké.
1: 7 stanic, necelých 5 kilometrů a několik zajímavých prvenství. Třeba muzeum na lince A bylo první přestupní stanicí pražského metra a mezi Malostranskou a Staroměstskou vznikl první tunel metra pod Vltavou. Ale pojďme k tomu, čeho si v Ačku všimnete na první pohled. A to jsou barevné stěny. Charakteristické kovové obklady navrhnul architekt a designér Jaroslav Otruba. Jsou z hliníku, mají 1 mm a jsou vytvarované do vypouklých a vydutých tvarů. Zajímavostí je, že neslouží jen jako dekorace. Otruba použil barvu totiž jako orientační systém. Každá stanice tak dostala vlastní barevnou kombinaci. Náměstí Míru je modré, tedy barva míru. Muzeum zase hnědé jako připomínka někdejších městských hradeb, můstek má šampaň a zlaté tóny, které odkazují na obchod a peníze, a stanice Staroměstská je v červené barvě, jako připomínka komunistického převratu z února roku 1948. Zajímavostí je, že barva se do hliníku nedostávala obyčejným natřením. Používala se technologie takzvaného eloxování, při které se barvivo dostávalo přímo do materiálu. A protože se při procesu vytváří různé odstíny, není jedna dlaždice úplně stejná jako druhá. Každá má rozměr 48x48 cm a v jediné stanici jich mohou být i tisíce. Takže až příště pojedete Ačkem, zkuste si na chvíli prohlédnout stěny. Možná zjistíte, že pražské metro není jen způsob, jak se rychle dostat z bodu A do bodu B. Je to taky jeden z nejvýraznějších příkladů českého designu 70. let. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: V Praze dnes očekáváme poměrně hezké počasí, teploty maximálně kolem 23 stupňů, během dne by se navíc mělo vyjasňovat, na silniční běh Běchovice Praha proto naprosto ideální. Aktuálně také na silnice Pražský okruh je neprůjezdný mezi Ořechem a Barrandovem. Na 17. kilometru osazují další nocní nosník mostu. Celou noc během postupu prací tam byly kratší uzavírky, ta poslední ale trvala hodinu. Nedá se odhadnout, jak to bude tentokrát, počítejte každopádně se zdržením.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Živá tvorba uvádí představení Odmocněné ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika.

0: Dobré ráno, je 8 hodin, zpěvačka Anna K. nás dovedla k dalším aktuálním zprávám Rádia Praha. Slovo má Václav Miller, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je neděle, 27. září.
1: Řidiči musí ode dneška počítat s dalšími dopravními změnami v okolí letiště Praha. Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do středy 30. září. Protestanti můžou po 30 letech uspořádat pochod katolickou ulicí v severoirském městě Portadown. A bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři pokračují v přestavbě křižovatky Aviatická u letiště Václava Havla v Praze. Dnes začala další etapa prací. Řidiči proto musí počítat s několika dopravními změnami. Nově je například znovu otevřený sjezd z dálnice D7 od Slaného. Z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. Podrobnosti najdete na webu letiště. Skauti ze Satalic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, ve které jsou pro skauty dvě místnosti. Budova navíc nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha Satalice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
3: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat. Tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
1: Zájemci otištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jen několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září, říká Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
4: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů zpoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
1: Kdo už jednou o zasílání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. Valorizační oznámení mu přijde. Protestanti z Oranského úřadu můžou dnes ráno projít katolickou čtvrtí ve městě Portadown v severním Irsku. Rozhodl o tom v noci irský vrchní soud, který zrušil předchozí pozastavení pochodu. Je to poprvé za posledních zhruba 30 let, co úřady podobný průvod v katolické oblasti povolili. Může se ho zúčastnit nejvýš 35 lidí. Místní obyvatelé se proti rozhodnutí odvolali. Pochody v severním Irsku jsou citlivým tématem kvůli minulému konfliktu mezi katolickými republikány a protestantskými unionisty. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Premiéru u národního týmu zažil v pražském Edenu trenér Santi Denia. Španěl hráče pochválil a věřil v další zlepšování.
5: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
1: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. Ta na úvod reprezentační soutěže podlehla mistrům světa ze Španělska 2-3. A v Praze dnes bude polojasno až oblačno, během neubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Slabý proměnlivý, během nemírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Provoz na pražském okruhu dál komplikují omezení mezi Ořechem a Barrandovem. Na 17. kilometru se osazují nosníky mostu. Celou noc během postupu prací tam byly kratší uzavírky. Ta poslední trvala hodinu. Nedá se proto odhadnout, jak to bude tentokrát. Každopádně počítejte se zdrženími. Jak zaznělo ve zprávách, ještě jednou připomenu, silničáři pokračují v přestavbě křižovatky Aviatická u letiště Václava Havla v Praze. Začala dnes další etapa prací. Nově je například znovu otevřený sjezd z D7 od Slaného z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. No a připomínáme, že dopravu v Praze dnes bude komplikovat taky silniční běh Běchovice Praha, zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začaly už v 6 ráno a skončí kolem 4. odpoledne.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 8 hodin a 5,5 minuty je aktuální čas. Krásné dobré ráno vám přejeme z karlínských rozhlasových studií. Je neděle 27. září a na 107,1 FM pokračuje víkendová ranní Praha. Jestli dnes míříte metrem na jih Prahy, taky dnes počítejte s přestupem na autobus. Linka C dál nejezdí mezi Pražského povstání a Chodovem. Omezení potrvá do úterního rána. Jak je zajištěná náhradní doprava, řekneme už za chvíli. Do té doby je třeba Šabuzí, Nelly Furtado. A nebo je Číren, hezký poslech.

0: Ve 8:15 posloucháte Rádio Praha. Dobré ráno vám přejeme. Na lince C pražského metra pokračuje víkendová výluka, soupravy nejezdí mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov a cestující úseku v tomto úseku tak stále vozí náhradně autobusová linka XC, ta zastavuje u Pankráce Budějovické, Kačerova a Rostyl. Mezi Letňany a Pražského povstání je provoz bez omezení, na jižním konci trasy pak metro jezdí Kivadlově mezi Chodovem a Háj. Po každé koleji tam jezdí jedna souprava v obou směrech. Plný provoz se má vrátit v úterý ráno. Důvodem výluky je další obnova trati. Mezi Budějovickou a Kačerovem dělnice mění 460 původních dřevěných pražců na zabetonové. Na celé trase C ještě zbývá vyměnit zhruba 3,5 tisíce a práce mají být hotové dřív, než na linku nastoupí automatické soupravy bez strojvedoucích. Letos jde o poslední podobnou opravu na C. Další jsou plánované na příští rok a tématu se věnujeme i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Neděle 27. září bude v Praze polojasná až oblačná. Během dne čekáme ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty mezi 21 až 23 stupni. V Pražském okruhu mezi dálnicí D1 a letištěm čekejte omezení mezi sjezdy na Ořech a Barrandov. Na 17. kilometru osazují nad dálnicí nosní ke mostu a projíždí auta pouze jedním pruhem, chvílemi podle potřeby provoz úplně pozastavují. Aktuálně se ale dá zúžením projet plynule. No a komplikace i kolem letiště, pokračuje totiž rekonstrukce na ulici Aviatická. Počítejte s komplikacemi.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: byla Miley Cyrus. V 8.30 nabízíme krátké zprávy, posloucháte Radio Praha a slovo má Václav Miller.
1: Dobré ráno. Počet pacientů otrávených jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdi nad Lesy už je nejspíš konečný. Žádné další případy už nečeká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce. Po snědení uhlířských špaget onemocnilo více než 360 lidí. 50 z nich kvůli tomu skončilo v nemocnici a u 22 testy potvrdily salmonelózu. Na další výsledky se ještě čeká. Situace s kontaminovanou vodou v obcích severně od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. V minulých dnech se ve vodojemu odolena voda zjistilo nadlimitní množství olova. Bez pitné vody zatím zůstává asi 15 000 obyvatel okolních obcí. Aby mohli vodu zase pít, měly by testy být dobře několik dnů po sobě. Od začátku října se mění výpočet superdávky. Mezi zranitelné domácnosti budou nově patřit samoživitelé s dětmi až do 15 let místo dosavadních 7. Díky tomu si samoživitelé podle mluvčího ministerstva práce průměrně polepší o 2200 korun měsíčně. A změny budou taky ve výpočtu podpory na bydlení. Ty se budou počítat podle nájemného v jednotlivých okresech. Papež Lev XIV. Se v Lourdech na jihu Francie setká s biskupy. Potom odslouží mši. Soukromí si taky promluví s několika oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi. Na významné poutní místo se papež přesunul včera večer z Paříže, kde sloužil mši pro stovky tisíc věřících. Do Lourdes má dnes dorazit asi 150 tisíc. A v Praze bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pražský okruh je mezi dálnicí D1 a letištěm neprůjezdný obousměrně u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru dělenice osazují nosníky mostu a provoz je tak opět pozastaven směrem na D1 i na letiště. Uzavírka je dočasná, kolony ale narůstají, dá se sjíždět naposledy na Studulky, kilometr 21. A také na Strakonice, tedy na exitu 10, 10. kilometr, a pak se to dá obět přes Prahu po Barrandovském mostě a Radlickou ulicí. Provoz v Praze je nicméně klidný. Silničáři ovšem pokračují taky v přestavbě křižovatky Aviatická u letiště. Dnes začala další etapa prací, nově znovu otevřený sjezd z D7 od Slaného. Z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. Podrobnosti na webu letiště.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké ráno, 3 minuty po 8:30, posloucháte víkendové vysílání Rádia Praha. V něm už za chvíli přidáme pár tipů na to, co podniknout během toho právě probíhajícího prodlouženého víkendu. Teď ale pokračujeme v playlistu, tady je Poetika. Klidný začátek nového dne vám od mikrofonu přeje Vojtěch Přívětivý. Děkujeme, že ladíte 107,1 FM.
5: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: 8:44 posloucháte víkendové ranní vysílání Rádia Praha. Je neděle 27. září. No a výstava korunovačních klenotů nebo festival Lustr. Jestli ještě nemáte plány na dnešek nebo zítřek, ale rádi byste, tak teď pozorně poslouchejte. Slovo má Jiří Štefl.
1: Na Pražském hradě pokračuje výstava českých korunovačních klenotů, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Ve Vladislavském sále můžete obdivovat svatováclavskou korunu, královské žezlo a jablko, ale taky korunovační roucho, historické klíče nebo portréty panovníků. Výstava připomíná taky cestu klenotů z Karlštejna do Vídně a jejich pozdější návrat do Prahy. Jde o jednu z mála příležitostí vidět tyhle vzácné předměty na vlastní oči. Výstava českých korunovačních klenotů potrvá do pondělí 28. září a vstup je zdarma. A v Holešovické tržnici pokračuje mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. Těšit se tam můžete na tvorbu více než stovky autorů z Česka i ze zahraničí. Hlavní výstava se zaměřuje na proměnu krajiny a vliv člověka na přírodu. Nechybí ale ani přehlídka současné ilustrace z Portugalska. Část festivalu se letos přesouvá i na další místa v Praze, třeba do Letohrádku Hvězda, kde můžete navštívit výstavu o ilustrátorech na cestách. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu. Klikněte si na praha.rozhlas.cz. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: V Praze dnes čekáme polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 21 až 23 stupňů Celsia. Pražský okruh je mezi dálnicí D1 a letištěm neprůjezdný obousměrně. U sjezdu na Barrandov na 17. kilometru dělnice je osazují nosníky mostu a provoz je tak opět pozastaven směrem na D1 i na letiště. Uzavírka je dočasná, kolony ovšem narůstají, dá se sjíždět naposledy na Studulky, kilometr 21 a také na Strakonice, to jest exit na 10. kilometru a pak se to dá obět přes Prahu po Barrandovském mostě a Radlickou ulicí. Provoz v Praze je nicméně víceméně klidný, tak šťastný cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Neděle 27. září Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Bude 9 hodin.
1: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v pražském Újezdu nad Lesy. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. Čína zapůjčila dvě pandy jedné z amerických zoologických zahrad. Peking tato zvířata používá jako diplomatický nástroj. A v Praze bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili, další se domů vrátí v následujících dnech.
3: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
4: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
3: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
5: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
1: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Číňané poslali dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě, informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. Čína s takzvanou pandí diplomacií začala pod vládou komunistické strany v 50. letech. Prvního medvěda darovala Sovětskému svazu. České tenisky čeká zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se nechce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledků v závěrečném duelu také bude celý turnaj hodnotit.
6: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si, takže uvidíme.
1: V Praze dnes polojasno až oblačno, během neubývání oblačnosti až do vyjasnění, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Slabý proměnlivý, během nemírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm je opět obnovený provoz. U sjezdu na Barrandov na 17. kilometru u silničáře je staví most přes dálnici, osazují nosníky a projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Asi na půl hodiny teď navíc byl provoz zcela pozastavený.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno vám přejeme, 4:15 po 9. hodině, tady je Rádio Praha. I v neděli 27. září se vám staráme o informační náskok do nového dne. Celé to navíc prokládáme největším počtem hitů na FM. Před námi Amy McDonald, taky One Republic, no a už za chvíli se vydáme do historie, konkrétně do historie dnešního dne. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: skupinu One Republic jste poslouchali ve víkendové ranní Praze. Za chvíli Miraj, taky Halle Humberstone, teď ale k dnešnímu datu, jaké bylo 27. září napříč historií. Kdo slaví svátek a kdo narozeniny, to všechno nám teď řekne Petr Jungmann.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů. Voilà. Budovu Rádia Svobodná Evropa v Praze začaly přesně před 25 lety střežit obrněné transportéry. Krátce po útocích v New Yorku na žádost americké vlády zesílilo Česko bezpečnostní opatření amerických objektů. Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král. Syn Přemysla Otakara II. Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší vám všem pěknou neděli.
0: Praze dnes čekáme polojasno až oblačno, během dne ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty maximálně 23 stupňů. Na pražském okruhu mezi D1 a letištěm je opět obnovený provoz u zjezdu na Varandov. Na 17. kilometru silničáři staví most přes dálnici, osazují nosníky a projíždí se vždy pouze jedním pruhem. Asi na půl hodiny byl provoz zcela pozastavený, už se opět dá projet, kolony od zjezdu na Jinočany i od Lochkovského tunelu se rozjeli. No a provoz komplikují přípravy na dnešní běh. Běchovice Praha, zhruba 10-kilometrový silniční závod, povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Už v tuto chvíli je například uzavřený exit 62 z dálnice D10 právě na Běchovice. Většina uzavírek by měla skončit kolem 16:00 odpoledne.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: To byly Offspring, za chvíli Alex Warren, taky Sam Smith, teď ale nabízíme krátké zprávy, bude 9.30 a slovo má Václav Miller.
1: Hezké dopoledne, dopravu v Praze dnes omezují jubilejní 130. ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Začne v 11 hodin. Zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začaly už v 6 ráno a skončí kolem 4. hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci. Po druhé dnes zdarma otevřou státní hrady, zámky a další památky. Celkem můžou lidé navštívit přes 100 objektů ve správě Národního památkového ústavu. Místo na prohlídce si je potřeba předem zarezervovat. Poprvé mohli lidé využít volný vstup v srpnu. Jde o projekt Ministerstva kultury, které chce lidem zpřístupnit vybraná státní muzea nebo galerie. Dneškem je Den charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstava nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. Doprovodné akce jsou naplánované na celé období přelomu září a října. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Den na to se oficiálně stal zastupujícím říšským protektorem a záhy začaly masové popravy a transporty. V období tzv. První Heydrichiády popravili nacisté na 500 českých vlastenců a odbojářů. Podle historika Jiřího Plachého Heydrich vystupoval jako árijský nadčlověk a byl považovaný za člověka bez soucitu. Zemřel v červnu 1942 na následky květnového atentátu. V Praze bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak už zmiňoval Václav ve zprávách, provoz komplikují přípravy na dnešní běh Běchovice Praha. Zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Už v tuto chvíli je například uzavřený exit 62 z dálnice D10 právě na Běchovice. Většina uzavírek by měla skončit, jak už bylo zmíněno, kolem 4. hodiny odpoledne. A na pražském okruhu mezi D1 a letištěm je opět obnovený provoz u sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru silničáři staví most přes dálnici, osazují nosníky a projíždí se vždy jen jedním pruhem. Na 16,5 kilometru se teď tvoří kratší kolony.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Herečka, zpěvačka, autorka i maminka Olga Lounová chystá se na další sraz optimistů a také na premiéru prvního vlastního filmu Brigáda. Jak ji proměnilo mateřství a proč už se dnes nebojí odkrývat ve svých textech? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Minuty po 8:30 posloucháte Rádio Praha. Jsme moc rádi, že posloucháte. Do konce toho víkendového ranního vysílání ještě v krátkém souhrnu nabídneme hlavní události tohoto týdne. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavešti. Praha 2 má nové hřiště a pro řidiče je v metropoli taky nové záchytné parkoviště. Víc kolem 9:45 v rubrice Týden v Praze. Teď zpěvák Alex Warren. Hezký poslech přeje Vojtěch Přívětí.

0: to byla Sienna Spyrou. Hezké dopoledne vám přejeme ve 9:45. Je čas připomenout si, co všechno se událo v našem hlavním městě v uplynulých dnech. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavišti. Praha 2 má nové hřiště a pro řidiče je v metropoli taky nové záchytné parkoviště. Víc v rubrice Týden v Praze. Slovo má Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. V pondělí jednali praští radní. Schválili třeba přípravu projektu rekonstrukce azylového domu pro lidi bez domova v Tusarově ulici. Ten provozuje Armáda spásy. Přestavba má stát přes 210 milionů a kapacita nového zařízení má být 60 standardních lůžek a 20 pro lidi se speciálními potřebami. Dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D. Je důležitý pro výstavbu stanice Libuš. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit v roce 2032. Zdravotnická záchranná služba stále obměňuje svůj vozový park a teď si objednala 50 sanit, cena přes 220 milionů. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Oznámila to v pondělí, a to při příležitosti 90. výročí narozenin Václava Havla. Jeho odkaz a dílo se lidé připomínali na řadě míst celý den a třeba přímo na Mariánském náměstí byla odhalená nová lavička Václava Havla, už 70. Od úterý znovu jezdí na Petřín, a to po 2 letech. Lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer. U nádraží Modřany je nové záchytné parkoviště. Vzniklo úpravou nevyužívaného pozemku mezi tramvajovou a železniční tratí. Nabízí 52 míst a zadarmo se tam dá parkovat vždy maximálně 12 hodin. Hygienici ve středu potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a taky 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů. Ve čtvrtek odpoledne jsme si v Praze 3 připomněli 120 let od narození Jaroslava Ježka. Na jeho rodném domě v Rokycanově ulici pak vedení městské části nainstalovalo pamětní desku. V Řepích je nový dům s pečovatelskou službou. Nabízí samostatné bydlení seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Do 105 bytů se vejde 125 lidí. Praha by měla pro zlepšení školství ročně otevřít nejméně 40 nových středoškolských tříd, vyčlenit 2 miliardy a 200 milionů korun ročně na odměňování učitelů a během 5 let přivést do pražských škol 1000 nových učitelů. Tak přesně, takovéto doporučení dala vedení města Výzva, počítá Praha s učiteli, za kterou stojí několik organizací, které se věnují školství. Praha zahájila modernizaci čistírny ve Vinoři za 503 milionů korun. Dojde ke zvýšení její kapacity a práce potrvají přes rok a půl. Dvojka dokončila rekonstrukci sportovního areálu u budovy Sokola v Rýgrových sadech. Sportoviště teď nabízí hřiště pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti, lezeckou stěnu a taky fitness zónu. A v sobotu se na výstavišti konala největší přehlídka bezpečnostních a záchranných složek. Už 11. den hrdinů. Součástí byly dynamické ukázky, zásahy, interaktivní stanoviště a taky praktické rady, jak se chovat třeba v krizových situacích. Takový byl další týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne od mikrofonu Rádia Praha přeje Štěpánka Martanová.
0: Praze dnes čekáme polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 21 až 23 stupňů Celsia. Jestli se chystáte na běh Běchovice Praha, tak vás čeká zcela ideální počasí. Ideální to ovšem nebude na silnicích, provoz komplikují už teď přípravy a na tento zhruba 10-kilometrový silniční závod, který povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Už teď je například uzavřený exit 62 z dálnice D10 právě na Běchovice. Většina uzavírek by měla skončit kolem 16:00 odpoledne. A pražský okruh je mezi D1 a letištěm neprůjezdný obousměrně u sjezdu na Barandov. Na 17. kilometru dělníce osazují nosníky mostu a provoz je tak opět pozastaven směrem na D1 i na letiště. Uzavírka je dočasná, kolony narůstají, dá se sjíždět naposledy na Stodůlky, kilometr 21 a také na Strakonice, tedy na exitu na 10. kilometru a pak se to dá obět přes Prahu po Barandovském mostě a Radlickou ulicí. Provoz v Praze je jinak zcela klidný. Ode mě je to pro dnešek vše, po 10. hodině už s vámi Vladimír Malošík a já se těším na slyšenou zase zítra v 10 hodin.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
1: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.

0: Je 10 hodin, s vámi je Rádio Praha, teď se zprávami, ve studiu už je připravený Václav Miller. Vašku, ahoj.
1: Ahoj Vláďo a dobré dopoledne. Dopravu v hlavním městě dnes omezí běžecký závod Běchovice Praha. Den charity otevře veřejnosti dveře sociálních služeb po celém Česku. V jižní a jihovýchodní Asii končí monzun a ten letošní přináší nebývale silný déšť. Bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští policisté dnes omezí průjezd některými ulicemi kvůli běhu Běchovice Praha. Zhruba 10-kilometrový silniční závod vede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov v Praze 3. Některé uzavírky začaly platit už v 6 hodin ráno.
3: Policisté kvůli závodu omezí provoz v Českobrodské a Hartigově ulici. Na důležitých křižovatkách budou dopravu řídit strážníci. Omezení by měla skončit zhruba ve 4 hodiny večer. Jubilejní 130. ročník běhu Běchovice Praha začne u křižovatky Českobrodské a Dolnopočernické ulice. Závodníci budou postupně startovat ve vlnách po 11. hodině. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Charita Česká republika otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci dne charity pořádá dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak mohou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky, kde zájemci najdou podrobný program akce pro svůj region, říká mluvčí charity Jan Oulík.
4: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
1: Den charity se tradičně váže ke svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitativní práce, který připadá na 27. září. Biskupového v Česku oficiálně vyhlásili v roce 2008. Lebku svatého Václava ve Staré Boleslavi na zítřejší poutní mši poprvé nahradí stříbrná bysta se světcovým ostatkem. Nový relikviář vytvořili šperkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Při zdobení použili český granát a další drahé kameny. V takzvané hermě je kousek kosti svatého Václava, říká kanovník Staroboleslavské kapitoly Gabriel Mulamuhič.
5: Jelikož se jedná o předmět, který je velmi vzácný, tak bude na významné svátky a slavnosti vystavována především na místě jeho smrti v kryptě svatých Kozmy a Damiana.
1: Lebka svatého Václava přijede do Staré Boleslavy dnes v 19 hodin. Po celou pouť ale zůstane v bazilice svatého Václava. Silný déšť a s ním spojené lokální záplavy momentálně ohrožují většinu zemí pevninské části jihovýchodní Asie. Stav ohrožení vyhlásila už 15-milionová metropole thajská Bangkok a silné srážky v následujících 48 hodinách čeká Laos, Kambodža a Vietnam.
6: Po prsa ve špinavé vodě a se zachráněnými doklady v ruce ukazuje pan Ramsri své zaparkované auto, které je zaplavené až po střechu. Všech 50 distriktů thajské metropole vyhlásilo stav ohrožení. Podle starosty města nařídili úřady evakuaci několika tisíc lidí do bezpečných prostorů a zavřeli některé školy. Úřady varují, aby se lidé pohybovali ve vodě opatrně, protože zvednutá hladina vyplavila do ulic a domů nebezpečné hady a známé bangkokské varany. Z jihovýchodní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté první zápas pod novým koučem Španělem Santim Denio prohráli. Na úvod elitní skupiny Ligy národů podlehli v pražském Edenu Chorvatům 1-2. Polští volejbalisté obhájili titul mistrů Evropy. V Miláně porazili Francii 3-1 na sety a získali historicky třetí zlato z kontinentálních šampionátů. Bronz vybojovali Finové, kteří přehráli Slovince 3-0 na sety. V Praze dnes polojasno až oblačno, během neubývání oblačnosti až do vyjasnění, nejvyšší teploty 21 až 23 stupně, slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. V Praze je řada uzavírek či omezení, například v ulici Jana Želivského v Praze 3. U křižovatky s Biskupcovou probíhají práce na plynovém potrubí. Kvůli tomu je v místě neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to ještě do zítřka. A ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Přidám také Počernickou ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce, a mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru, a to ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají do 10. října. A ještě ulice Olgy Havlové v Praze 3, tam se u křižovatky s ulicí na Vackově pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený a práce v místě potrvají do 11. října. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10 hodin 5,5 minuty, neděle 27. září a s vámi je víkendová Praha. V Riegerových sadech v Praze 2 mohou děti, rodiče i profesionální sportovci využívat nové multifunkční hřiště. Vzniklo místo prázdného prostoru u historické Sokolovny. Více o něm řekneme už v 10:30. A přidáme další skvělé songy. Nechybí Eva Farna. Milky. A taky Dermot Kennedy. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: 10 hodin 16,5 minuty s vámi je Rádio Praha. Pěkný nedělní den vám všem. Ještě dnes můžete vyrazit na festival umění s názvem Prague Art Week. Představuje to nejlepší z programu předních pražských institucí umění, galerií a taky sbírek umění. Do akce jsou zapojené umělecké instituce po celé Praze a aby toho nebylo málo, tak součástí je i bohatý doprovodný program. Pokud byste chtěli přesnější informace a také mít pojem o tom, kam se vypravit, tak mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu. Adresa je praha.rozhlas.cz. A dobře se bavte.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej.
2: V samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Klementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima během posledních staletí.
1: Praha je nej.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme varováním z D11, 7,5 km ve směru do Prahy. Tady je práce na silnici, jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený, v místě je odstavená dodávka s defektem pneumatiky, projíždějte proto velmi opatrně. Pozor taky na pražském okruhu, kde máme hned několik komplikací. Ve směru k dálnici D1 na 17. kilometru je hlášena nehoda. Ve směru na Ruzyň, respektive od Ruzyně k D7 na 16,5 kilometru se pracuje na čtyřech úsecích, tvoří se tady kolona vozidel. V místě totiž probíhá usazování nosníku mostu. Na místě provoz hlídá policie České republiky, tak opatrně. A komplikace máme také na pražském okruhu mezi 22. a 0,5 až 21. kilometrem ve směru k dálnici D1. Tady se pracuje na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Skvělá rejt rozbalila na rádiu Praha na plné obrátky a je téměř 10:30. Krásný nedělní den vám všem. V pražských Riegrových sadech můžete přijít zasportovat na nové multifunkční hřiště. Využívat ho mohou profesionální sportovci, ale také rodiny s dětmi. Kromě prostoru na míčové sporty nabízí taky horolezeckou stěnu a posilovací prvky. Hřiště vzniklo v těsné blízkosti historické Sokolovny.
1: Jo, je to hezký, tak to byl takový jako zapomenutý kout, tak je dobře, že tady něco vzniklo a jsme rádi, že zase se rozšířil ten Sokol o kousíček, že je tady vyžití kulturní a sportovní.
2: Říká paní Karolína, která se na hřiště přišla podívat s vnukem, a pan Pavel, který hlídal dceru na prolézačce, dodává.
3: Je to skvělá příležitost pro Sokol, že se rozšířila, že z místa, kde byl jenom beachový volejbal, je teď prostě místo, kde si vyžije jako víc lidí a zadarmo.
2: Nové multifunkční hřiště má měkké dopadové plochy a v okolí je tráva. Vzniklo na místě, které podle starostky tělovýchovné jednoty Sokol Královské Vinohrady Evy Pavelkové lidé příliš nevyužívali.
4: Tenhle pozemek kdysi byl hřiště házenkářské, pak to bylo nevyužité a po dohodě s městskou částí jsme poskytli část pozemku, aby se tady zatím vytvořilo toto hřiště. Počítáme v daleké budoucnosti, že by se tady postavila další hala, která by sloužila jak pro sport, tak pro kulturu.
2: A dodává, že sportoviště bude Sokol občas využívat.
4: Je to prioritně pro veřejnost, ale myslím si, že i naše sportovní oddíly tady využijí tohoto zázemí multifunkčního s tím, že jsou tady některé nářadí, náčiní, které my nemáme.
2: V areálu jsou i sportovní plochy nebo třeba horolezecká stěna, říká mluvčí Prahy 2 Adam Kočina.
5: Rozšířili jsme jakoby multifunkční hřiště, kde je spoustu jakoby prvků na workout i hřiště na volejbal, fotbal a tak dále. Celý prostor slouží pro širokou veřejnost a je bezplatný.
2: Vybudování sportoviště stálo bezmála 9 milionů korun. Návštěvníci tam najdou taky třeba lavičky anebo stánek s občerstvením. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Maloší.
0: A jdeme na silnice, pozor na nehody. Například v Praze máme komplikaci v podobě srážky dvou osobních aut v ulici U Slavie, a to u křižovatky s Vršovickou. Projíždějte proto opatrně. Stále je nehoda hlášena také na pražském okruhu, a to na 17. kilometru ve směru k dálnici D1. Problémy zůstávají i na D11, a to na 7,5. kilometru ve směru na Prahu. Tady je odstavená dodávka s defektem pneumatiky na levé straně, takže řidič může opravovat kolo nebo měnit kolo právě na straně pravého jízdního pruhu, tak velmi opatrně i v tomto místě. Ještě připojím exit 28 na pražském okruhu, a to ve směru k dálnici D7. Pracuje se tady na silnici, projíždějte proto velmi opatrně a přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Dnes večer v České televizi.
9: ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
10: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
11: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Na Rádiu Praha dospíval Ray Dalton, je krátce po 10:45. Praha opět žije a navštívit tak můžete celou řadu slavností nebo degustačních akcí. Třeba Negroni Week dnes pokračuje v Holešovické tržnici. Svatováclavská pouť na proseku a vinobraní je do pondělí v okolí kostela svatého Václava. Vinobraní na Střeláku je dnes v neděli na Střeleckém ostrově a svatovícké vinobraní pod Pražským hradem proběhne v pondělí, tedy zítra, u Vili Richter. Dobře se bavte. Na silnicích tamto v Praze nikdy není moc velká zábava, komplikací je celá řada, ať už v podobě nehody, kterou máme hlášenu ze 17. kilometru Pražského okruhu, projíždějte velice opatrně, je to ve směru k dálnici D1. Komplikace máme také v ulici U Slavie v Praze u křižovatky s Vršovickou. Tady je nehoda, střetla se tady dvě osobní auta, tak opatrně. Pozor i na D11, 7,5. kilometr ve směru do Prahy. Je tady odstavená dodávka s defektem pneumatiky na levé straně, tak opatrně opravovat bude řidič tu pneumatiku ve směru do vozovky, do pravého jízdního pruhu. Pražský okruh 22,5. až 21. kilometr ve směru k dálnici D1, probíhají tady práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. A ještě doplním Počernickou ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce. Mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru a ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají do 10. října. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha.

Arena FM.

0: Informace.
1: Informace.

0: Za necelou minutu bude 11 hodin, vedle mě už se vlní do rytmu Crazy Town Václav Miller a teď přináší zprávy na Rádiu Praha. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a hezké dopoledne.

0: Ministr spravedlnosti chce kvůli nárůstu násilné kriminality dětí snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchody je čas už jen několik dní. Většina důchodců dokument nepotřebuje. Na hoře Říp si připomínají 900 let od vysvěcení kaple. A bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty 21 až 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte se je potřeba zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
2: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
0: Ministr Tejc uvedl, že s dalšími členy kabinetu diskutuje i o tom, jak zlepšit fungování ústavu a mezery v samotné péči o děti. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá a naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
3: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a svatého Vojtěcha na hoře Říp. Památka pochází z roku 1126, kdy ji nechal opravit český kníže. Podrobnosti z dobového zápisu popsal ve vysílání Českého rozhlasu roudnický farář Martin Brousil.
4: Zápis kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík.
0: Kulaté výročí provází celodenní program v Roudnici nad Labem i přímo na vrcholu hory. Po dopoledním mši za účasti olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka pokračuje slavnost v 15 hodin přímo v Rotundě. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl tam povede děkovnou mši a požehná zrestaurované soše svatého Jiří. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná a vypuklo několik požárů, informoval server Kyiv Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protizdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojené s ukrajinskou armádou. České tenisky mohou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu právě začíná utkání s Ukrajinou. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snažili co nejlépe připravit na závěrečný duel.
5: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
0: Praha dnes polojasná až oblačná, během neubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 21 až 23 stupně, slabý proměnlivý, během nemírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A velice bedlivě sledujeme aktuální vývoj na silnicích v Praze a okolí. V Praze máme nehodu stále v ulici U Slávie. U křižovatky s Vršovickou dejte pozor, havarovala tady dvě osobní vozidla. Nehoda, respektive ne nehoda, ale omezení je na Pražském okruhu, a to mezi 22. a 0. až 21. kilometrem ve směru k dálnici D1. V místě se pracuje na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. A pozor, na Pražském okruhu i u sjezdu exit 28 ve směru k D7. I tady se pracuje na silnici a je tady omezení, tak s tím počítejte. Komplikace máme také v Radlické ulici v Praze 5, kde se pracuje na silnici, i v tomto místě je omezení. V místě se tak projíždí po tramvajové trati. Práce potrvají do konce října. Přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pěkné nedělní dopoledne. Zájem českých škol o zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus Plus roste. Možnost vycestovat přitom mají už žáci základních a středních škol a právě teď se mohou začít připravovat na výjezdy. Co studenty čeká a jak se do programu zapojit, řekneme už v příštích minutách. Ještě muzika, s tou je ve víkendové Praze připravená skupina Činasky. Medúza a Good Boys. I Patrik Malý a Sebastian. Je 11 hodin 6 minut. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
7: Víkendová Praha.

0: Tohle byl The Connells na Rádiu Praha. Můžeme říci, že třeba hráli pro Jonáše a Damiány, protože dnes právě tito slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Až do středy 30. září můžete stále zaskočit do Holešovické tržnice na největší český festival ilustrace a komiksu Lustr. Na už 13. ročníku akce je to nejlepší, co se urodilo v ateliérech mladých ilustrátorů a komiksových tvůrců. Letošní hlavní výstava Krajina 2.0 představuje současnou krajinu v době antropocénu, mechanizace, postindustriální města i spekulativní pohledy na budoucnost napříč ilustrací a komiksem. Podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A na Rádiu Praha pro vás stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodou v Praze v ulici U Slavie. U křižovatky s Vršovickou dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Problémy zůstávají i na Pražském okruhu. Mezi 62. a půltým a 62. kilometrem ve směru k D10 dejte pozor, je tady uzavřená krajnice. Je to kvůli práci na vozovce. Komplikace máme také na D7, a to na 2.5. až 1.5. kilometru ve směru na Prahu. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby, v místě je uzavřená krajnice. A připojím i D11 mezi 24.5. a 8. kilometrem ve směru do Prahy. I tady se pracuje na vozovce, v místě se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřený. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio
2: Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Ellie Goulding na rádiu Praha, je 11 hodin a téměř 30 minut, užíváme si 27. zářijový den a je neděle. Myslíte, že studijní program Erasmus Plus je jen pro vysokoškoláky? Omyl. Do zahraničí mohou vyrazit už děti ze základních a středních škol a čeští studenti o takové zájezdy stojí čím dál víc. Je to příležitost poznat nové spolužáky, jazyk i způsob výuky. Takže pokud jste student a říkáte si, že by vás studijní pobyt v zahraničí lákal, právě teď je ten správný čas zjistit, jestli je podporuje i vaše škola.
1: Já jsem to měla primárně s tím záměrem, že jsem si myslela, že si hrozně moc lepším angličtinu a že tam jdu hlavně kvůli tomu jazyku.
2: Daniela ze třetího ročníku Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích studovala 4 měsíce na střední škole ve finském Rovaniemi v angličtině. Největší přínos pobytu ale vidí jinde.
1: Jsem si zkusila jako jiný styl výuky a potom hrozně jako sociálních dovedností, tím, že jsem vlastně byla úplně v novém prostředí, v cizí rodině.
2: Podmínky výběru si každá škola stanovuje sama. Adéla, třetěčka z gymnázia ve Vysokém Mýtě, třeba psala motivační dopis a rozhodovali i známky a docházka. 5 týdnů pak strávila ve Francii, kde kromě vybraných předmětů doháněla i učivost české školy. To pro ní bylo nejnáročnější.
3: Hlavně ta časová organizace, protože ta škola tam byla do 6 a ještě se musela přitom stíhat tu svoji českou.
2: Adéla nicméně dodává, že pobyt není jen o škole a povinnostech. S ostatními studenty i hostitelskou rodinou vyráželi také na výlet a poznávali okolí.
3: Jsme bydleli kousek od oceánu, takže jsme chodili surfovat, tak to mě hodně bavilo.
2: Zájem studentů o podobné zkušenosti roste. Nejčastěji míří do Španělska, Německa nebo Francie. Školy můžou nabídnout krátkodobé i dlouhodobé výjezdy. Nejdřív ale musí požádat o akreditaci. Menší školy se přitom můžou spojit s většími nebo se zřizovatelem, říká Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce, který žádosti škol vyřizuje.
4: Když je koordinátorem zriaďovateľ, tak to už nie je len o tých samotných výjazdoch, ale môže tam reagovať na nejaké vzdelávacie potreby škôl v danom regióne.
2: A když škola s žádostí uspieje, získá na výjezdy studentů grant. Biskupské gymnázium v Brně se do programu zapojuje dlouhodobě. Za posledních 6 let tak vyslalo do zahraničí téměř 60 žáků, říká koordinátor programu Jiří Vondra.
5: V minulosti ten grant byl docela vysoký, ale s tím, jak přibývá počet akreditovaných škol a ten rozpočet celkový zůstává stejný, tak se ty granty bohužel trošku snižují.
2: Loni se do programu zapojilo více než 830 mateřských, základních, středních a středních odborných škol a učilišť. Letos přes 900. Ne každá ale poslala do zahraničí studenty. Některé vybrali učitele. I ti se totiž mohou programu Erasmus Plus zúčastnit. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Maloší.
0: Sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze máme hned několik dopravních nehod, například v ulici Milady Horákové ve směru do centra, u křižovatky s ulicí U Sparty. Tady je nehoda tramvaje a osobního auta. Projíždějte velice opatrně. Pozor si dejte také v Bělohorské ve směru z centra, u křižovatky s Tomanovou. Střetla se tady 2 osobní vozidla. A nehodu 2 osobních aut máme stále i v ulici U Slávie, u křižovatky s Vršovic. I tady máme hlášené stále komplikace, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Připomínám problémy na D7 mezi 2.5. a 1.5. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a pozor, levý jízdní pruh je v místě uzavřený. A ještě připojím komplikaci na 24.5. kilometru až 8. kilometru ve směru do Prahy D11. I tady probíhá údržba silnice a levý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je s vámi Rádio Praha, to byl James Blunt ve 11:45. Hostem Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeň dnes bude žena, která vystudovala pedagogiku i konzervatoř a etablovala se jako herečka, zpěvačka i autorka. Je maminkou dvou holčiček, chystá se na další sraz optimistů a taky na premiéru prvního vlastního filmu Brigáda. Jak jí proměnilo manželství a proč se dnes nebojí odkrývat ve svých textech, tak o tom už za pár minut hned po zprávách v poledne promluví na Rádiu Praha Olga Lounová. Dobrý poslech i chuť k nedělnímu oběru vám přeje Vláďa Malošík. A jdeme na silnice, komplikací je celá řada, třeba v ulici U Slavie v Praze. U křižovatky s Vršovickou dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Problémy v podobě nehody jsou také v Bělohorské ve směru z centra u křižovatky s Tomanovou. I tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. Zatím máme první informace z D8, kde je také nehoda, a to na 22,5 kilometru ve směru na Ústí nad Labem, tedy z Prahy, narazilo osobní auto do svodidel. Ta nehoda zasahuje i do opačného směru, tedy ve směru na Prahu, tak projíždějte velice opatrně a my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na Lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je tady nedělní poledne a taky Vašek Miller se zprávami na Rádiu Praha ve 12 hodin. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo, hezké poledne. Řidiči musí od dneška počítat s dalšími dopravními změnami v okolí letiště Praha. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Ujal se funkce zastupujícího říšského protektora. Krutou vládu a popravy nastolil během prvních několika dní. V Tatrách platí nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Ve vyšších polohách je kolem 30 cm sněhu. V Praze bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři pokračují v přestavbě křižovatky a Aviatická u letiště Václava Havla v Praze. Dnes začala další etapa prací. Řidiči proto musí počítat s několika dopravními změnami. Nově je například znovu otevřený sjezd z dálnice D7 od Slaného. Z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. Podrobnosti jsou na webu letiště. Skauti z pražských Satelic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, ve které jsou pro skauty dvě místnosti. Budova navíc nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha Satelice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
3: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat. Tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
1: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýše postavených nacistů Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu, masové popravy a deportace nastolil během prvních několika dní. Pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
4: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboje obrovskou ránu.
1: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy, a to po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horčí záchranáři tam proto i pro dnešek vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli oteplení se mohou hlavně během dne samovolně uvolňovat menší laviny mokrého sněhu.
5: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunci taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatrní by měly být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Teniska Karolína Muchová nastoupila za český tým do úvodního duelu finále poháru Billie Jean Kingové. V souboji s Ukrajinkou Kaliněnovou vyhrála první set hladce 6-2, ve druhém vede Kaliněnová 2-1. Hokejista Tomáš Hertl dal v přípravě na NHL gól ve druhém utkání v řadě. Branka českého útočníka ale nestačila Vegas k vítězství. San Jose podlehli 2-4. Brankář Utahu Karel Vejmelka pak vychytal čisté konto proti Colorédu. Jeho tým vyhrál 2-0. A v Praze bude polojasno až oblačno, během neubývání oblačnosti až do vyjasnění, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů, slabý, během neproměnlivý, mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Bělohorská ulice v Praze ve směru z centra u křižovatky s Tomanovou. Dejte pozor, havarovala tam dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je také v ulici u Slávie u křižovatky s Vršovickou. A opatrně i v Bělohorské, kde máme problémy ve směru z centra. To už jsme zmiňovali. Nehoda je také na D8, 22,5 km ve směru do Ústí nad Labem. Tady havarovalo osobní auto do svodidel. Stále tady probíhá vyšetřování té nehody a ještě Pražský okruh 16,5 km ve směru od Ruzyně k D7, kde se pracuje na čtyřech úsecích silnice, tvoří se kolona vozidel, tak opatrně. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
7: Vyrostla na Liberecku, vystudovala pedagogickou fakultu a posléze konzervatoř. Upozornila na sebe v seriálech Ošklivka Katka, Vyprávěj nebo filmem Tacho. Etablovala se také jako zpěvačka s hity jako Láska v housce či Dál za obzor. Nejen o hudbě bude už za chvíli mluvit Olga Lounová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes dorazila zpěvačka Olga Lounová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A já se hned z čerstva zeptám na vlastně největší novinku, kterou teď připravujete, a to je druhý sraz optimistů, který bude v listopadu. A já si vlastně celou dobu říkám, jako kde ty optimisty v té dnešní tak trošku škarohlícké době berete.
2: Wow, no já to, právě to je ta moje mise. V Čechách ten optimismus prostě rozšířit, jo, protože my jsme fakt jako nastavený možná počasí, možná tím, že jsme uprostřed Evropy, jako na tu trochu negativno-satirickou povahu, trošku pesimistickou, prostě řekněme si, ale ono s tím optimismem se fakt líp žije, takže já už jako za ty roky, co prostě ta písnička, co já jak funguji jako optimista, tak jsem si tak jako už ty svoje optimisty zatím pozbírala a zároveň se snažím prostě, ať vezmou sebou nějaký další, který pokusíme se jako změnit na ty optimisty, no, je to tak.
1: Tak nás zkuste teď nalákat na ten sraz, co tam všechno bude.
2: Tak samozřejmě hlavně hodně oddechového času, kterýho je málo, a já vždycky ty koncerty mám tak trochu divadelně stvárněný, nebo jako taková ta show, ale je tam vždycky hlubší přesah, takže každá ta písnička má nějaký vizuál, prostě obrovskou letku. Tentokrát, protože už nejsem těhotná, protože ten minulý sraz optimistů jsem byla fakt jako v 8. měsíci těhotenství a nemohla jsem se tak vyřádit zase vizuálně. A teď teda budu lítat po té hale, ale vždycky já se snažím mít tu show a zároveň chci, aby tam byl jako ta message, jak se říká, to poselství nebo nějaká jako ne podprahová věc, ale spíš takový, že uvědomění si něčeho, ať je to třeba písnička Memento Mori, že nikdo nevíme, jak dlouho tady budeme, ale prostě ať si člověk každou tu minutu na tom světě a v tom životě užívá. Takže vždycky každá ta píseň má takovou nějakou jako malou zprávu. No. A to si myslím, že člověka tak jako během těch necelých 2 hodinek jako naladí na tu optimistickou notu, že pak z toho fakt jako může čerpat měsíc, 2. Je to v listopadu, tak řekněme do ledna bych řekla, že to třeba bude fungovat.
1: A jaké další rozdíly, kromě toho, že teď tady budete moc víc poletovat po tom jevišti, budou oproti té jedničce, proti tomu prvnímu srazu optimistů? Budou jiné písně, nové písně, co tam chystáte?
2: Ne, tak určitě právě je tam takový speciální přístroj, se kterým budu moc lítat úplně po celý hale, nejenom po tom pódiu, takže tak určitě to bude taková jako zajímavá věc. Víc choreografií, jiný písničky tam, to když bylo kolem Vánoc, takže jsme tam měli i jako vánoční set, to tentokrát nebude, že nebude to tak laděný do těch Vánoc, ale do takového toho oddechového, bude to víc jako nabitý tím trošku i legrací a optimismem, budou trošku jiný hosté a zároveň jiný kostýmy, prostě bude to jako trošku o level ještě vyšší, bych řekla, posunutější, protože jsme byli limitovaní jako tím těhotenstvím a já jsem nemohla úplně vydat ten výkon, co se týče jako fyzického, akrobatického a tak, takže to bude určitě nový, no.
1: A všechno to bude tedy 5. listopadu.
2: Je to tak, no už se to blíží jako za měsíc a půl. No. Musím říct, že mě to až děsí, jak rychle to uteklo. Že si fakt jako pamatuju s tím velkým břichem, jak stojím před tím prvním koncertem a tam hnedka na té první scéně, která teda zůstává, protože to je hrozně epický, akorát tam budou jako jiný ještě věci, tak já tam jdu po takových schodech nahoru, tak si úplně pamatuju, jo, jak se mi rozklepaly ty nohy, protože jsem měla ty podpatky a už tam byly ty lidi a najednou jsem se úplně říkala, ježišmarja, snad nespadnu opravdu z těch schodů s tím miminem. To byl takový jakože první moment, a pak už se to rozjelo a člověk, jako jsme to měli všechno zabezpečený, ale je to takový, že vám tam na chviličku ten adrenalin jako nakreslí různý obrázky a to prostě bylo před, řekněme, skoro rokem, že jo, protože to bylo 5. prosince a teď už to miminko jako leze a za chvilku se začne stoupat k nábytku, takže to je neuvěřitelné.
1: A nastane ta nejzábavnější v úvozovkách no. rodičovství, kdy běháte za dětskem, aby vám nespadlo.
2: No, ale já to teda miluju. Mě tahle fáze hrozně baví, jako hlavně ten rychlej pokrok, že to leží, začne se otáčet a najednou během 2-3 dnů, že se začne jako zvedat a už šupajdí. Ten nádherný.
1: Říká Olga Lounová.

0: až na dřeň.
1: Olga Lounová před chvílí řekla takovou jednu větičku od té doby, co jsem optimistkou a jak se to jako stane, to si člověk řekne tak a teď je ze mě optimista.
2: Ježíš, ale ne, jo, to je takový pomalej proces. No. Já jsem hodně studovala různých koučů světových i českých a tak nějak jsem jako ty filozofie od malička do sebe vstřebávala a vždycky mi jako dítěti fungovalo, když mi nebylo dobře, tak se tak jako třeba začít si zpívat nebo poskakovat. A nějak jsem zjistila, že i když člověku je ouvej, tak dokáže tu mysl přenastavit myšlenkou anebo pohybem.
1: Na to jste si přišla jakoby sama, no, nebo třeba jako rodiče dítě vás nějak naváděli? Nebo?
2: Tak taťka je takový srandičkář, jo, že on pořád srandičkuje, takže to si myslím, že je základ. A pak právě tady v tom životě jsem třeba si tak jako vzpomněla na to dětství během těch různých přednášek a různých jako kurzů, který jsem procházela, tak jsem i jako hereckých kurzů třeba, jo, tak Bernard Hiller v Americe, on jako říká, že jenom v postavení se měníte z pesimisty na optimistu. To znamená, že jakmile fakt jako roztáhnete ramena a vyprsíte se takzvaně, nebo dětem se tady třeba maluje srdíčko, že jo, nebo sluníčko, že tady odsaď mají zářit, tak najednou se vám jako změní absolutně emoce, možná vnitřní. A on tak hezky ukazoval, že jako když vám teď zavolám a řeknu vám, že vám umřel pejsek, tak vám za vteřinu změním emoci na úplně jako by opravdu strašně negativní emoce. A když vám zavolám, že jste vyhrála $1,000,000, tak vám za vteřinu změním tu emoci opravdu do jako absolutní euforie. Což jako podle něj je důkaz, že myšlenka tvoří tu emoci, kterou v sobě máte a state of mind, to znamená, že stav mysli. Já jsem se tak nějak do sebe začala tohle všímat, jo? Že člověk jako jede, teď prostě začne hroutit do sebe, něco se mu stane, ztratíte klíče nebo peněženku zapomenete někde, tak prostě začnete se hroutit, teď začnou ty negativní myšlenky a už se utápíte a už se vám chce brečet, protože si vzpomenete, že před 4 měsícema jste, já nevím, přišla o práci svých snů, protože zrovna to nevyšlo. A teď si najednou uvědomíte, sakra, co děláš, jako když jedeš na skvělý koncert nebo jedete někam a teď vlastně to je dobrý. Jenom ta myšlenka, ta blbá peněženka a už se hroutíte, jo, už se prostě to tělo hroutí a je vám zle a začnou se vám dít i špatné věci podle mě. Já se to tak jako nějak z toho všímám.
1: Že se to člověk jakoby přivolá tím, že jo, drží tu negaci.
2: A nebo vlastně i na konci dne si pak všímá těch špatných věcí, ale jakmile si jako řeknete ne, ne, ne, prostě narovnej se, což třeba říkali Václav Havel, že vlastně přežil ten lágr jenom díky tomu, že tomu stál jako čelem, jo, když stáli prostě na tom nádvoří a bylo prostě -5 a oni tam byli jako jenom v těch tílkách, tak říkal, že přežil jenom díky tomu, že prostě dejchal a stál tomu čelem. A i u chlapů se říká, že když se narovnají, tak okamžitě asi za 15 vteřin jim to vyplaví kus testosteronu. Takže já vím, že jsem toho řekla už teď strašně moc, ale to jsou všechno ty malé krůčky k tomu, jak se stát optimistou. Takže všímat si pozitivních věcí, narovnat se, uvědomit si, že nejste bez noha, prostě být vděčný za to všechno, co se děje hezkýho kolem. A postupně si ta mysl na to zvykne a začne se v tom životě prostě hlavně radovat. To myslím si, že je nejlepší návod na to být optimista. A nebo si pustit píseň Jsem optimista.
1: A pak to hned naskočí.
2: A pak to naskočí. Ale opravdu, jako mě to teda funguje i mě osobně. Takže naskočí to a aspoň během té písně se to člověk přeladí.
1: Mimochodem, co právě ta hudba jako pomáhala vám i v té práci se sebou, právě ta hudba, že jste si třeba i některé špatné myšlenky nebo zážitky mohla odložit do nějaké písně a zbavit se jich?
2: Ne, určitě, to jo, ten přetlak je tvůrčí. To znamená, že já jako když samozřejmě nějaký lásky ztracený a takový to znáte, tak se člověk zamiluje, tak to samozřejmě vždycky je v těch písních. Člověk se v tom jako vyplaví, protože nějakým způsobem to asi jako vypustí. Někdo píše deník, někdo píše písničku, někdo to potřebuje říct kamarádce, aby to prostě za sebe dostal. Takže jo, určitě, ale já tvořím i jako v pozitivním naladění, což jako moc lidí nemá, že hodně umělců fakt jako tvoří jenom, když má nějaký ty dramata kolem sebe a někdy si jako hledají. Ale já to mám víc, že tvořím jako většinou, když mám spíš čas, nebo mám na to prostor, nebo mám prostor samoty nějaký, tak v tu chvíli jako tvořím. A může být pozitivní nebo i v negativní náladě, nebo v něčem smutným. Ale pomáhá to určitě na nějaký ty rozchody a tak, tak to pomáhá hrozně.
0: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného 3. alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Máte nějaké právě třeba písně nebo texty, do kterých jste vepsala nějaké své bolení, ale nechala jste si je pro sebe někde v tom šuplíku? A to prostě není pro ty lidi venku.
2: No určitě. Já myslím, že to je nejtěžší pro umělce vypustit, být jako zranitelný, to znamená vypustit ty největší bolístka. Takže já, když jsem začínala psát třeba ve 13 nějaký básničky, tak mi trvalo až do 27 let, než jsem jako začala skládat svoje písničky a nahrávat a ukazovat. Protože předtím jsem měla kapely a to skládali kluci. A já jsem si pořád psala ty básničky, i jako jsem si nahrávala nějaký ty nahrávky, ale nebyla jsem schopná to vůbec jako dát ven. Prostě jsem mi to připadalo tak asi bolavý a já jsem si připadala tak zranitelná, že jsem jako raději zpívala ty písně od jiných lidí a pak jsem si tam jako ty svoje emoce promítala, což taky jde, jo? Jako když je někdo dobrý interpret, tak tu píseň interpretuje s tou svojí emocí a přenese tu emoci, kterou chce. Mě to trvalo a myslím si, že jich celkem dost zůstalo v tom šuplíku tenkrát v té době, tak už se tolik jako nebojím, neskrývám. Naopak se mi líbí, že se naladím na něčí podobnou vlnu a ten člověk se mnou může jako totožnit a taky pomocí té mojí písně vypláchnout prostě tu emoci. Takže určitě, když mi bylo méně než 27, tak tam jich je spoustu šuplíku.
1: Je potřeba mít stanovenou tu hranici, aby se člověk jakoby neodkryl až moc, aby mu potom třeba nemohl někdo ublížit tím, že opravdu se odkryl úplně ze všeho.
2: Je pravda, že vlastně lidi fascinuje hlavně ten, kdo se dokáže odkrýt tak hodně, že by mu mohli ublížit, protože to je jakoby to, co vlastně lidi obdivují na umělcích, ať je to na pódiu, v kině nebo v hudbě. A takový ty provokatéři, ty drzí umělci, lidi fakt fascinují, protože být provokatér je, že opravdu jste jako terč. Prostě se nastavíte na terč. Já nevím, u nás provokatéři Agáta Hanichová nebo Dan Landa, to jsou prostě jako lidi, kteří jsou ochotní opravdu to říct a vědí, že dostanou jako spršku určité skupiny lidí, že opravdu ty šipky do nich jako tam naskáčou a nebojí se toho. A lidi to fascinuje. A pak jsou lidi, kteří tak jako jenom v jinotajích odhalují to své nitro. To si myslím, že je třeba pan Nohavica, jo, který vždycky skládá v těch jinotajích a to já třeba obdivuju, to se mi jako líbí. Že vlastně tam taky asi odhaluje tu duši, ale ne tak napřímo, jo, nebo nenastavuje to, ten terč. A lidi to, já myslím, vycítí i tak, že je to pravda, že tam nějaký kus té pravdy, nebo pan Nedvěd, že jo, si myslím, že hodně zpíval o těch láskách, který prožíval a ti lidi to jako vycítili, že je to pravda.
1: Jak to máte vy? Máte v sobě nějakou opravdu vnitřní hranici, kterou jste si stanovila, že tam už ne? Tohle ještě ano.
2: Wow, asi ne vědomě, jako možná podvědomě je to možný. Já mám bohužel hrozně aktivní mysl, která je jakoby všechno a nic. Jako já nevím, jak to říct. Já prostě miluji například různorodou hudbu. Jo? Nejsem jako absolutně hudební rasista. Může se mi líbit polka, nějaká lidová hudba, prostě opravdu jako Roll All the Barrels, jo? Škoda lásky prostě. Nebo se mi může líbit úplně nejvíc klasická hudba, nějaký Dvořák, Beethoven. A mezi tím metal, může to být cokoliv. Mm-hmm. Takže u mě je to jako komplikované v tom, že já jako si myslím, že jsem víc osobností v sobě, to znamená, že nepotřebuji nějakou zakrývat. Ale jako myslím si, že jsem tak matoucí pro lidi někdy, že oni jako nevědí, jestli odkrývám samu sebe, tím pádem se nemusím toho tolik bát a tím pádem jsem otevřenější asi než někteří jiní. Vědomě si nestavuju hranice, snažím se být naopak otevřená a jako upřímná otvírat témata, otvírat tabu věci, jako právě jsou porody, kojení, těhotenství, takový ty věci, o kterých se jako úplně nemluví veřejně, je to spíš takový jako v určitých skupinkách možná otevřené, ale na té veřejné lince je to pořád ještě trošku tabu.
1: Říká mimo jiné zpěvačka Olga Lounová.

0: Evou Kubalovou.
1: Začínala s hudbou už dávno, pradávno ve svém dětství a mě by docela zajímalo, jak se proměnil ten váš vztah k té hudbě a to, co od ní vlastně čekáte a to, co vám dává.
2: Ne, je to pořád to samé. Tam jediné, co vás může limitovat, je to očekávání někoho, že už jste složili tu písničku Jsem optimista nebo písničku Protože to nevzdám a potom vlastně od vás očekávají, že to bude další hit a bude to zase stejně dobrý třeba, jo? A zároveň vy sama od sebe očekáváte, že to bude mít třeba stejný úspěch, to znamená, že 50 milionů shlídnutí a to je jako cesta trošku do pekla. Takže jinak pro mě ta hudba je pořád to stejný, jenom jí možná držím občas víc v šuplíku, protože právě na sebe nechci tady to nechávat jako působit. A myslím si, že je to opravdu jako s tím spojený, s tím, že jsem trošku perfekcionalista a zároveň si nechcete jako kazit, když tu práci už máte za sebou tak jako dlouhou a u mě to bylo opravdu jako dlouhá cesta. Někoho jako vůbec ne přesvědčit, ale najít si ty svoje lidi, kteří mě pochopí, tak jako je nechci zklamat. Protože já, jak jsem říkala, já jsem jako takový člověk, který hodně rád experimentuje, je takový různorodej. A prostě když už někdo od vás má rád takový pop rock, tak pak najednou udělat jako country a pak zase taneční věc, je šokující.
1: Už by to byl risk z vašeho pohledu.
2: No, já to právě ale bohužel riskuju a dělám, jo. Takže vlastně teď mám třeba v šuplíku jako tu anglickou desku, kterou jsem udělala v Los Angeles. A vím, že v Čechách ta angličtina není úplně jako, lidi to prostě nemají v Čechách rádi. Tím jak úplně nerozumí, tak se na to nemůžou tak navázat. Takže jako jo, vydáte to a lidi si to pustí, ale vlastně jako nechápou tu myšlenku vevnitř, pokud nejsou top angličtináři a neprahnou potom si to přeložit, jo. Takže to pak nemá ty dosahy. Takže já samozřejmě třeba tohle to jsem jako už několikrát chtěla vydat a zase jsem to neudělala, mezi tím jsem zase vydala tu českou písničku, protože jsem si tak jako říkala, že vlastně nechci si zklamat ty svoje milovaný optimisty tím, že budou muset jako překládat někde v překladači písničku nebo se zabývat tím, že třeba úplně nerozumí tomu, co tam zpívám.
1: To je možná takové věčné dilema toho zpěváka, umělce, jestli dát jenom na sebe, anebo už brát ohledy na ty své diváky.
2: Je to tak, no. Já jsem bohužel v tom, protože já mám ráda, když lidi jsou šťastní kolem mě, takže působí to zvláštně, ale já prostě miluju jako ty diváky, co se se mnou můžou zaspívat a teď jakoby fakt jako jim to bolístko může nějak jako usnadnit, jo, protože spousta lidí má optimistu jako budík, zvonění, nebo mi třeba říkají, že jim to pomáhalo v těch těžkých okamžicích, protože to nevzdám taky, jo, že jako přešly nemoce díky tomu a memento mori. A teď najednou jim tam dáte písničku Good Day v angličtině a jako jo, dobrý, asi si umějí přeložit Good Day, že jo, ale už se jako nenavážou na tu emoci, už se to jako nenaučí, nemůžou se se mnou zaspívat, takže je to takový pro mě jako dilematický, ale vypouštím to, prostě pomaličku to tam jako vždycky pustím mezi ty český, protože jsem ten umělec, no, je to tak, a jako jsem i ten umělec, který jako chce i vydat ty věci, které se líbí třeba i jenom jemu, jenom je to takový, no, tím, že jsem jako vnímavá, vnímám to publikum na těch koncertech, tak je to, nechci být bezohledná, no, nechci to být jenom jako jo, mně se to líbí, tak teď si trhněte a teď tady čekáte 10 písniček, který znáte a já vám tady zahraju 8 neznámých v angličtině a 2 ty vaše, na který čekáte, tak nejsem prostě tak bezohledná, jsem prostě vnímavý zpěvák, který mu na tom záleží, no, mám prostě lidi ráda, dělám to pro ně víc než pro sebe a nějak je to takový prostě moje gro se věnovat pak třeba i po koncertě divákům a strávit s nimi ty chvíle a nějak komunikovat o těch skladbách.
1: Změnilo se tohleto vaše navázání na tu publikum po tom, co jste maminkou, kdy jste musela to své srdce přeci jenom trošku rozdělit?
2: Ne, nezměnilo. Já samozřejmě vždycky, když mám po koncertě a během koncertu říkám, že se budu třeba fotit, tak říkám, že ale mám tam miminko, pokud budu potřeba nakojit, tak má přednost, ale počkejte, já pak slibuju, že přijdu a přijdu. Což většinou to miminko, když nakojíte, tak ono vydrží jako pár hodinek nakojený, takže to není potřeba, ale jako stalo se, že jsem musela odběhnout z toho podepisování. Z koncertu jsem teda ještě neodbíhala, vždycky jsme to nějak zvládli, což je dobrý. Mám skvělý rodiče a i partnera, takže to jako by šlo, ale to srdce si myslím, že je tak velký, že dokáže obejmout nekonečné množství lidí.
0: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.

0: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrap. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: až na dřeň.
1: Zrovna nedávno mi jedna velmi známá a úspěšná zpěvačka říkala, že po tom, co se stala maminkou, tak se hodně změnilo její prožívání těch písniček, že jí to pomohlo v těch emocích, v tom, aby se do toho třeba líp položila. Změnilo se tohleto u vás?
2: Jako určitě se víc dojímám, jako rozhodně asi tak, samozřejmě, když zpívám Memento Mori, tak je to přesně ta píseň, že tady chci být co nejdýl pro ty děti, že opravdu jako si každý vteřiny s nima chci užít. Je to určitě tam ten přesah, to je jako to mateřství, je obrovská změna v tom, že nic jiného nemá tak velký smysl, to je jasný. A rozhodně to všem maminkám přeju, aby se prostě to fakt mohli užívat, to mateřství. Já jsem takový propagátor toho, jako být co nejvíc s těma dětma. Oni prostě rádi vás uvidí při té práci, jo, jako klidně v nosítku, nebo prostě si je vzít sebou. Hodně lidí je, jako si myslí, že je musí odložit a ty děti jako mají být jenom v tom dětském světě. Opak je pravdou, což se jako i zjišťuje teď v posledních studiích, že v nějakých těch 50. 60. letech se začalo propagovat to odkládání dětí. A to si myslím, že fakt teď už je ta změna velká, že už se všichni uvědomí, že ani jako ta školka nemusí být jako každý den. U nás ve školce třeba říkají, my upřednostňujeme i to, když s těma dětma jedete někam třeba do zahraničí, tak je to pro ně víc, než jako být tady v té školce, protože ta školka je o tom, že jste mezi dětma, ty děti prostě mají tu nervovou soustavu ještě nevyvinutou. Ty tam překřikujou, samozřejmě ta pozornost toho dospělého je na 20 dětí a to dítě jí dostane jednou za 30 minut. A zatímco, když je s váma na dovolený, tak jí dostane prostě, když jí potřebuje, že jo. Takže jo, maminky obdivuju a já, je to zesílený prostě to vnímání těch písniček.
1: Na začátku jsme tady mluvili o tom, jak být tím optimistou a vidět zkrátka to lepší. Měla jste někdy krizi, kdy vám to opravdu, ale opravdu nešlo?
2: Jako jsou věci, které nezměníte ve světě, což jsou zbytečné války. Za mě to je nepochopitelná věc, že někdo prostě pošle vaše mladý syny proti jiným mladým synům se prostě zabít kvůli něčemu, co prostě si určili jejich hlavy. Jako tady je hranice, ty nepůjdeš za tuhle hranici, já nepůjdu za tuhle hranici a když jo, tak tě zabiju, protože prostě příroda ty hranice jako nedala. To jsme si určili my ty hranice. Zároveň je to pro mě i nesmysl, protože jako další generace ty hranice třeba ani mít nebude chtít. Jo. Samozřejmě, když vám jde o vodu, když jde o přežití, tak pak možná pochopím, že se dva prostě porvou, ale když je to jenom jako čára prostě na mapě a teď jako oni bojujou nesmyslně, tak to je pro mě jako v tu chvíli jsem fakt jako pesimista, protože nevím, jak to změnit, nemůžu to změnit a vím, že to nezměním, ale jinak jsem pořád optimista, že se to jako změní v té budoucnosti. Takže to jsou takový ty jako momenty, kdy chvilku ztrácím ty optimistické myšlenky, no. Že si říkám jako jak dlouho ještě vlastně, nebo je to i ta víra, jo, kdy prostě jakoby pořád nechápu, že někdo kvůli víře se dokáže vraždit, taky to je takový jako už tak dlouho trvající problém toho lidstva, že jako malinko ztrácím optimismus, ale pak zase ho najdu a věřím, že se to změní jednou.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.

0: až na dřeň.
1: Já jsem před chvílí říkala, že nejen zpěvačka, řekla jsem to záměrně, protože vy těch věcí děláte strašně moc. A jednou z nich v poslední době je také film. Takže moje otázka teď zní, jak to vypadá s vaším vlastně prvním vlastním filmovým počinem?
2: Je to jako můj producentský počin, ale je pravda, že už mám za sebou jako jeden dokumentární film, což se ale týkalo Dakaru, ano. Kde jsme natáčeli dokument o tom, jaké to je, když zpěvačka jede na Dakar s 50-letým chlapem, který je vlastně po rakovině. A je to o tom, že jsme si vlastně jakoby oba dva tam měli splnit ten nějaký dětský sen a vlastně jsme chtěli tím motivovat, že všechno je možný v jakýmkoliv věku nebo v jakýmkoliv pohlaví. Protože ženská na Dakaru není úplně tak obvyklá věc. Zároveň to ještě šlo o to, že první Dakar teda byl ještě bez dětí, ale druhý Dakar už jsem měla vlastně se svojí dvouletou holčičkou. Takže to byl první filmový počin, ale spíš takový jako dokumentární. A tohle to je vlastně filmový kinoformát. To znamená,
1: klasický hraný film.
2: Ano, klasický hraný film.
1: Je to úplně něco jiného.
2: Je to úplně něco jiného, je to filmová komedie, generační, to znamená, je to trochu s přesahem do teenage, protože už tady jako dlouho takový film nebyl, jo, představ si třeba snowboardiáky. Tím, že mám sestru, který je teď 19, ale když jsme natáčeli,
1: začali... Chodící inspirace.
2: Přesně tak. Tak jsem si říkala, že jo, že vlastně ty témata jsou, a natočili jsme komedii filmovou s Tomášem Drdáckým, kameramanem, který opravdu jako tady točil i jako světový film jako kameraman. A zároveň jsme nad sebou dali jako dohlížet F.A. Brabce, který jako pomáhal zase s tou postprodukcí, jako editací a s tím střihem, takže jako by ti zkušení bardové dohlíželi na to, aby ten film byl jako kumštýřsky správně provedený a zároveň jsem tam měla vlastně jako by mladou spolurežisérku Anetu Kernovou, která je ta mladá generace, miluje jako zároveň experimentální film a zároveň má jako komediální přesah. Studovala vlastně se Štěpánem Kozubem v ročníku. Natočila se prostě výborná komedie. My jsme měli už několik jako promítání, byly různé skupinky a opravdu od první minuty se jako smáli, což je absolutní bomba. A máme distributora, který má pod sebou Vyšehrad, Lajnu, prostě opravdu jako ty úspěšné české komedie, Bobule, takže si nás vybrali, takže opravdu mám radost a je to pro mě jako absolutní štěstí, protože mě to tak strašně bavilo, že vlastně jakoby už chystáme natáčení pohádky filmový, hudební. Je to pro mě prostě asi vrchol toho všeho, co jsem jako za ten život tvořila, protože vy jako zpěvák vlastně skládáte texty, nebo já osobně skládám texty, hudbu, ale zároveň píšu scénáře na ty klipy a moje klipy měly vždycky příběh, jo. Některý jsem je režírovala, některý ne a vlastně tohle to je jako pro mě větší formát a hrozně mě to baví. Je to pro mě radost prostě dělat film.
1: A mě na vás úplně fascinuje, jak vy si něco prostě vysníte a teď si zatím jako jdete, i když třeba člověku zvenku to může přijít jako úplná jako šílenost, jako, no. Co to jdete dělat?
2: Je to tak, ale vlastně tím, že já jsem vždycky šla od píky a hrála jsem ty komparzy v těch filmech a pak i jako komparzy v těch divadlech a nějak jsem měla ty kapely, jo, opravdu jsem tak jako poznala všechny ty profese a nikdy jsem se jako nebála, já nevím, dělat třeba jako produkci malou, jo, že prostě jsem jenom sobě netočila klipy, já jsem jako i spoustě talentům pomohla, který jsem jako nastartovala, teď mají svoje kariéry, Lukáš Bundil z kapely Slza a prostě jsem se jako snažila vždycky ty mladý zpěvačky nebo ty zpěváky podpořit, jo, napsat písničku Martině Bártlový a napsat Kamile Nývltový na písničku, prostě jsem tak nějak jako vždycky dělala i ty jiný profese. A za ten život tím, že to je můj koníček, nemám třeba rybaření, jo, mám prostě tu hudbu, tak já jsem vlastně jakoby absolutně v tom ponořená a ten film byl jako od malička moje vášeň, taková druhá k té hudbě. Takže tohle bylo takový pro mě jenom jako završení toho a být producent je vlastně, že jako seženete ty peníze, seženete ty profese, ty umělce, kteří jako umí ten film, tak pro mě to jako nebylo zas tak jako složitý. No.
1: To popisujete tak hezky, jako seženete ty peníze, ty lidi a je film, jasně, pohoda.
2: já vím, je to taková jako mravenčí práce, ale já jsem jako taková hodně akční a pozoruju ten svět.
1: To je vidět.
2: Takže jsem si vlastně našla lidi, kteří jsou tak dobří v té své profesi, že jsem jako pak už nemusela je hlídat a tím pádem si usnadnit tu práci.
1: A jenom se to jako užít.
2: Jo, přesně tak. Jenom se to užít, že se to děje a že se to dokončuje.
1: A ještě mi na závěr povězte, tak písňové texty, filmový scénář, tak kniha?
2: je to hezký. Vlastně scénář je kniha, takže...
1: Bude nějaká.
2: K tomu filmu je to jasný, jo. K tomu filmu bude kniha. To je vlastně původně, to bylo napsaný jako takový krátký příběh, pak se to rozepsal do scénáře. Já jakoby mám rozepsanou knihu, která se jmenuje I'm a Jogger.
1: Já jsem se skoro

0: pořád stejný. A baví mě i kreslit slovama a i hlasem. To je prostě stejný pořád pro mě.
1: Říká optimistka Olga Lounová, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
0: Děkuju.
1: Naschledanou.
0: Děkuju moc, já taky. A jestli můžu říct poslední věc pro určitě maminky, tak prosím, kojte, nebojte se kojit, co nejdýl to jde. A když se vám narodí miminko, tak nemá prdíky, ale potřebuje se přebalovat. Přebalujte miminka, protože opravdu vám pak budou dobře spinkat. Poselství dne.
1: No a ode mě už uslyšíte jenom to, že si nás můžete poslechnout jako obvykle v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a nebo se můžete podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Václav Miller za mikrofonem ve studiu. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Uzavírka Pražského okruhu se přesouvá až na pozdní večer. Velká část obchodů zítra na svatého Václava zůstane zavřená. Papež slouží v Lourdách na jihu Francie mši pro 200 tisíc lidí. Bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti do vyjasnění, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřou Pražský okruh u Slivence. Potvrdila to policie a také mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Kvůli usazení mostního nosníku měla oboustranná uzavírka původně začít v 1 odpoledne a trvat asi 2 hodiny. Nakonec se ale přesouvá až na pozdní večer, jak řekl Českému rozhlasu Jan Rídl.
3: Po roční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj. Pražský okruh až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bílého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
1: Kvůli pokračujícím stavebním pracím se ale na Pražském okruhu dál tvoří kolony. U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, který bych se snížená hranice dotkla.
4: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
1: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Papež Lev XIV. V Lourdách na jihu Francie slouží věkovní mši. Na slavné poutní místo přijelo 200 tisíc lidí. Papež třetí den pokračuje v návštěvě Francie, kterou provází ohromný zájem věřících. Odpoledne se taky sejde s oběťmi sexuálního násilí.
5: Při příjezdu do Lourdes vítali papeže davy lidí. Jeskyně Massabiel, před kterou mši papež slouží, patří mezi nejvýznamnější poutní místa křesťanství. V roce 1858 se tam podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie, 14leté dívce. Papež Lev XIV. Se v Lourdách sejde taky se 7 oběťmi sexuálního násilí. Budou mezi nimi i bývalí žáci katolické školy Notre Dame de Betaram. Ti popsali bytí, ponižování, sexuální útoky i znásilnění ze strany některých kněží a vychovatelů. To trvalo od 50. do 90. let. Církev školu definitivně uzavřela až letos v červnu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: České tenisky vedou ve finále poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou 1-0 na zápasy a dělí je jediná výhra od 12. titulu v historii. První bod pro tým kapitánky Barbory Strýcové získala Karolína Muchová, která porazila Angelínu Kalininovou 6-2, 6-3. Triumf Češek v týmové soutěži může završit wimbledonská šampionka Linda Nosková. Ta teď už hraje ve druhé dvouře s Ilinou Svitolinovou a v této chvíli prohrává v prvním setu 1-2. Hraje se na dva vítězné zápasy. Do případné rozhodující čtyři nominovala Strýcová dvojici Kateřina Siniaková, Marie Bousková. A v Praze bude polojasno až oblačno, během neubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů, slabý proměnlivý, během nemírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích opatrně, máme dopravní nehodu v ulici K Přehradám v Praze u křižovatky s ulicí Strnady. Havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Pozor také na Pražském okruhu, na 62. a 5. až 62. kilometru ve směru k D10 je zpevněná krajnice uzavřená. Je to kvůli konání dalšího ročníku závodu Běchovice Praha. Problémy jsou na pražském okruhu taky na 22,5 až 21 kilometru ve směru k dálnici D1. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Připomínám, dálnici D1 mezi 22 až 25 kilometrem ve směru z Prahy na Brno se pracuje na silnici. Vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Pruhy jsou zúžené. A ještě připojím D11, 23,5 kilometr ve směru z Prahy do Hradce Králové. Tady je odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdná krajnice. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 6,5 minuty po 13. hodině, krásnou poslední zářijovou neděli vám všem. V Holešovické tržnici se koná festival ilustrace a komiksu Lustre, co nabízí jeho 13. ročník. To už za necelou půl hodinu řekne naše létající redaktorka Monika. A víkendová Praha, to jsou také další hity, čeká nás Alex Warren. Lost Frequencies. Taky Artemas. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 13 hodin 16 minut, s vámi je Rádio Praha. Užíváme si poslední neděli v září, dnes s datem 27. A prodloužený víkend je také, to znamená, že není vůbec od věci vás v pondělí pozvat na festival Poznej Vltavu. Mezinárodní den řek oslaví Kreativní Praha ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a desítkami dalších partnerů právě na březích Vltavy. Jedná se o unikátní festival, během kterého Vltava ožije zábavou, poznáním a taky zážitky pro celou rodinu. Prozkoumáte podzemí staré čistírny odpadních vod Bubenči, navštívíte elektrárnu na Štvanici, prohlédnete si lodní benzínku, naučíte se surfovat a celou řeku zaplní kánoe, katamarány i parníky. Součástí programu je taky závod napříč Prahou přes tři jezy. Festival můžete zítra navštívit od 10 do 18 hodin a detaily pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace, protože na silnicích v Praze a okolí se stále něco děje, třeba v ulici K Přehradám u křižovatky s ulicí Strnady havarovala dvě osobní auta. Stále tady máme hlášené problémy, projíždějte proto velice opatrně. Opatrně taky na dálnici D1 na 22. a 5. až 25. kilometru ve směru z Prahy na Brno se pracuje na silnici. Vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. A komplikace máme i na D11 na 47. a 5. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. Dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. Je to osobní vůz, stejná situace, tedy odstavený osobák je také na D10 a to na 19. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. I tady projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Na Rádiu Praha dospívala Katy Perry, je 13 hodin 31 minuta. Počasí dnes přímo vybízí k tomu, abyste neseděli doma, ale vyrazili někam, třeba na nějakou zajímavou akci, nebo se jenom tak projít. Ale když se bavíme o zajímavé akci, tak na jednu vás teď pozveme. Hala 17:40 v Holešovické tržnici se do konce září proměnila v prostor plný ilustrací a komiksů. Začal tam festival Lustr, který představuje tvorbu českých i zahraničních autorů. A na festival vyrazila i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Ten festival zahrnuje každý rok tak 6 až 8 výstav samostatných a k tomu celou řadu doprovodného programu. A teďka se teda nacházíme v té hlavní výstavě letošního roku.
2: Sdělila mi kurátorka festivalu a ilustrátorka Bára Millerová. Letošní hlavní výstava v hale číslo 17 nese název Krajina 2.0.
1: Je zaměřená na pohled ilustrátorů, ilustrátorek a komiksových tvůrců na proměny krajiny v době antropocénu, to znamená v době, kdy lidi hodně výrazně proměňují krajinu a svět kolem sebe.
2: Proč zrovna krajina?
1: No, protože mě to téma osobně zajímá. Vždycky se člověku mnohem líp pracuje s tématama, ke kterým má vztah a tohle je pro mě taková velká srdcovka. Taky mi přišlo, že ty proměny krajiny lidskou činností jsou často braný hrozně černobílé, jako a priori špatný, což si myslím, že tak úplně není. Takže tady najdete třeba městskou divočinu, nebo tady vágní prostory, který tady prezentuje a oslavuje ve svých malbách Tomáš Staněk a v objektech Josef Sedlák, který přinesl tyhle ty nádherný totemy a autorský vyřezaný z břízy.
2: Hlavní výstava je kurátorovaná, autoři jsou tedy osloveni. Další díla jsou vybírána odbornou porotou. Jednou z letošních výstav je portugalský salonek, který představí tamní ilustrátorskou a komiksovou scénu.
1: Portugalská scéna je dlouhodobě hrozně dobře vidět na mezinárodní scéně, je strašně živá, hrozně se jim daří.
2: Jako laik teda vidím pár obrázků, které sobě jako pasují, ladí barevně, stylem, tak to je vždycky jako jeden autor, nebo?
1: Tady ty uskupení, co máme před sebou, tak to jsou vždycky série jednoho konkrétního autora, takže tady před sebou máme teďka volnou sérii od Madaleny Matoso, což je portugalská teda ilustrátorka, který vycházejí knížky i v Čechách. Zaměřuje se teda na ilustraci literatury pro děti, ale tady to jsou její osobní takový volný projekt. Autorský.
2: Festival připravil workshopy pro děti i dospělé, živé kreslení, komentované prohlídky a rozhovory s tvůrci. Třeba o víkendu si děti budou moci vytvořit vlastní komiksové Leporello. Festival Lustr potrvá v Holešovické tržnici do 30. září. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Maloší.
0: Zkontrolujeme společně také situaci na silnicích. Stále si dávejte pozor na nehodu v Praze v ulici K Přehradám. U křižovatky s ulicí Strnady se srazila dvě osobní auta. Pozor taky na dálnici D1. Mezi 22. a 25. kilometrem ve směru z Prahy na Brno se pracuje na silnici. Vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Opatrně také na D10, na 19. kilometru ve směru z Prahy na Turnov, tady je odstavené porouchané osobní auto. Přidám také D11, problém máme stále na 47.5. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř, je tady odstavené porouchané osobní auto a pozor i na D11 na 19. a až 8. kilometru ve směru do Prahy. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.

0: Jen vteřiny zbývají do 14:45, s vámi je Rádio Praha, krásné nedělní odpoledne. Ještě dnes pokračuje na různých místech v Praze festival umění s názvem Prague Art Week. Představuje to nejlepší z programu předních pražských institucí umění, galerií a sbírek umění. Do akce jsou zapojené umělecké instituce po celé Praze. A aby toho nebylo málo, tak součástí je i bohatý doprovodný program. Lokace, do kterých byste na festival měli konkrétně vyrazit, najdete v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: A vydáváme se opět na silnice zjistit, jaký je aktuální stav. V ulici K přehradám v Praze dejte pozor u křižovatky s ulicí Strnady. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je teď také na náměstí Jana Palacha u vjezdu do Široké ulice. Tady je střet dvou osobních aut a motocyklu, tak dejte velký pozor. Komplikace máme stále na dálnici D1 na 22. až 25. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Kvůli práci na silnici je tady vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Problémy zůstávají i na D10 na 19. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Stejný problém je na D11, a to na 47,5 kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. A ještě doplním, je D11 19. až 8. kilometr ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřený. Tak na silnicích opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Je tady 14. hodina sní na rádiu Praha, další zprávy a ve studiu Štěpánka Martanová, která běžně běhá maratony, ale dneska autem, Štěpánko, že jo?
1: Ne, dneska budu pěšky. Hezké odpoledne. Téměř 3 miliony korun ušetřilo hlavní město díky zkušebnímu systému na svoz odpadu v Praze 11. V Tatrách platí nejnižší stupeň lavinového nebezpečí, ve vyšších polohách je kolem 30 cm sněhu. Mladá Boleslav bude hrát v pátém kole hokejové Tipsport Extraligy na ledě Vítkovic a bude jasno až oblačno, později ubývání oblačnosti.

0: až do vyjasnění a teploty 21 až 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
0: Silničáři pokračují v přestavbě křižovatky Aviatická u letiště Václava Havla v Praze. Dnes začala další etapa. Řidiči proto musí počítat s několika dopravními změnami. Nově je například znovu otevřený sjezd z dálnice D7 od Slaného. Z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. Podrobnosti jsou na webu letiště. Dnešek je dnem charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a mohou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horští záchranáři tam i proto pro dnešek vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli oteplení se mohou hlavně během dne samovolně uvolňovat menší laviny mokrého sněhu.
3: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunci taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatrní by měli být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Hokejisté Mladé Boleslavy se v pátém kole Tipsport Extraligy představí na ledě Vítkovic. Hrát se začne v půl páté.
4: Mladoboleslavští hokejisté zatím v sezóně bodovali pouze na ledě soupeřů, a to v Českých Budějovicích a na Spartě. Proti Vítkovicím by na to bruslaři rádi navázali. Už jen proto, že dosavadní výkony mužstva jsou v sezóně zatím diametrálně odlišné od té předchozí.
5: Určitě se to změnilo od proti minulého roku, hej. Snažíme se dodržovat to, co si povíme.
4: Říkal útočník Pavol Skalický. Do utkání vstoupí boleslavští jako 11. celek tabulky s 5 body. Poslední Vítkovice na bodový zisk zatím marně čekají. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Odpoledne bude v Praze polojasno až skoro jasno, večer postupně vyjasňování. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: No a my se vracíme na silnice, protože tam se stále něco děje, například na náměstí Jana Palacha v Praze. U křižovatky s Širokou nebo u odbočky do ulice Široká, dejte pozor, havarovala tady dvě auta a motocykl. Nehoda je také v ulici Na Hlídce u křižovatky s ulicí Na Balkáně, narazil autobus do závradlí. Problémy v podobě nehody máme i v ulici K Přehradám u křižovatky s ulicí Strnady. Havarovala tady před časem dvě osobní auta. I v tomto místě máme stále hlášené komplikace. Pozor také na dálnici D1 na 22. až 25. kilometru ve směru na Brno. Tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Komplikace zůstávají i na D11. Mezi 19. a 8. kilometrem ve směru do Prahy se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený. A ještě jednou D11, 47. a 5. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. Tady je uzavřená krajnice a odstavená dodávka s poruchou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Hezkou neděli vám všem přeje Vláďa Malošík. Dnes je 27. září a teď taky 6 minut po 14. hodině. Za pár minut vám nabídneme hlavní události týdne v krátkém souhrnu. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavišti. Praha 2 má nové hřiště a pro řidiče v metropoli taky nové záchytné parkoviště. Víc už uslyšíte v rubrice Týden v Praze. A to správné tempo s námi ve víkendové Praze udrží i Pink. Madonna. Nebo Bruno Mars. Přeji vám nerušený poslech.

0: Je krátce po čtvrt na tři, pěkné nedělní odpoledne. Míříme za další pozvánkou v Praze ve Veletržním paláci. Dnes posledním dnem pokračuje Lunch Meet Festival 2026. Akce se zaměřuje na současnou elektronickou hudbu a nové mediální umění, nabízející koncerty, živá audiovizuální vystoupení, DJské sety a projekty vznikající ve spolupráci hudebníků a taky vizuálních umělců. A právě na festivalu vás čekají audiovizuální živá vystoupení, experimentální zvukové projekty a interaktivní instalace. Festival je každoroční událostí propojující hudební vystoupení s vizuálními projekty. A další zajímavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
2: Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako konečná zastávka linky A.
1: Praha je nej. Praha je nej. Radio Praha.
0: No, sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze máme hned několik dopravních nehod, tak buďte velice opatrní. Například v ulici Pod Rapidem u křižovatky s Mrštíkovou, tady havarovala dvě osobní auta. Problémy máme také v ulici Na Hlídce u křižovatky s ulicí Na Balkáně. Autobus tady narazil do zábradlí, projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor také na náměstí Jana Palacha. U vjezdu směrem k Široké ulici je nehoda dvou osobních aut a také motocyklu. Není to poslední nehoda, nehoda je také v ulici K Přehradám u křižovatky s ulicí Strnady. Tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. A ještě doplním D1, 22. až 25. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Kvůli práci na silnici je tady vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Na Rádiu Praha dozněla kapela Depeche Mode, je 14 hodin, no a téměř 30 minut. A teď je čas připomenout si, co všechno se událo v našem hlavním městě v uplynulých dnech. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na Výstavišti. Praha 2 má nové hřiště a pro řidiče je v metropoli taky nové záchytné parkoviště. Víc nám teď v rubrice Týden v Praze řekne Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. V pondělí jednali pražští radní. Schválili třeba přípravu projektu rekonstrukce azylového domu pro lidi bez domova v Tusarově ulici. Ten provozuje armáda spásy. Přestavba má stát přes 210 milionů a kapacita nového zařízení má být 60 standardních lůžek a 20 pro lidi se speciálními potřebami. Dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D. Je důležitý pro výstavbu stanice Libuš. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit v roce 2032. Zdravotnická záchranná služba stále obměňuje svůj vozový park a teď si objednala 50 sanit, cena přes 220 milionů. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně Praha. Oznámila to v pondělí, a to při příležitosti 90. výročí narozenin Václava Havla. Jeho odkaz a dílo se lidé připomínali na řadě míst celý den a třeba přímo na Mariánském náměstí byla odhalená nová lavička Václava Havla, už 70. Od úterý znovu jezdí na Petřín, a to po dvou letech. Lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer. U nádraží Modřany je nové záchytné parkoviště. Vzniklo úpravou nevyužívaného pozemku mezi tramvajovou a železniční tratí. Nabízí 52 míst a zadarmo se tam dá parkovat vždy maximálně 12 hodin. Hygienici ve středu potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a taky 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů. Ve čtvrtek odpoledne jsme si v Praze 3 připomněli 120 let od narození Jaroslava Ježka. Na jeho rodném domě v Rokycanově ulici pak vedení městské části nainstalovalo pamětní desku. V Řepích je nový dům s pečovatelskou službou. Nabízí samostatné bydlení seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Do 105 bytů se vejde 125 lidí. Praha by měla pro zlepšení školství ročně otevřít nejméně 40 nových středoškolských tříd, vyčlenit 2 miliardy a 200 milionů korun ročně na odměňování učitelů a během 5 let přivést do pražských škol 1000 nových učitelů. Tak přesně, takovéto doporučení dala vedení města Výzva, počítá Praha s učiteli, za kterou stojí několik organizací, které se věnují školství. Praha zahájila modernizaci čistírny ve Vinoři za 503 milionů korun. Dojde ke zvýšení její kapacity a práce potrvají přes rok a půl. Dvojka dokončila rekonstrukci sportovního areálu u budovy Sokola v Rýgrových Sadech. Sportoviště teď nabízí hřiště pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti, lezeckou stěnu a taky fitness zónu. A v sobotu se na Výstavišti konala největší přehlídka bezpečnostních a záchranných složek. Už 11. den hrdinů. Součástí byly dynamické ukázky, zásahy, interaktivní stanoviště a taky praktické rady, jak se chovat třeba v krizových situacích. Takový byl další týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne od mikrofonu Rádia Praha přeje Štěpánka Martanová.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Pozor si stále dávejte v ulici Na Hlídce v Praze. U křižovatky s ulicí Na Balkáně narazil autobus do závradlí. Stále v tomto místě máme hlášené komplikace. Ty jsou také v ulici Pod Rapidem u křižovatky s Mrštíkovou. Tady se jedná o střet dvou osobních aut. Nehoda je také na náměstí Jana Palacha u vjezdu do Široké ulice u křižovatky havarovala dvě osobní auta a také motocykl. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě doplním D11, a to konkrétně ve směru z Prahy na Jaroměř na 47,5 kilometru. Tady máme hlášenu práci na silnici, v místě je uzavřená krajnice a je tam také odstavená dodávka s poruchou. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na Lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Jen minuta nás dělí od 3:45 pěkné nedělní odpoledne na Rádiu Praha. Jak už od nás víte, v posledních dnech máme opět možnost prohlédnout si vystavené korunovační klenoty. A pozor, ve Vladislavském sále na Pražském hradě jsou koruna, jablko a žezlo vystavené už zítra naposledy, a to od 9 do 17 hodin. Letos je můžete vidět jako součást výstavy rodu Habsburgů. Zájem je stále veliký a loni se na korunovační klenoty přišlo podívat přes 50 tisíc lidí. Tak nezapomeňte, zítra máte poslední šanci. No a na silnicích, tam se vždycky nějaká šance najde, hlavně pokud máte včasné informace o tom, kde vás čekají problémy. Je to třeba v Praze ulice Pod Rapidem. U křižovatky s Mrštíkovou, tam se srazila dvě osobní auta. Problémy jsou také na náměstí Jana Palacha. U vjezdu k Široké ulici, dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta a motocykl. No a v ulici Na Hlídce u křižovatky s ulicí Na Balkáně dejte pozor na nehodu autobusu, který narazil do zábradlí. Máme tady také varování na D8 na druhém kilometru ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o velký igelit na silnici, tak velmi opatrně, může to být nebezpečné. A já ještě doplním Pražský okruh, a to 62. a 5. kilometr ve směru k D10. Tady je zpevněná krajnice uzavřená a je to kvůli konání 130. ročníku závodu Běchovice Praha. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

Rádio Praha 107,1 FM a DAB+. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Jak jsem říkal, Štěpánka Martanová je maratonec, maratonka a za chvíli vyrazí na nějaký běh, ale teď v 15 hodin je tady se zprávami. Ahoj Štěpánko.
1: Hezké odpoledne. Zvyšování daní se nevyhneme, řekla v nedělní debatě České televize ministryně financí Alena Schillerová. Slovensko může mít v lednu předčasné volby, připustil to dnes premiér Fico. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a v Praze bude polojasno až oblačno, později ubývání oblačnosti až do vyjasnění a maximálně 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě České televize to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
1: Ministerstvo zvažuje třeba zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů ale stojí, že nechce zvyšovat daně. Dnes v pozdních večerních hodinách bude uzavřený pražský okruh u Slivence, a to kvůli usazení mostního nosníku. Původně mělo omezení platit dnes odpoledne, ale policie nakonec oznámila, že se uzavírka posunula na večer. Omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5. Okruh bude uzavřený v obou směrech. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v malobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou také lékárny a čerpací stanice. Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to

0: rozhovoru pro televizi TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranu SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho prý ale stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporu.
1: Hlavně ich prosím neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
0: Řádné parlamentní volby by se na Slovensku měly konat na podzim příštího roku. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala tak svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Navíc ho ozdobila traťovým rekordem 32 minut a 28 sekund, když překonala výkon Keňanky Džepky Kurojové. V závodě na 10 kilometrů je tradičně i jeden obávaný kopec, ale i s ním si Hrochová poradila bez problémů.
2: Mě ten hrdoležitak jako paradoxně vůbec nevadí. Mě vadí spíš, já nemám ráda ten zatím hrdoležitákem taková ta dlouhá táhle rádoby rovina, ale je to furt lehce do kopce takový o ničem, to mi nebaví. Ale ten hrdoležitak je hezký zpříjemnění té trati. I když vzhledem k mistrovství republiky by bylo dobré, kdyby bylo na rychlé trati, protože se to zbíhají body do rankingu, což bohužel tady to vlastně nesplňuje.
0: Odpoledne bude v Praze polojasno až skoro jasno, večer postupně vyjasňování a denní maxima 21 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Doplníme také aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. V Hálkově ulici za křižovatkou se Sokolskou. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je stále také v ulici Pod Rapidem. U křižovatky s Mrštíkovou se střetla taktéž dvě osobní vozidla. Problém zůstává i v ulici Na Hlídce. U křižovatky s ulicí Na Balkáně narazil autobus do zábradlí. Projíždějte opatrně. Opatrně také na náměstí Jana Palacha u křižovatky nebo u vjezdu k Široké ulici. Tady havarovala dvě osobní auta a motocykl. Nehodu teď máme taky například v ulici Jeremiášova v Praze. Tady zatím máme stručné informace jen o tom, že se jedná o kolizi dvou osobních vozů. Varování platí z D8, druhý kilometr ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Tady je hlášený předmět na vozovce. Jedná se o velký igelit, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 15 hodin 4 a 3 čtvrtě minuty a nedělní víkendová Praha za okamžik pokračuje dalším pozváním. Do českých kin zamířila nová komedie režiséra Tomáše Svobody Proč bychom se nezabili. Ta zve diváky do vesnice, kde se sousedské naschvály dědí z generace na generaci. No za chvíli vás do ní pozveme i my. A ještě písničky, o ty se postará skupina Bastille. Přidají se Walk the Moon. I Miles Smith. Dobrou náladu i poslech vám přeje vláda.

0: 15 hodin 16 a půl minuty, Rádio Praha stále s vámi, pěkné odpoledne, je neděle a dnes taky 27. zářijový den, takže v září je to vlastně poslední neděle, kterou si právě dnes užíváme. V nové budově Pražského národního muzea můžete stále navštívit fotografickou výstavu Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků v 9 kategoriích, které posuzovala 7členná mezinárodní porota. Ta z nich vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů a jedná se o oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují minulý rok. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Výstava Czech Press Photo 2025 potrvá do 30. listopadu. A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Komplikace máme na sjezdu z Povltavské do ulice v Holešovičkách. Tady havarovala dvě osobní auta. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Nehod je ale víc v pražských ulicích, například v Jeremiášově, nedaleko křižovatky s Besemerovou, havarovala dvě osobní vozidla. Dvě osobní auta po nehodě jsou také v ulici Pod Rapidem u křižovatky s Mrštíkovou. Stejný problém, tedy nehoda dvou osobních vozidel, je i v ulici Hálkova za křižovatkou se Sokolskou. Pozor i v ulici Na Hlídce. U křižovatky s ulicí Na Balkáně vyšetřují nehodu autobusu, který narazil do zábradlí. A přidám taky nehodu na náměstí Jana Palacha. U vjezdu do ulice Široká je nehoda dvou osobních aut a motocyklu. I tam dejte pozor. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Poslední zářijová neděle na Rádiu Praha pokračuje. Chtěli byste žít ve vesnici, kde se dědí sousedské naschvály z generace na generaci? V nové české komedii Proč bychom se nezabili uvidíte, že to opravdu není vůbec jednoduché. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Ruchková.
1: Tohle bude bolet.
2: Příběh se odehrává ve svérázné vesnici Rozumov, kde žijí dva znepřátelené rody. Na jedné straně svéhlavý farmář Průša, na druhé ovocnář a výrobce pálenky Šmrha. Jejich sousedská válka trvá tak dlouho, že už dávno překročila hranice zdravého rozumu.
3: Co je?
4: Maruška mě opustila.
3: Takový Marušek tě ještě...
4: Obšťastní, oplodní.
3: Opustí moc.
2: To, co by ostatní ani nenapadlo, oni berou jako formu lidové zábavy. Když se jeden soused probudí a najde své auto na střeše domu, je to vlastně docela klidný den. Situace se ale vyostří ve chvíli, kdy se do sebe zamilují dva mladí lidé z těchto rodin, Marie a Karel. Ti musí o svou lásku bojovat navzdory starým křivdám.
5: Je to divný, no.
6: Tak je to humor nebo ne? Víš jak? Budu hrát v televizi.
7: Dobrý den.
8: Já přece mluvím česky.
6: Ano.
2: Marie po dalším rodinném naschválu kývne na účast v televizní reality show Svatba na slepo. Tím rozpoutá v Rozumově totální poprask. Karel zoufá, rodiče zuří a do vesnice přijíždí televizní štáb.
9: Tohle to si odneseš!
10: Jsi na mě pyšná?
6: Ne.
2: V hlavních rolích Romea a Julie z české vesnice se v komedii Proč bychom se nezabili představí Nelly Řehořová a Petr Uhlík. Sekundují jim David Novotný, Jiří Lábus, Štěpán Kozub nebo Michal Isteník.
11: Víkendová Praha
12: a Vláďa Maloší.
0: A z kina si odskočíme na silnice, tam máme celou řadu komplikací, například v Mozartově ulici u křižovatky s Plzeňskou v Praze. Havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Opatrně také na sjezdu z Povltavské do ulice v Holešovičkách. I tady je nehoda dvou osobních aut, stejně tak v Jeremiášově, nedaleko křižovatky s Besemerovou. Dvě osobní auta po nehodě jsou také v Hálkově ulici za křižovatkou se Sokolovskou. Pozor i na nehodu autobusu, který narazil do zábradlí, je to v ulici Na Hlídce u křižovatky s ulicí Na Balkáně a opatrně také v ulici Pod Rapidem u křižovatky s Mrštíkovou, tam havarovala před časem dvě osobní vozidla. Připomínám také komplikace na D6 na 7. kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Tady je odstavené porouchané auto, projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
13: Dnes večer v České televizi.
14: ČT 1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT 2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 15 hodin 45 minut a dnes nedělní Rádio Praha pokračuje dál, naše a vlastně především vaše hitparáda. To je hit týdne a co vás v ní čeká, ovlivňujete tím, že svými hlasy v daném kole podpoříte své favority. Hlasování i v tomto kole probíhalo do čtvrteční půlnoci a opět na našem webu praha.rozhlas.cz. V každém kole hlasování tradičně vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme v pravidelném nedělním čase, tedy už dnes po zprávách v 21 hodin. Pokud byste to nestíhali, tak je tady repríza. Zítra, tedy v pondělí, po 22. hodině. Pořadem nás provede Petr Jungmann. Praha žije hudbou. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. No, je těch událostí hodně, kde byste si měli dát pozor. Například je to ulice Pod Rapidem u křižovatky s Mrštíkovou v Praze. Je tady nehoda dvou osobních aut. Pozor také na nehodu v Hálkově ulici. Za křižovatkou se Sokolskou havarovala dvě osobní auta. V Jeremiášově ulici nedaleko křižovatky s Besemrovou je také nehoda dvou osobních aut. Stejně tak na sjezdu z Povltavské do ulice v Holešovičkách. A dvě osobní auta havarovala i v Mozartově ulici u křižovatky s Plzeňskou. V Plzeňské máme ale hlášenou i další nehodu, a to u odbočky, respektive u křižovatky s ulicí nebo ke Kotlářce, k této ulici. Tak tady havarovala také dvě osobní vozidla, i na to dejte pozor. Připomínám taky D6, 7. kilometr ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Je tady odstavené porouchané auto. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: 16. hodina je tady i se zprávami na Rádiu Praha je přináší Štěpánka Martanová. Ahoj Štěpánko.
1: Krásné nedělní odpoledne. Uzavírka Pražského okruhu se přesouvá až na pozdní večer. Rusko útočilo na nákupní centra a poštovní terminál v Oděse. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Chorvatskem v Edenu 1-2 a bude polojasno až oblačno. Později ubývání oblačnosti do vyjasnění a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřeli Pražský okruh u Slivence, potvrdila to policie a také mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Kvůli usazení mostního nosníku měla oboustranná uzavírka původně začít v 1 odpoledne a trvat asi 2 hodiny. Nakonec se ale přesouvá až na pozdní večer, pokračuje Rýdl.
3: Po roční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj. Pražský okruh až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka z bílého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
1: Kvůli pokračujícím stavebním pracím se ale na Pražském okruhu dál tvoří kolony. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti Odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků zveřejněných středočeskými vodárnami v 14:30 odpoledne. Voda ale dál není pitná a zavedená opatření budou platit nejméně pro dnešní den. Kdyby mohla být voda prohlášena

0: za pitnou, zatím není podle vodáren jasné. Po ruských nočních útocích na Oděsu je jeden člověk mrtvý a další dva zranění. Ruské drony v ukrajinském přístavním městě zasáhly hypermarket a terminál nové pošty.
1: Rusko zaútočilo na Oděsu proudovými i obyčejnými drony. Nepilotované letouny zasáhly hypermarket Epicenter, kde vypukl velký požár, a také terminál soukromé nové pošty. V jeho troskách našli záchranáři jednoho mrtvého a dva zraněné. Podle městské vojenské zprávy byl poškozen také jeden z podniků, sklady a nákladní auta. V oděské oblasti Rusko zasáhlo hotel, nemocnici, obchody a obytné domy. Tři zraněné hlásí po nočních útocích kyjevské úřady. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem v Edenu 1-2. Národní tým vedl poprvé španělský trenér Santi Denia. Několik českých hráčů v reprezentaci debutovalo, včetně Jiřího Slámy. Levý obránce přitom před pár lety zvažoval konec s fotbalem.
2: Jsem strašně rád, že vůbec tady můžu být, protože už mám taky nějaký věk a když se vrátím trošku zpátky do minulosti, tak když jsem byl na hostování z Olomouce v Pardubicích, tak už jsem i přemýšlel o tom, že s fotbalem skončím a vydám se nějakou jinou cestou a teďka tady ve 27 stojím a hrál jsem v základní sestavě proti Chorvatsku.
0: Odpoledne bude v Praze polojasno až skoro jasno, večer postupně vyjasňování a nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: No a na silnicích to nevypadá dobře, máme opravdu hodně dopravních nehod v pražských ulicích, například v Chodovské ve směru do centra za křižovatkou s ulicí Podle Náhonu havaroval autobus a osobní auto. Nehoda je také ve Strakonické ve směru z centra u křižovatky se s Braslavskou. Tady se také srazil autobus a osobní auto. Pozor, i ve Kbelské směrem na Letňany před sjezdem na Novopatskou havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je taky v Plzeňské ve směru z centra u sjezdu do ulice ke Kotlářce. Dvě osobní auta havarovala v Mozartově ulici u křižovatky s Plzeňskou, taky na sjezdu z Povltavské do ulice v Holešovičkách. Stejný problém, tedy nehoda dvou osobních aut, je i v Jeremiášově ulici nedaleko křižovatky s Besmerovou, také v ulici Pod Rapidem u křižovatky s Mrštíkovou nebo v Hálkově ulici za křižovatkou se Sokolskou. I tam projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Z dnešní neděle uplynulo už 16 hodin a 5,5 minuty a vaším parťákem je stále víkendová Praha. V příštích minutách pro vás máme tipy pro volný čas a taky další hity. Připravený je třeba Tomáš Klus. Leonia Callum Scott. Hey, a taky Rihanna. Ať je vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak tohle byly Guns N' Roses na rádiu Praha, je krátce po čtvrt na pět. Připomínám, že tato sezóna, v níž je v provozu Letenský kolotoč, pomalu končí. Kolotoč se nachází v Letenských sadech už od roku 1894. Je jedním z nejstarších podlahových kolotočů v Evropě, unikátní je i díky figurám koní, které jsou potažené pravou koňskou kůží. Muzeum kolotoč zprovoznilo po kompletní opravě v roce 2022 a v roce 2026 bude Letenský kolotoč v provozu už jen do zítřka, a to od 11.30 do 17.30 hodin. No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace na silnicích v Praze kvůli nehodám. V Chodovské ulici ve směru do centra dejte pozor za křižovatkou s ulicí Podle Náhonu. Tady se srazil autobus s osobním autem. Stejná nehoda autobusu s osobním vozem je také ve Strakonické ve směru z centra u křižovatky se Zbraslavskou. Opatrně také ve Kbelské směrem na Letňany před sjezdem na Novopatskou havarovala dvě osobní auta. V Mozartově ulici u křižovatky s Plzeňskou je také nehoda dvou osobních aut, stejně tak na sjezdu z Povltavské do ulice v Holešovičkách. Dvě osobní auta jsou po nehodě v Hálkově ulici za křižovatkou se Sokolskou. A problém v podobě nehody dvou osobních vozů je i v Jeremiášově, nedaleko křižovatky s Besemerovou. I tam opatrně. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Je půl páté, s vámi je Radio Praha, hezký nedělní den vám všem. No a v nedělní víkendové Praze teď pražské tipy přináší Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. V Praze startuje festival sci-fi filmů, který vás vezme na cestu napříč galaxiemi a nabídne to nejlepší ze současné i klasické žánrové tvorby. Těšit se můžete na premiéry nových filmů, kultovní sci-fi, dokumenty, krátké snímky i seriálové maratony. Letošní ročník se zaměří na budoucnost planety, geopolitiku a boj o zdroje, které mohou být pro lidstvo v budoucnu klíčové. Na festival Future Gate se vydejte do pražské Lucerny. Festival tam potrvá až do 4. října. A na pondělí připadá Mezinárodní den řek, který v Praze oslaví celodenní festival věnovaný Vltavě. Těšit se můžete na komentované prohlídky, workshopy, přednášky i umělecké projekty. Zpřístupněna budou taky některá místa a technické objekty, kam se běžně nepodíváte. Dozvíte se víc o historii Vltavy, její roli ve městě i o tom, jak ji chránit. Kompletní program najdete na webu poznejvltavu.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Maloší.
0: No, podíváme se, jak se vyvíjí situace na silnicích v Praze a okolí. V Praze máme hned několik dopravních nehod. Ta poslední je z ulice Elišky Přemyslovny u křižovatky s ulicí Zdeňky Niplové na Praze z Braslav. Je hlášena nehoda bez dalších podrobností, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také v Chodovské do centra za křižovatkou s ulicí Podle Náhonu. Tady se srazilo osobní auto a autobus. Dvě osobní auta máme po nehodě Vekbelské směrem na Letňany před sjezdem na Novopatskou, taky v Mozartově ulici u křižovatky s Plzeňskou. Havárie dvou osobních vozidel je i na sjezdu z Povltavské do ulice v Holešovičkách, taky v Hálkově ulici za křižovatkou se Sokolskou, v Jeremiášově, a to nedaleko křižovatky s Besemirovou. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností kvůli nehodě dvou osobních vozidel. A dobře doveďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je krátce po 4:45 a s vámi Rádio Praha. Pražákům je hej, to je pravidelný polední rozhovor Vojty Přívětivého s hostem. Poslouchat ho můžete na Rádiu Praha živě vždy od pondělí do čtvrtka. V pátek pak Vojta nabídne souhrn toho nejlepšího v daném týdnu. No a tím nejbližším hostem bude už zítra lékařka stomatologické kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové Lenka Vavříčková. Tak si to rozhodně nenechte ujít, Pražákům je hej startuje hned po zprávách ve 12 hodin. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. No a podíváme se i na aktuality z dopravy, protože stále ještě máme v pražských ulicích poměrně dost dopravních nehod, například v ulici Elišky Přemyslovny u křižovatky s ulicí Zdeňky Niplové. Tady je nehoda, je to Práz-Braslav konkrétně. Nehoda je také v Chodovské ve směru do centra za křižovatkou s ulicí Podle Náhonu. Srazil se tady autobus a osobní auto. Dvě osobní auta po nehodě jsou ve Kbelské směrem na Letňany před sjezdem na Novopatskou. Dvě osobní auta havarovala i v Mozartově ulici u křižovatky s Plzeňskou, v Jeremiášově nedaleko křižovatky s Besemerovou. Problémy kvůli nehodě dvou osobních vozidel jsou taky na sjezdu z Povltavské do ulice v Holešovičkách nebo v Hálkově ulici za křižovatkou se Sokolskou. I tady havarovala dvě osobní vozidla. Tak na silnicích opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Tak nám tady kouzlil Eminem a vykouzlil nám Štěpánku Martanovou, která na Rádiu Praha přináší zprávy v 17 hodin.
1: Krásné odpoledne. Zvyšování daní se nevyhneme, řekla v nedělní debatě České televize ministryně financí Alena Schillerová. Švýcaři zřejmě nebudou mít přísnější neutralitu, vyplývá to z odhadu výsledků referenda. Milan Baroš má za sebou rozlučku s fotbalovou kariérou. A v Praze bude polojasno až oblačno, později až úplně jasno a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě na České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
3: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
1: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů ale stojí, že nechtějí zvyšovat daně. Saničáři pokračují v přestavbě křižovatky Aviatická u letiště Václava Havla v Praze. Dnes začala další etapa. Řidiči proto musí počítat s několika dopravními změnami. Nově je například znovu otevřený sjezd z dálnice D7 od Slaného. Z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. Skauti z pražských Satalic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, ve které jsou pro skauty dvě místnosti. Budova navíc nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha Satalice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů.
4: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat. Tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
1: Švýcaři v referendu zřejmě zamítli návrh na přijetí přísnější formy neutrality. Z odhadu výsledku státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali více než 2/3 voličů. Schválení by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy anebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku po začátku invaze na Ukrajinu. Bývalý fotbalový reprezentant Milan Baroš se v Ostravě loučil s reprezentační kariérou. Přijeli jeho spoluhráči jak z reprezentace, tak ti kluboví. Velké zápasy si Baroš v reprezentaci zahrál s brankářem Petrem Čechem a spolu slavili třeba i titul mistra Evropy do 21 let. Vítěze Ligy mistrů z roku 2005 s Liverpoolem Milana Baroše popisuje právě Čech.
5: Samozřejmě jeho kvality nemusím popisovat, spoustu gólů. Hlavně myslím, že na Milanovicky byl nejlepší, že hrál pro tým. To je týmový hráč, ten by pro tým udělal vlastně první, poslední a toho provázelo celou tu kariéru v národním týmu, když hrál s náma, samozřejmě i za ty svoje kluby. On prostě fotbal miluje a když jde na hřiště, tak tam vždycky nechám vlastně všechno.
1: A zbytek odpoledne bude v Praze polojasný až skoro jasný.

0: Večer pak čekáme postupné úplné vyjasňování a teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace kvůli dopravním nehodám v pražských ulicích, například Mozartově ulici u křižovatky s Plzeňskou. Havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na sjezdu z Povltavské do ulice v Holešovičkách, i tady je nehoda dvou osobních aut, stejně tak ve Kbelské směrem na Letňany před sjezdem na Novopatskou. V Chodovské ve směru do centra za křižovatkou s ulicí Podle Náhonu je nehoda autobusu a osobního auta. A opatrně také v ulici Elišky Přemyslovny u křižovatky s ulicí Zdeňky Niplové na Praze z Braslav je také dopravní nehoda, i tady dejte pozor. Připomínám také komplikace, které máme na D11 mezi 19. a 8. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Je 17 hodin 4,5 minuty, krásnou neděli. V 17:30 pro vás budeme mít opět řidičskou abecedu. Až do konce září vám v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A ve víkendové Praze se k nám připojí i kapela Linkin Park s Kiarou. Axwell a Engrosso. Nebo skupina Tata Boys. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám nerušený poslech.

0: Bruce Springsteen a píseň, která zazněla také ve filmu Philadelphia, Oscarovém filmu s Tomem Hanksem hlavní roli. Je 17 hodin 16,5 minuty a s vámi je stále Rádio Praha. Až do středy 30. září můžete stále zaskočit do Holešovické tržnice na největší český festival ilustrace a komiksu Lustr. Na už 13. ročníku akce uvidíte to nejlepší, co se urodilo v ateliérech mladých ilustrátorů a komiksových tvůrců. Letošní hlavní výstava Krajina 2.0 představuje současnou krajinu v době antropocénu, mechanizace, postindustriální města i spekulativní pohledy na budoucnost napříč ilustrací a komiksem. Podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Festivaly. Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor, v Praze komplikuje provoz nehoda v Chodovské ulici, a to ve směru do centra za křižovatkou s ulicí Podle Náhonu. Osobní auto se tady srazilo s autobusem. Opatrně taky na dálnici D1 19. a 5. až 22. kilometr ve směru z Prahy. Tady se tvoří kolona vozidel, je to před omezením, vozidla se stahují do jednoho jízdního pruhu, zdržení je asi 40 minut, tak trpělivost. D11. 8. a 5. až 25. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený. D11 ještě jednou, a to 19. až 8. kilometr ve směru do Prahy. Tady se pohybuje také pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřený. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Je 17:30, na rádiu Praha jedeme dál. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
2: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
0: A já už jen doplním důležitou věc, že pokračujeme v našem pořadu i zítra a tentokrát si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.
3: Víkendová Praha a Vláďa Malošík.
0: No a na silnicích zůstáváme nikoli u abecedy, ale u aktuálních informací, které právě teď provázejí ten stav na silnicích v Praze a okolí. Začneme stále nehodou, která komplikuje provoz v Praze v Chorovské ulici, a to ve směru do centra. Za křižovatkou s ulicí Podle Náhonu se střetlo osobní auto s autobusem. Ještě pořád tady máme hlášené problémy, tak projíždějte velice opatrně. Opatrně také na Pražském okruhu mezi 2.5. a 2. kilometrem ve směru k dálnici D1 je odstavené porouchané vozidlo, očekávejte možné zdržení, v místě je neprůjezdná krajnice. Je to osobní auto s vlekem a s defektem pneumatiky. D11, 8.5. až 25. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř, tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřený. Pozor také na komplikace podobného rázu na dálnici D1, respektive D11, a to v opačném směru mezi 19. a 8. kilometrem ve směru na Prahu tedy. Tady se také pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřený. Připomínám také problémy na dálnici D1, 19.5. až 22. kilometr ve směru z Prahy. V místě se tvoří kolona vozidel, je to kvůli omezení na silnici a svádění provozu do jednoho jízdního pruhu. Zdržení je kolem 40 minut, tak se na to připravte. A ještě připojím jedno varování, které mi teď naskočilo. Týká se chodců na vozovce, a to v Praze 5 v Dobříšské ulici ve směru k Barandovskému mostu. Tak velmi opatrně i v tomto místě. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Kapela YouTube na rádiu Praha dozněla, je téměř 6:15. Užíváme si prodloužený víkend a zítra, tedy v pondělí, můžete vyrazit na festival Poznej Vltavu. Mezinárodní den řek tak můžete oslavit na březí Vltavy. Jedná se o unikátní festival, během kterého Vltava ožije zábavou, poznáním a zážitky pro celou rodinu. Prozkoumáte podzemí staré čistírny odpadních vod v Bubenči, navštívíte elektrárnu na Štvanici, prohlédnete si lodní benzínku, naučíte se také surfovat a celou řeku zaplní kánoe, katamarány i parníky. Součástí programu je taky závod napříč Prahou přes tři jezy. Festival můžete zítra navštívit od 10 do 18 hodin a detaily pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A stále sledujeme dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme těmi pražskými nehodami, které stále komplikují provoz. V Dobřížské směrem k Barandovskému mostu u Zlíchovského tunelu se pohybuje chodec na dálnici, tedy na silnici, tak projíždějte opatrně. Pozor také v Chodovské ve směru do centra za křižovatkou s ulicí Podle Náhonu. Tady vyšetřují nehodu osobního auta a autobusu. Na Pražském okruhu na druhém a půltém kilometru ve směru k dálnici D1 dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto, je s vlekem a má defekt pneumatiky. V místě je neprůjezdná krajnice. Opatrně také na dálnici D1, 19. a 5. až 22. kilometr ve směru z Prahy. Tady se tvoří kolona vozidel, je to před omezením, kdy je provoz svedený do jednoho jízdního pruhu. Zdržení je zhruba 40 minut. D11, 8. a 5. až 25. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je 18 hodin, Rádio Praha vám přináší další zprávy se Štěpánkou Martanovou. Ahoj Štěpánko.
1: Krásné odpoledne. Uzavírka Pražského okruhu se přesouvá až na pozdní večer. Rusko dnes pokračovalo v dronových náletech na Kyjev. Hokejový útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins jako kapitán. A bude polojasno až oblačno, později vyjasnění a teploty odpoledne maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Seničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřeli Pražský okruh u Slivence. Kvůli usazení mostního nosníku měla obousměrná uzavírka začít v jednu odpoledne a trvat asi 2 hodiny. Nakonec se ale přesouvá až na pozdní večer, jak říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Po roční poruše na těžkotonážním jeřábu máme nyní připravený náhradní stroj. Pražský okruh až do 23. hodiny určitě uzavírat nebudeme. Pokládka zbylého nosníku proběhne až v nočních hodinách.
1: Praha 4 otevřela první plně bezbariérové hřiště. Je v parku v ulici na Pankráci v Nuslích nedaleko Táborské brány. Děti tam můžou využít například bezbariérový kolotoč a houpačku, na které se dá dostat přímo s vozíkem. Vybudování hřiště stálo 6 milionů korun, říká mluvčí 4. městské části Edita Řeháková.
4: Místo bylo vybráno záměrně, protože v sousedství sídlí Jedličkův ústav, nejstarší české zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Hřiště umožní handicapovaným dětem dostat se k aktivitám a zábavě, ke kterým se jinak dostávají jen těžko.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v malobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích a nebo letištích. Otevřené budou také lékárny a čerpací stanice. Kyjev a kyjevská oblast byly prakticky celý den cílem náletu ruských proudových nepilotovaných letounů. Drony zasáhly mimo jiné 2 datová centra, čerpací stanici, 9 podlažní bytový dům a další civilní objekty.
5: Ruské drony zničily velkosklad spotřební techniky Kercher, oznámilo vedení firmy, podle kterého nebyl nikdo ze zaměstnanců zraněný. Hustý kouř se vznášel také nad centrálou mobilního operátora Kyivstar. Jeden člověk zahynul a 3 byli zraněni při ruském útoku na civilní auta ve Višnevém v okrese Buča, uvedly tamní úřady. Ukrajinské síly mezitím provedly humanitární operaci na pomoc obyvatelům okupovaných Olešek v Chersonské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy jim armáda z dronů schodila celkem 4 tuny potravin. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko.

0: V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. V noci bude převládat jasno a nejnižší teploty. V Praze budou 9 až 7 stupňů. V pondělí pak čekáme slunečno, bude jasno anebo skoro jasno a denní maxima 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace, a to konkrétně na dálnici D1. Mezi 22. a 25. kilometrem ve směru z Prahy na Brno se pracuje na silnici. Vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Zúžené jsou právě jízdní pruhy. Připomínám také komplikace na pražském okruhu na 62. a 5. kilometru ve směru k D10. Tady je zpevněná krajnice uzavřená a je to kvůli konání závodu. Pozor i na exitu 28 pražského okruhu ve směru k D7, kde se pracuje na silnici, a projíždějte proto opatrně. A ještě doplním informaci, že dnes bude v pozdních večerních hodinách uzavřený pražský okruh u Slivence. Je to kvůli usazení mostního nosníku, omezení bude na 16. a 5. kilometru, a tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5. Okruh bude uzavřený v obou směrech. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
9: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Je 5,5 minuty po 18. hodině a nedělní Pražský update právě startuje. Už ve 15:45 vám nabídneme hlavní události týdne v krátkém souhrnu. V rubrice Týden v Praze se tak dozvíte třeba o tom, že Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavišti, že Praha 2 má nové hřiště a řidiči v metropoli zase nové záchytné parkoviště. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 27. zářijového dne. V rubrice Pražský hnej se tentokrát vydá do metra. Věděli jste, proč se stanice na lince metra A od sebe rozlišují barvou? Podrobnosti má pro vás naše letající redaktorka Sabina. A v Riegerových sadech v Praze 2 mohou děti, rodiče i profesionální sportovci využívat nové multifunkční hřiště. Vzniklo místo prázdného prostoru u historické Sokolovny a víc si o něm řekneme už za okamžik. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
9: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: V pražských Rýrových sadech můžete si přijít zasportovat na nové multifunkční hřiště. Využívat ho mohou profesionální sportovci i rodiny s dětmi. Kromě prostoru na míčové sporty nabízí také horolezeckou stěnu a posilovací prvky. Hřiště vzniklo v těsné blízkosti historické Sokolovny.
1: To byl takový jako zapomenutý kout, tak je dobře, že tady něco vzniklo a jsme rádi, že zase se rozšířil ten Sokol o kousíček, že je tady vyžití kulturní a sportovní.
2: Říká paní Karolína, která se na hřiště přišla podívat s vnukem, a pan Pavel, který hlídal dceru na prolézačce, dodává.
3: Je to skvělá příležitost pro Sokol, že se rozšířila, že z místa, kde byl jenom beachový volejbal, je teď prostě místo, kde si vyžije jako víc lidí a zadarmo.
2: Nové multifunkční hřiště má měkké dopadové plochy a v okolí je tráva. Vzniklo na místě, které podle starostky tělovýchovné jednoty Sokol Královské Vinohrady Evy Pavelkové lidé příliš nevyužívali.
4: Tenhle pozemek kdysi byl hřiště házenkářské, pak to bylo nevyužité a po dohodě s městskou částí jsme poskytli část pozemku, aby se tady zatím vytvořilo toto hřiště.
2: V areálu jsou i sportovní plochy nebo třeba horolezecká stěna, říká mluvčí Prahy 2 Adam Kočina.
5: Rozšířili jsme jakoby multifunkční hřiště, kde spoustu jakoby prvků na workout i hřiště na volejbal, fotbal a tak dále. Celý prostor slouží pro širokou veřejnost a je bezplatný.
2: Vybudování sportoviště stálo bezmála 9 milionů korun. Návštěvníci tam najdou taky třeba lavičky anebo stánek s občerstvením. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Doplníme aktuální informace z dopravy. Ve Vilznově ulici v Praze 1 probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy a omezení tady potrvá do 15. listopadu. V Jičínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou. A to až do 31. prosince. V Hybernské ulici v Praze 1 dejte pozor, probíhají tady mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčková stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. Omezení tady potrvá do 23. února 2027. No a připojím ještě komplikace, se kterými počítejte v ulici Krokova v Praze 2. Tady se pracuje na vozovce, ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova a Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lomírova a Slavojova a práce tady potrvají do konce března 2027. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nemůžete přece zastavit dopravu.
8: Že nemůžu? Tak se dívejte.
7: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
9: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
10: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Je 12. srpen roku 1978 a na lince metra A se otevírá první úsek pro cestující. Prvotních 7 stanic vedlo z náměstí Míru do stanice Leninova, dnešní Davidské. Stanice se od sebe dodnes liší barevným obložením. Proč? To už se rozvíme v následující reportáži Pražský hnej.
2: 7 stanic, necelých 5 kilometrů a několik zajímavých prvenství. Třeba muzeum na lince A bylo první přestupní stanicí pražského metra a mezi Malostranskou a Staroměstskou vznikl první tunel metra pod Vltavou. Ale pojďme k tomu, čeho si v Ačku všimnete na první pohled. A to jsou barevné stěny. Charakteristické kovové obklady navrhnul architekt a designér Jaroslav Otruba. Jsou z hliníku, mají 1 mm a jsou vytvarované do vypouklých a vydutých tvarů. Zajímavostí je, že neslouží jen jako dekorace. Otruba použil barvu totiž jako orientační systém. Každá stanice tak dostala vlastní barevnou kombinaci. Náměstí Míru je modré, tedy barva Míru. Muzeum zase hnědé jako připomínka někdejších městských hradeb, můstek má šampaň a zlaté tóny, které odkazují na obchod a peníze a stanice Staroměstská je v červené barvě, jako připomínka komunistického převratu z února roku 1948. Zajímavostí je, že barva se do hliníku nedostávala obyčejným natřením. Používala se technologie takzvaného eloxování, při které se barvivo dostávalo přímo do materiálu. A protože se při procesu vytváří různé odstíny, není jedna dlaždice úplně stejná jako druhá. Každá má rozměr 48x48 cm a v jediné stanici jich mohou být i tisíce. Takže až příště pojedete Ačkem, zkuste si na chvíli prohlédnout stěny. Možná zjistíte, že pražské metro není jen způsob, jak se rychle dostat z bodu A do bodu B. Je to taky jeden z nejvýraznějších příkladů českého designu 70. let. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Praha je nej. Rádio Praha. Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.
7: Když nemá konce cesta.

0: Je s vámi Rádio Praha, to byl David Stypka a před námi je Pražský souhrn se Štěpánkou Martanovou.
1: Pražské pozdní odpoledne. Dnes v pozdních večerních hodinách bude uzavřený Pražský okruh u Slivence, a to kvůli usazení mostního nosníku. Původně mělo omezení platit odpoledne, ale policie nakonec oznámila, že se uzavírka posunula na večer. Omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5. Dnes začala další etapa přestavby křižovatky Aviatická u letiště Václava Havla v Praze. Řidiči proto musí počítat s několika dopravními změnami. Nově je například znovu otevřený sjezd z dálnice D7 od Slaného. Z centra pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozu o 2/3 a odhadovaná úspora je téměř 3 miliony. A Praha 4 otevřela první plně bezbariérové hřiště. Je v parku v ulici na Pankráci v Nuslích. Děti tam můžou využít třeba bezbariérový kolotoč a houpačku, na které se dá dostat přímo s vozíkem. Hřiště stálo 6 milionů. A atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala tak svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. 10-kilometrový závod navíc ozdobila traťovým rekordem 32 minut a 28 sekund. V noci bude převládat jasno, nejnižší teploty v Praze budou 9 až 7 stupňů, v pondělí čekáme slunečno a bude jasno nebo skoro jasno a maximálně 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. D1, 22. až 25. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Komplikace zůstávají také na Pražském okruhu. Na sjezdu exit 28 ve směru k D7 se taky pracuje na silnici. Projíždějte opatrně, je tam omezení. A Pražský okruh ještě jednou 62,5. kilometr ve směru k D10. Tady je uzavřená zpevněná Krajnice. Je to kvůli akci, která se v místě koná, tak opatrně. Pozor také na ulici Jana Želivského v Praze 3 u křižovatky s Biskupcovou. Probíhají tady práce na plynovém potrubí. Kvůli tomu je v místě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Omezení tady potrvá do 28. září, tedy do zítřka. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, pět dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 km z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak třikrát tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
0: Voilà.
3: Budovu Rádia Svobodná Evropa v Praze začaly přesně před 25 lety střežit obrněné transportéry. Krátce po útocích v New Yorku na žádost americké vlády zesílilo Česko bezpečnostní opatření amerických objektů. Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil šestý český král. Syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50 má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: A teď je čas připomenout si, co všechno se událo v našem hlavním městě v uplynulých dnech. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na Výstavišti, Praha 2 má nové hřiště a pro řidiče v metropoli taky nové záchytné parkoviště. Víc nám teď v rubrice Týden v Praze řekne Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. V pondělí jednali pražští radní. Schválili třeba přípravu projektu rekonstrukce azylového domu pro lidi bez domova v Tusarově ulici. Ten provozuje armáda spásy. Přestavba má stát přes 210 milionů a kapacita nového zařízení má být 60 standardních lůžek a 20 pro lidi se speciálními potřebami. Dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D. Je důležitý pro výstavbu stanice Libuš. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit v roce 2032. Zdravotnická záchranná služba stále obměňuje svůj vozový park a teď si objednala 50 sanit, cena přes 220 milionů. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně Praha. Oznámila to v pondělí, a to při příležitosti 90. výročí narozenin Václava Havla. Jeho odkaz a dílo se lidé připomínali na řadě míst celý den a třeba přímo na Mariánském náměstí byla odhalená nová lavička Václava Havla, už 70. Od úterý znovu jezdí na Petřín, a to po dvou letech. Lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer. U nádraží Modřany je nové záchytné parkoviště. Vzniklo úpravou nevyužívaného pozemku mezi tramvajovou a železniční tratí. Nabízí 52 míst a zadarmo se tam dá parkovat vždy maximálně 12 hodin. Hygienici ve středu potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a taky 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů. Ve čtvrtek odpoledne jsme si v Praze 3 připomněli 120 let od narození Jaroslava Ježka. Na jeho rodném domě v Rokycanově ulici pak vedení městské části nainstalovalo pamětní desku. V Řepích je nový dům s pečovatelskou službou. Nabízí samostatné bydlení seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Do 105 bytů se vejde 125 lidí. Praha by měla pro zlepšení školství ročně otevřít nejméně 40 nových středoškolských tříd, vyčlenit 2 miliardy a 200 milionů korun ročně na odměňování učitelů a během 5 let přivést do pražských škol 1000 nových učitelů. Tak přesně, takovéto doporučení dala vedení města Výzva, počítá Praha s učiteli, za kterou stojí několik organizací, které se věnují školství. Praha zahájila modernizaci čistírny ve Vinoři za 503 milionů korun. Dojde ke zvýšení její kapacity a práce potrvají přes rok a půl. Dvojka dokončila rekonstrukci sportovního areálu u budovy Sokola v Rýgrových Sadech. Sportoviště teď nabízí hřiště pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti, lezeckou stěnu a taky fitness zónu. A v sobotu se na Výstavišti konala největší přehlídka bezpečnostních a záchranných složek. Už 11. den hrdinů. Součástí byly dynamické ukázky, zásahy, interaktivní stanoviště a taky praktické rady, jak se chovat třeba v krizových situacích. Takový byl další týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne od mikrofonu Rádia Praha přeje Štěpánka Martanová.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na neprůjezdnou silnici, je to v Kotorské ulici v Praze. Tady je silnice neprůjezdná kvůli požáru bytu. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Opatrně D10, desátý kilometr ve směru do Prahy. Máme tady odstavené porouchané osobní auto. Pozor si dejte taky ve Střelničné ulici v Praze 8. Pracuje se tady na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. V Počernické ulici v Praze 10 probíhají stavební práce a mezi křižovatkami ulic Chřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají do 10. října. A ještě připojím ulici Olgy Havlové v Praze 3. U křižovatky s ulicí na Vackově se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený, práce v místě potrvají do 11. října. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
2: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Taky dnes pro vás máme v pražském updateu aktuální předpověď počasí. V noci na zítřek bude jasno nebo skoro jasno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů Celsia. A zafouká slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pondělní den pak bude jasný nebo skoro jasný. Dopoledne přechodně i polojasno. Ráno ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 24 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Štěpánkou Martanovou.
1: Krásný podvečer. Hned dvakrát uzavřel silničáři v noci pražský okruh u Slivence. Zadrženého muže u vojenské základny ve Velké Británii policie podezírá z přípravy teroristického útoku. České tenistky vyhrály Billie Jean Cup a ve finále porazily Ukrajinu. V noci bude převládat jasno, nejnižší teploty v Praze 9 až 7 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský okruh u Slivence se v noci na pondělí dvakrát krátkodobě uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Místo omezení bude na 16,5 kilometru, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5. Stavbaři mají zavřít pražský okruh nejprve ve 23 hodin na 30 minut a pak ještě jednou, kdy to zatím neuvedli. V pražských Nuslích dnes v podvečer hořelo v panelovém domě. Hasiči evakuovali z 11-patrového domu v Kotorského ulici několik lidí. Z hořícího bytu zachránili člověka a předali ho zdravotníkům. Z domu se valí hustý dým. Hasiči uvedli, že je vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Příčina požáru aktuálně není zřejmá a probíhá záchrana lidí z vyšších pater domu. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii zadrželi 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Policie situaci označila jako závažnou. Od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Nedalekou vesnici evakuovali.
4: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v Šenčenu Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Po Američankách Kingové a Evertové a Australance Coutinové se Barbora Strýcová stala 4. ženou, která týmovou soutěž vyhrála jako hráčka i kapitánka.
5: Já jsem nevěděla, že tyhle ty jména tam jsou, a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítili, že jsem v klidu, a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
1: V noci bude převládat jasno, nejnižší teploty v Praze budou 9 až 7 stupňů, v pondělí čekáme slunečno a bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na D10. Kilometr ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady odstavené, porouchané osobní auto. Pozor také na D11, 22. a 5. až 25. kilometr ve směru z Prahy na Jaroměř. Tady je odstavené, porouchané osobní auto také. I tady dejte se zvýšenou opatrností průjezd. No a komplikace máme také například v Počernické ulici v Praze 10. Probíhají tady stavební práce mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická. Je provoz převedený do protisměru a ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají ještě do 10. října. Připomínám také Střelničnou ulici v Praze 8, kde se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh a ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: poslední zářijová neděle pokračuje. Dnes k ní patří datum 27. a taky večerní

Aha, už kolem 3/4 s několika typy pro volný čas a povodí Vltavy poprvé v historii upouští Slapskou přehradu. Na některých místech kvůli tomu hladina vody klesla o téměř 7 metrů. Podrobnosti nabídneme už za chvíli. A nezapomínáme ani na přísun dalších songů, o ty se postará třeba Lana Del Rey. Kapela Mirai. I Taylor Swift. Je 5 minut po 19. hodině, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám klidný poslech.

0: Na rádiu Praha teď míříme k vodě, hladina Slapské přehrady dál klesá. Povodí Vltavy už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Podle ředitele státního podniku Petra Kubaly by se do 2 týdnů mohly začít objevovat budovy, které voda zaplavila při stavbě přehrady před víc než 70 lety.
1: Standardně ta hladina byla, že všechny ty mola byly na vodě, to znamená tady, jak vidíte tu modrou vločku, tak až sem je standardně voda. Teď jsme vlastně po pás ve vodě.
2: Doopravdy ale v žádné vodě nejsme. S chatařem Danielem Mertou stojíme na suché kamenité pláži a voda začíná až o několik metrů níž.
1: Nevím, já to neodhadnu, jo, ta výška, ale řekl bych, že je to těch 6-7 metrů určitě. Jo.
2: Jsme u přístaviště ve Skalici, něco přes 2 kilometry od Slapské hráze.
1: Nikdy jsem to tady neviděl, nepamatoval. Je to zajímavé právě vidět, jak ty břehy vypadají. Kdyby ta voda měla jít ještě níž, tak teď tady místní usedlíci říkají, že tady by měla být někde pozůstatky nějaký starý hospody. Takže zase z toho hlediska, jako, že to člověk pozná, uvidí, je to zajímavý.
2: Jak to celkově ovlivnilo chatařskou sezónu letos?
1: Všechno je vytáhané ven, vidíte ani jedna loď, všechno je vytáhané, všechno je venku. Zavčasu dali všichni vědět, že to bude. Bylo to překvapivé, dávali jim 14 měsíc dopředu vědět. S tím, že ta voda prostě je potřeba pro tu Prahu a dál, takže já si myslím, že s tím jsou lidi smířený a že to je dobrý.
2: Teď se jedu podívat do Kamínka nad Vltavou, kde se podle Daniela Merty upouštění slap projevilo více. Dorazil jsem na místo a opravdu tady řeka připomíná spíš menší potok. Na procházku se psem si vyšla Jitka Žebrakovská.
3: Tady jak je ten pruh té trávy, ta voda, ten pás té trávy, to ukazuje. V podstatě běžně.
2: Takže ty kameny, které teďka vidíme, tady běžně vidět nejsou?
3: To určitě ne. Já tady bydlím od roku asi 85 a nikdy to nebylo takhle suchý. Letos vůbec třeba z té půjčovny tady ty lodě byly minimálně. Tady na tom místě, tady pod silnicí často je sundávají na vodu nebo se vyzvedávají, takže často to sledujeme.
2: A teď teda poslední měsíc asi se nic takového neděje.
3: Co teďka to kleslo, tak už ne, protože asi se sem nahoru už vůbec nedostanou od slap.
2: Pozůstatky staveb, které voda zatopila při stavbě Slapské přehrady před více než 70 lety, tady zatím vidět nejsou. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je k tomu potřeba, aby hladina klesla ještě zhruba o 2 metry.
4: Aktuální situace je taková, že klesáme zhruba metr až metra půl za týden, takže to máte ty 2 metry do 14 dnů, z nejvyšší pravděpodobností to klesne.
2: Domácnosti ale podle něj úbytek vody nepoznají.
4: Lidé v domácnostech to nepoznají vůbec. Zásobování pitnou vodou je zajišťováno převážně z vodárenských nádrží. A veškeré vodárenské nádrže v našem povodí jsou naplněny na 50 až 85%, takže tam vlastně nepředpokládáme v nějakém, doufám si říct, dlouhodobějším horizontu jakákoliv omezení.
2: K upouštění Slapské přehrady došlo vůbec poprvé v historii. Z Kamínka nad Vltavou Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
7: Give me a beat.
6: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Poslední nedělní zářijové večerní Praze dospíval Robbie Williams, za necelou minutu bude 7:30. Jak už od nás víte, v posledních dnech máme opět možnost prohlédnout si vystavené korunovační klenoty. Ale pozor, ve Vladislavském sále na Pražském hradě jsou koruna, jablko a žezlo vystavené už zítra naposledy, a to od 9 do 17 hodin. Letos je můžete vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. Zájem je stále veliký a loni se na korunovační klenoty přišlo podívat přes 50 tisíc lidí. Tak nezapomeňte, zítra máte poslední šanci. No, jsme různí, pokud vás klenoty až tak moc nezajímají, nebo jste je třeba už viděli, nebo máte raději třeba zvířata, tak pro vás máme i další tip. V sobotu jste mohli v pražské zoologické zahradě poznávat fascinující svět goril a zjistit, jakým hrozbám čelí ve volné přírodě. A zítra, tedy v pondělí, pak bude zoo patřit oslavě 95. výročí založení zahrady. Těšit se můžete na celodenní program za přítomnosti vzácných hostů. Podrobnosti a taky další zajímavé tipy najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Už za chvíli bude 7:45, přejeme krásný nedělní den, je to poslední neděle v měsíci září a patří k ní datum 27. No a v kalendáři také jména, možná jste ještě nepopřáli těm, které znáte a zapomněli jste na ně, dnes je to Jonáš a Damian a zítra to bude Václav a Václava a pozítří v úterý taky celkem běžné jméno, která všichni známe, Michal a Michael. Tak oslavencům samozřejmě přejeme všechno nejlepší. No a ani v nedělní Praze vás nepřipravíme o pražské typy, slovo má Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. V Praze startuje festival sci-fi filmů, který vás vezme na cestu napříč galaxiemi a nabídne to nejlepší ze současné i klasické žánrové tvorby. Těšit se můžete na premiéry nových filmů, kultovní sci-fi, dokumenty, krátké snímky i seriálové maratony. Letošní ročník se zaměří na budoucnost planety, geopolitiku a boj o zdroje, které mohou být pro lidstvo v budoucnu klíčové. Na festival Future Gate se vydejte do pražské Lucerny. Festival tam potrvá až do 4. října. A na pondělí připadá Mezinárodní den řek, který v Praze oslaví celodenní festival věnovaný Vltavě. Těšit se můžete na komentované prohlídky, workshopy, přednášky i umělecké projekty. Zpřístupněna budou taky některá místa a technické objekty, kam se běžně nepodíváte. Dozvíte se víc o historii Vltavy, její roli ve městě i o tom, jak ji chránit. Kompletní program najdete na webu poznejvltavu.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Hořelo v panelovém domě, jeden člověk se lehce zranil. Papež před setkáním v Lourdes s oběťmi sexuálního násilí řekl, že církev musí zahojit rány. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha, překonala traťový rekord. A v noci bude v Praze převládat jasno a nejnižší teploty 9 až 7 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze dnes večer hořelo v panelovém domě v Nuslích, jeden člověk se lehce zranil. Po 7:30 večer hasiči oznámili, že požár lokalizovali. K požáru bytového domu v Kotorské ulici vyjížděli kolem 6:00 a vyhlásili kvůli němu druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Oheň nejprve zasáhl byt v 7. podlaží, rozšířil se i do bytové jednotky opatrovýš. Hasiči evakuovali několik lidí a přímo z hořícího bytu zachránili jednoho člověka, kterého předali zdravotníkům. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů anebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmu a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Skauti z pražských satelit mají novou klubovnu. Původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, ve které jsou pro skauty dvě místnosti. Budova navíc nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha Satalice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů.
2: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat. Tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
0: Papež Lev XIV. Řekl, že církev musí zahojit rány, které způsobila ve vlastních řadách. Hlava katolické církve to prohlásila na mši ve francouzských Lurdách před setkáním s oběťmi sexuálního násilí. Vyslechnutí zneužitých lidí patří mezi nejsledovanější body papežovy návštěvy Francie.
3: Církev musí mít podle papeže Lva 14. dost odvahy na to, aby začala sama u sebe a uzdravila hluboké rány a bolestivé chyby, které její členové způsobili. Podle vyšetřovací zprávy z roku 2021 duchovní ve Francii od 50. let sexuálně zneužili na 330 tisíc nezletilých. Jedním z nich je i Jean-Marie Delbos, kterého na přelomu 50. a 60. let opakovaně sexuálně napadl kněz v katolické škole nedaleko Lourdes. Papež se s ním a další oběťmi setká za zavřenými dveřmi. Organizace, která zastupuje oběti z katolické školy, to označila za nedostatečné. Vatikán podle organizace odmítl vyslechnout její návrhy na reformu církve. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala tak svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Navíc ho ozdobila traťovým rekordem 32 minut a 28 sekund, když překonala výkon Keňanky Čepkyjurové. V závodě na 10 kilometrů je tradičně jeden obávaný kopec, ale s ním si Hrochová poradila bez problému.
4: Mě ten hrdlořezák jako paradoxně vůbec nevadí. Mě vadí spíš, a nemám ráda ten zatím hrdlořezák, taková ta dlouhá táhla rádoby rovina, ale je to furt lehce dokonce takový o ničem, to mi nebaví, ale ten hrdlořezák je hezký zpříjemnění té trati. I když vzhledem k mistrovství republiky by bylo dobré, kdyby bylo na rychlé trati, protože se to zbíhají body do rankingu, což bohužel tady to vlastně nesplňuje.
0: V noci bude v Praze převládat jasno a nejnižší teploty 9 až 7 stupňů. V pondělí čekáme slunečno, bude tedy jasno nebo skoro jasno a denní maxima 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A přinášíme aktuální dopravní informace. Připomínám Kotorskou ulici v Praze, kde kvůli požáru domu teď neprojedete. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Ještě dočišťují to místo po požáru. D1, 25. a 5. až 23. kilometr ve směru do Prahy. Tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. Komplikace máme také na Pražském okruhu, a to na 16. a 5. kilometru ve směru od Ruzyně k D7. Pracuje se tady na čtyřech úsecích silnice a tvoří se kolona vozidel, probíhá usazování nosníku mostu. Na místě

0: Jsou policisté v místě, každý směr průjezdný jen jedním místním pruhem. Připomínám také komplikace na D5, a to mezi 38. a 38,5. kilometrem ve směru z Prahy na Plzeň. Tady platí varování, pohybují se tady lidé na vozovce, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 20 hodin 5,5 minuty a vaším nedělním parťákem je stále večerní Praha. Prostory budovy speciální školy na pražské Malé Straně, kde dříve sídlila Česká pošta, dělníci přeměnili na jídelnu a odborné učebny. Více k tématu řekneme už kolem 3/4. A stres a úzkosti jsou mezi vysokoškoláky časté. Nejnovější monitoring Národního ústavu duševního zdraví ukázal, že výrazné psychické potíže řeší tisíce studentů. Už za chvíli se zaměří na to, jak na ně reagují samotné univerzity. A ještě písničky, s těmi už čeká Avril Lavigne. Elton John a Dua Lipa. A taky Benson Boone. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Máme to nejlepší, za chvíli Benson Boone nebo Elton John a Dua Lipa. Ve speciální škole Karla Herforta na pražské Malé Straně mají žáci novou jídelnu. V prvním patře školy dělníci také vybudovali učebny a zázemí pro protilehlé malostranské gymnázium. Stavební úpravy za asi 26 milionů korun začaly loni v červnu a trvaly více než rok.
1: My jsme historicky nikdy neměli ani jídelnu, ani výdejnu, takže proto jsme za tenhle projekt velmi rádi. Tím, že vlastně vzděláváme žáky se speciálníma vzdělávacíma potřebama, tak jsme vlastně museli docházet až ke Karlovu mostu Dražického náměstí do jídelny.
2: Podle ředitelky základní a střední školy Karla Herforta Petry Haladové teď žáci díky nové jídelně obědvají v příjemnějším prostředí.
1: Dovedete si představit v samém srdci Prahy táhnout za sebou x desítek dětí s tímhle postižením bylo prostě logisticky i z bezpečnostního hlediska velmi náročné.
2: Nově vzniklou jídelnu v přízemí už žáci využívají. Jídlo nechává vedení dovážet z jiné školy na Smíchově, protože v budově není kuchyně.
1: Oni nám dováží každý den to jídlo a my ho jenom vydáváme, je to výdejna a momentálně chodí zhruba 50 žáků, ale je to koncipováno až pro 90.
2: V prvním patře budovy vznikly také 4 nové odborné učebny, 2 kabinety, konzultační místnost a další zázemí pro malostranské gymnázium, které sídlí naproti ve stejné ulici. Podle ředitele gymnázia Tomáše Ledvinky jsou učebny moderně vybavené a umožní lépe rozdělit třídy při vyučování.
3: Všechny jsou zařízeny interaktivní technikou, jedna i sadou tabletů nebo takových notebooků s klávesnicí, kde mohou žáci se učit nejen programování, informatiku, ale využíváme je i na všechny další předměty.
2: Škola ještě učebny postupně dovybaví dalším nábytkem. Žáci se v nich ale už učí, a to především jazykové a humanitní předměty.
3: Ačkoliv ty prostory teprve postupně zařizujeme, tak se nám podařilo už na konci prázdnina v prvním školním týdnu zařídit je tím nejnutnějším, to znamená lavicemi, židlemi, tabulemi, interaktivními obrazovkami.
2: Dříve prostory využívala Česká pošta, která pak budovu opustila, vysvětluje architekt rekonstrukce Jakub Pachta.
4: Ty prostory byly od prvního počátku projektovaný jako pošta. Tady nikdy vlastně škola jako nebyla, tady v těch konkrétních prostorách, co jsme teď.
2: A dodává.
4: Jsme v památkově chráněném objektu, měli jsme nějaký ohled na tu stavbu, která je přece asi přes 100 let stará. No. Byli jsme limitovaný těma původníma klenbama, který vlastně mají nějakou nosnost.
2: Za stavební práce zaplatilo hlavní město asi 26 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
5: Nejvíc hitů v digitálu. Rádio
6: Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Je stále poslední zářijová neděle, je 8:30 a s vámi je Rádio Praha. Naše a vlastně především vaše hitparáda, to je hit týdne. A co vás v ní čeká, to ovlivňujete tím, že svými hlasy v daném kole podpoříte své favority. Hlasování i v tomto kole probíhalo do čtvrteční půlnoci a opět na našem webu praha.rozhlas.cz. V každém kole hlasování tradičně vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme v pravidelném čase, tedy v neděli, v pravidelném nedělním čase, tedy už dnes po zprávách v 21 hodin. A nebo v repríze, pokud nestíháte, tak v repríze v pondělí, tedy zítra po 22. hodině. Pořadem nás provede Petr Jungmann.

0: Je 8:45 a na Rádiu Praha pro vás máme další téma. Začíná nový akademický rok. Vysokoškolákům se rozjíždějí přednášky, semináře a postupně i přípravy na zkoušky. Takový režim může být náročný na psychiku. Podle nejnovějšího šetření Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky deprese potýkali 4 z 10 studentů, kteří se průzkumu účastnili. Na univerzitách proto fungují poradenská pracoviště, která studentům nabízejí psychologickou i další pomoc.
1: Zažíval jsem takové velké úzkostné stavy, vůbec jsem nedokázal jezdit městskou hromadnou dopravou a podobně.
2: Krištof studuje na vysoké škole hudbu a v sérii Safe Space na rádiu Wave mluvil o tom, jak studium zvládá s úzkostně depresivní poruchou a vysokofunkční depresí. Studium mu na jednu stranu pomáhá.
1: Ale zároveň pak je to náročné, že třeba člověk se nesetká vždycky s porozuměním, když třeba se omluví z hodiny relativně pozdě a napíše, že je mu blbě, protože nechce jako psát, nebo se třeba bojí, nebo já si třeba jako nemyslím, že by nějaká část těch vyučujících jako pochopila, kdybych napsal, že mi jako psychicky blbě.
2: Některým vyučujícím se ale svěřil a pochopili ho. Krištofova zkušenost není ojedinělá. Podle loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýká přes 44% zapojených studentů a zhruba třetina s úzkostmi. Každý třetí má zkušenost se sebevražednými myšlenkami, popisuje výzkumný pracovník z ústavu Ondřej Pešout.
3: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Šetření se zúčastnilo skoro 19 000 studentů, ale není reprezentativní.
3: Na druhou stranu musíme říct, že vlastně ta míra, kolik těch studentů vlastně reportuje nějaký zvýšený indikátory, je celkem jako pro nás vyšší, než bychom chtěli.
2: Studenti se na každé veřejné vysoké škole můžou obrátit na poradenská pracoviště. Nabízejí psychologickou i další podporu, říká Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců.
4: To největší téma, se kterým přicházejí, jsou vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy. Dalším tématem je studijní neúspěch, sebehodnocení.
2: Poradenská pracoviště navíc studenty v případě potřeby nasměrují na další odbornou pomoc, vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
5: Je důležité rozlišit rozdíl mezi psychologickým poradenstvím na vysoké škole a službami krizových center. V různých případech se právě na tato centra obracíme.
2: Řada studentů ale pomoc vůbec nevyhledá. Často proto, že své potíže nepovažují za dost vážné nebo mají pocit, že by je měli zvládnout sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: mnou. Neděle pokračuje, je před námi 21. hodina, na Rádiu Praha taky další zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezký klidný večer. Zvyšování daní se nevyhneme, řekla v nedělní debatě České televize ministryně financí Alena Schillerová. Zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii policie podezírá z přípravy teroristického útoku. Češky vyhrály tenisový pohár Billie Jean Kingové a v noci bude v Praze převládat jasno a nejnižší teploty 9 až 7 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V České televizi to potvrdila jeho šéfka Alena Schillerová.
3: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
1: Rezort taky zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. V programovém prohlášení

0: prezident Aleksandr Vučić rezignoval na svou funkci. Otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám v zemi. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Vučić už dřív vypsal předčasné parlamentní volby, konat se budou v říjnu a on sám chce kandidovat. U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii zadrželi 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Policie situaci označila jako závažnou. Od rána tam zasahuje protiteroristická jednotka a nedaleko vesnici evakuovali.
1: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Velfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: České tenistky ovládly finále poháru byly Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčinu porazili 2-0, když Karolína Muchová a Elinda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si vážila toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
2: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
0: V noci bude převládat jasno a nejnižší teploty v Praze 9 až 7 stupňů, v pondělí pak čekáme slunečno a bude jasno nebo skoro jasno, denní maxima 22 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Rádio Praha. Zdravím, ladíte Rádio Praha a naladili jste další vydání našeho chartu. Jestli jste do něj přispěli i svým hlasem, potom obrovské díky. Ostatně jen podle vašich hlasů týden co týden pořadí skládáme. Tady hrajeme přesně tak, jak vy pískáte. Než to bude 10 nejlepších pro týden od 27. září do 3. října 5 nasazených. Dobře se bavte. V reality show na Netflixu dávali před časem dohromady za pomoci diváků dívčí skupinu. Ta dostala jméno Cat's Eye. Jen těsně se do ní nedostala Slovenka Adéla. Ale Cat's Eye mají zrovna secakramensky horké želízko v ohni. Aktuální single Animal u nás.

Něco vám to připomínalo? Možná. Jedním z autorů současného světového top hitu je totiž Ed Sheeran, Zbytek šest krásných žen, Cat's Eye a Animal. Kevin Parker, to je samozřejmě hvězdný producent, ale i on má svůj band, nebo spíš projekt. Jmenuje se Tame Impala. Druhá nasazená, to je Loser.

0: Letos už Kevin Parker jeden velký hit i v hitu týdne na rádiu Praha měl. Jmenoval se Dracula. Tohle byl skvělý náš Loser. Tady je hit týdne na 107.1 FM nebo v DAB+, popřípadě kdykoliv jako podcast na našem webu praha-rozhlas.cz.
1: Protože jste prohlásili, že vám nejsou známy žádné zákonné překážky, které by bránily k uzavření manželství, ptám se vás, vážený pane ženichu.
0: Někdo si tohle povídání poslechne jednou za život a stačí. Někdo si to několikrát zopakuje a někdo se k tomu ani nedostane. Volba je prostě ne na nás, ale i na té druhé polovičce. Někdo by svatby nejradši zrušil. Tady jsou Lake Malawi, Albert Černý a Let's Cancel the Wedding.
2: Novinka.

Cancel the Wedding a nový Lake Malawi. Třetí nasazená v hitu týdne na Praze. A dáme si čtvrtou. Ryan Tedder. To jsou prostě už čtvrtstoletí One Republic. Jejich frontman, autor většiny hitů, motor, šéf. Rádia jejich muziku milují, jako například Need Your Love. Tady jsou One Republic.

Posloucháte Hit týdne na rádiu Praha, to byla čtvrtá nasazená od One Republic, Need Your Love. A poslední, ta bude slovenská. Anika Gužáková, to je asi 19-letá zpěvačka z Bratislavy. To asi je tam schválně, svoje soukromí si hodně střeží a každému na potkání nevykládá, kdy má narozeniny. Říká si Anika Iris, tady je Morning Blues, pátá nasazená na Praze.

Tady je Rádio Praha 107.1 FM a DAB+, náš pravidelný týdenní čárt. A právě pět nasazených. První Kecaj, Animal. Druzí nasazení Tame Impala, Loser. Třetí nasazená Lake Malawi, Let's Cancel the Wedding. Čtvrtá One Republic, Need Your Love. A pátá to byla Anika, Iris a Morning Blues. Jestli budou v tomto čase i příští neděli, je váš biznis. Každý song potřebuje jediné. Hlasy. Hlasujte od skončení nedělní premiéry asi v 10 večer do čtvrteční půlnoci. Jak jste se činili tento týden? Skvěle. A kdo se vám nejvíc líbil? Tady je nejlepší desítka. Číslo 10. Eliška Tunková, tedy Eli, začala na výtečném 5. místě v minulém vydání. Dneska to tak moc hurá není. Pro novinku Ďábel a Prach.

0: Zlatého pád na poslední, 10. místo. Eli a Ďábel a Prada. -5. Je docela rána, ale zdaleka to není největší propad kola. Ten je tu teď. Předminulé první, minulou neděli na Praze druhý. A teď předposlední je zpěvák z Virginie Colin Obina Chibueze. To jméno bylo pro všechny oříšek a nevěděli, jak ho číst, tak mu začali říkat šabuzi. Šel cestou nejmenšího odporu a zvolil si tuto zkomoleninu za svoje umělecké jméno. Šabuzi, Born to Die.
1: 9.
2: Ano.

největší pád kola. Po prvním a druhém místu teď devítka. Shabuzi, Born to Die. Hvězda nultých let, Angličan James Blunt, letos oslavil 52. Na začátku listopadu mu vyjde nejnovější 8. album Airplane Mode. Ohlašuje ho single Tastes Like Summer.

Někomu se může zdát, že bývalý voják James Blunt mečí jako koza, ale za kariéru prodal hodně přes 25 milionů desek. S novou deskou přibudou další, jestli budou znít tak dobře jako Tastes Like Summer. Dnes po druhé a osmička na Rádiu Praha. Taky o dvě místa si polepšila blondýnka Krev a mlíko s albánskou krví, BB Rexa. Nejnovější hit pro ní vymazlil David Guetta.

s Davidem Guettou mají sedmičku na Rádiu Praha. Dneska bodovali po páté. Po sedmé tu budou Calvin Harris Jazzy. Minulou neděli hit týdne vyhráli. Dneska na ně nezbylo ani místo v nejlepší pětce.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Hit týdne.
3: Posloucháte Rádio Praha. Každou neděli od 9 večer, v pondělí o hodinu později, od 10 nebo kdykoliv chcete jako podcast u nás na webu praha-rozhlas.cz. Nejlepší desítka pro poslední zářijové a první říjnové dny je přesně v půlce. Ta aktuálně lepší pětka právě teď. Ještě před 7 lety zpíval kavry na YouTube tak moc dobře, že přišla smlouva s velkou gramofirmou. A pak fenomenální hit Lose Control. Letos v létě ukázal tedy svým svoje mistrovství i u nás v Ostravě na Kolorsech. Na Praze je zrovna pátý s novinkou Break Up in Reverse.

0: Break Up in Reverse. Jinak příští rok vystoupí u nás podruhé. 20. března bude v O2 aréně v Praze. Moc volných lístků nezbývá.
1: Číslo 4.
0: Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love.

šanci přetavili Kai Go, Charlie a Griffin ve čtvrté místo v 38. kole. V tom dnešním 39. se nepohnuli ani o pět s hitem Save My Love. Posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha 107.1 FM a v DAB+. Tři nejlepší songy připraveny a ten třetí teď. Patrik Malý a Sebastián 2005. Číslo

0: Jich se severem, Znojmo a Liberec a návrat do roku 2005. Patrik, Malý a Sebastián. Dnes tu byli po čtvrté. Tady je hit týdne na Rádiu Praha, zbyly tu poslední dva songy. A dneska jsme neslyšeli ještě ani jednu novinku a přitom uspěli dvě. Vypadly Temper City a Žubel. Jinými slovy, dneska si novinky rozdělí dva nejvyšší posty, ale vyhrát může jen jedna. A v tom souboji byli o kousíček horší Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.
1: Číslo dvě.
2: Číslo dvě.

tak trochu oldies. Song vznikl původně před 12 lety. Martin Garrix a Ed Sheeran ho vydali až letos a dobře udělali. Na Rádiu Praha je druhý. Parádní vstup do čártu, ale ještě tu bude jeden lepší. Předtím celá 15. Nasazené první Cat's Eye Animal. Druhá nasazená Tame Impala.

čtvrtý nasazení One Republic Need Your Love. Pátá Anika Iris Morning Blues. Desítka LA

0: Blanc. Tastes like summer. Sedmička BB Rexa, David Guetta, Sad Girls. Česká minulé jednička, Calvin Harris a Jazzy, Satisfy. Pátý je Teddy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřka, Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojka stejná jako před týdnem, Patrik, Malý a Sebastian, 2005. Druzí jsou Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeated, první novinka. A jednička. Vzhledem k tomu, co předváděla Miley Cyrus loni se songy s alba Something Beautiful, asi žádné velké překvapení. Minulý týden bez nějakého velkého avíza vydala novou desku Bass Persuades. A pozor, po dlouhých letech zase jen jako Miley, bez toho příjmení. Titulní song je novou jedničkou na Praze.
1: Číslo jedna.
2: Číslo jedna. Let's go.

0: Miley po druhém boji porazila Eda Sheerana s Martinem Garrixem a je novou jedničkou na rádiu Praha Bass Persuades a těmi přesvědčujícími basy v novince vůbec nešetřila. Vaše stereo se asi tetelilo blahem. A koho vy byste rádi viděli na prvním místě hitu týdne? Stačí jediné. Zahlasujte. A příští týden si zase nalaďte 107.1 FM nebo DAB+. Budu se těšit.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: Informace.
1: Informace.
0: Rádio Praha.
2: Je 22 hodin.
3: Hned dvakrát uzavřou silničáři v noci Pražský okruh u Slivence. Referendum o zpřísnění neutrality ve Švýcarsku neprošlo. Probyla necelá třetina hlasujících. České tenistky po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Ve finále Billie Jean King Cupu porazily Ukrajinu. V noci bude převládat jasno a nejnižší teploty v Praze 9 až 7 stupňů. Zprávy a Štěpánka Martanová.
0: Rádio Praha. Zprávy.
3: Pražský okruh u Slivence se v noci na pondělí dvakrát krátkodobě uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Místo omezení bude na 16,5 kilometru, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5. Stavbaři mají zavřít Pražský okruh nejprve ve 23 hodin na 30 minut a pak ještě jednou, kdy to zatím neuvedli. V Praze večer hořelo v panelovém domě v Nuslích. Jeden člověk se lehce zranil. Po 7:30 večer hasiči oznámili, že požár lokalizovali. K požáru bytového domu v Kotorské ulici vyjížděli kolem 6:00 a vyhlásili kvůli němu druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Oheň nejprve zasáhl byt v 7.

0: 59 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Dnešní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
2: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, té je ale Rusko členem.
3: 30% haben hier zugestimmt.
2: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvou hry vyhrála Karolína Muchová Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
4: Prostě mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysnila. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
1: V noci bude převládat jasno, nejnižší teploty v Praze 9 až 7 stupňů, v pondělí čekáme slunečno a bude jasno nebo skoro jasno a maximální teploty 22 až 24 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v Pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes působí jako tichý svědek pražské historie.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
3: Hit týdne.
2: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto. Jak ďábel a Prada. Na 5. místě novinka Ellie a Ďábel a Prada. Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian, 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí, Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z 5. místa Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied.

0: ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vyrostla na Liberecku, vystudovala pedagogickou fakultu a posléze konzervatoř. Upozornila na sebe v seriálech Ošklivka Katka, Vyprávěj nebo filmem Tacho. Etablovala se také jako zpěvačka s hity jako Láska v housce či Dál za obzor. Nejen o hudbě bude už za chvíli mluvit Olga Lounová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes dorazila zpěvačka Olga Lounová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A já se hned z čerstva zeptám na vlastně největší novinku, kterou teď připravujete, a to je druhý sraz optimistů, který bude v listopadu. A já si vlastně celou dobu říkám, jako kde ty optimisty v té dnešní tak trošku škarohlícké době berete.
2: Wow, no já to, právě to je ta moje mise. V Čechách ten optimismus prostě rozšířit, jo, protože my jsme fakt jako nastavený možná počasí, možná tím, že jsme uprostřed Evropy, jako na tu trochu negativno-satirickou povahu, trošku pesimistickou prostě řekněme si, ale ono s tím optimismem se fakt líp žije. Takže já už jako za ty roky, co prostě ta písnička, co jak funguje jako optimista, tak jsem si tak jako už ty svoje optimisty zatím pozbírala a zároveň se snažím prostě, ať vezmou sebou nějaký další, který pokusíme se jako změnit na ty optimisty, no, je to tak.
1: Tak nás zkuste teď nalákat na ten sraz, co tam všechno bude.
2: Tak samozřejmě hlavně hodně oddechového času, kterýho je málo, a já vždycky ty koncerty mám tak trochu divadelně stvárněný, nebo jako taková ta show, ale je tam vždycky hlubší přesah, takže každá ta písnička má nějaký vizuál, prostě obrovskou letku. Tentokrát, protože už nejsem těhotná, protože ten minulý sraz optimistů jsem byla fakt jako v 8. měsíci těhotenství a nemohla jsem se tak vyřádit zase vizuálně. A teď teda budu lítat po té hale, ale vždycky já se snažím mít tu show a zároveň chci, aby tam byl jako ta message, jak se říká, to poselství nebo nějaká jako ne podprahová věc, ale spíš takový, že uvědomění si něčeho, ať je to třeba písnička Memento Mori, že nikdo nevíme, jak dlouho tady budeme, ale prostě ať si člověk každou tu minutu na tom světě a v tom životě užívá. Takže vždycky každá ta píseň má takovou nějakou jako malou zprávu. No. A to si myslím, že člověka tak jako během těch necelých 2 hodinek jako naladí na tu optimistickou notu, že pak z toho fakt jako může čerpat měsíc, dva. Je to v listopadu, tak řekněme do ledna bych řekla, že to třeba bude fungovat.
1: A jaké další rozdíly, kromě toho, že teď tady budete moc víc poletovat po tom jevišti, budou oproti té jedničce, proti tomu prvnímu srazu optimistů? Budou jiné písně, nové písně, co tam chystáte?
2: Ne, tak určitě právě je tam takový speciální přístroj, se kterým budu moc lítat úplně po celý hale, nejenom po tom pódiu, takže tak určitě to bude taková jako zajímavá věc. Víc choreografií, jiný písničky tam, to když bylo kolem Vánoc, takže jsme tam měli i jako vánoční set. To tentokrát nebude, že nebude to tak laděný do těch Vánoc, ale takového toho oddechového, bude to víc jako nabitý tím trošku i legrací a optimismem, budou trošku jiný hosté a zároveň jiný kostýmy, prostě bude to jako trošku o level ještě vyšší, bych řekla, posunutější, protože jsme byli limitovaní jako tím těhotenstvím a já jsem nemohla úplně vydat ten výkon, co se týče jako fyzického, akrobatického a tak, takže to bude určitě nový, no.
1: A všechno to bude tedy 5. listopadu.
2: Je to tak, no už se to blíží jako za měsíc a půl. No. Musím říct, že mě to až děsí, jak rychle to uteklo. Že si fakt jako pamatuju s tím velkým břichem, jak stojím před tím prvním koncertem a tam hnedka na té první scéně, která teda zůstává, protože to je hrozně epický, akorát tam budou jako jiný ještě věci, tak já tam jdu po takových schodech nahoru, tak si úplně pamatuju, jak jsem se mi rozklepaly ty nohy, protože jsem měla ty podpatky a už tam byly ty lidi a najednou jsem se úplně říkala, ježišmarja, snad nespadnu opravdu z těch schodů s tím jménem. To byl takový jakože první moment a pak už se to rozjelo a člověk, jako jsme to měli všechno zabezpečený, ale je to takový, že vám tam na chviličku ten adrenalin jako nakreslí různý obrázky a to prostě bylo před, řekněme, skoro rokem, že jo, protože to bylo 5. prosince a teď už to miminko jako leze a za chvilku se začne stoupat k nábytku, takže to je neuvěřitelné.
1: Nastane ta nejzábavnější v úvozovkách z rodičovství, kdy běháte za dětskem, aby vám nespadlo.
2: No, ale já to teda miluju. Mě tahle fáze hrozně baví, jako hlavně ten rychlej pokrok, že to leží, začne se otáčet a najednou během 2-3 dnů, že se začne jako zvedat a už šupajdí. Ten nádherný.
1: Říká Olga Lounová.

0: až na dřeň.
1: Olga Lounová před chvílí řekla takovou jednu větičku od té doby, co jsem optimistkou a jak se to jako stane, to si člověk řekne tak a teď je ze mě optimista.
2: Ježíš, ale ne, jo, to je takový pomalej proces. No. Já jsem hodně studovala různých koučů světových i českých a tak nějak jsem jako ty filozofie od malička do sebe vstřebávala a vždycky mi jako dítěti fungovalo, když mi nebylo dobře, tak se tak jako třeba začít si zpívat nebo poskakovat. A nějak jsem zjistila, že i když člověku je ouvej, tak dokáže tu mysl přenastavit myšlenkou anebo pohybem.
1: Na to jste si přišla jakoby sama, no, nebo jako dítě vás nějak naváděli? Nebo?
2: Tak taťka je takový srandičkář, jo, že on pořád srandičkuje, takže to si myslím, že je základ. A pak právě tady v tom životě jsem třeba si tak jako vzpomněla na to dětství během těch různých přednášek a různých jako kurzů, který jsem procházela, tak jsem i jako hereckých kurzů třeba, jo, tak Bernard Hiller v Americe, on jako říká, že jenom v postavení se měníte z pesimisty na optimistu. To znamená, že jakmile fakt jako roztáhnete ramena a vyprsíte se takzvaně, nebo dětem se tady třeba maluje srdíčko, že jo, nebo sluníčko, že tady odsaď mají zářit, tak najednou se vám jako změní absolutně emoce, možná vnitřní. A on tak hezky ukazoval, že jako když vám teď zavolám a řeknu vám, že vám umřel pejsek, tak vám za vteřinu změním emoci na úplně jako by opravdu strašně negativní emoce. A když vám zavolám, že jste vyhrála $1,000,000, tak vám za vteřinu změním tu emoci opravdu do jako absolutní euforie. Což jako podle něj je důkaz, že myšlenka tvoří tu emoci, kterou v sobě máte a state of mind, to znamená, že stav mysli. Já jsem se tak nějak do sebe začala tohle všímat, jo? Že člověk jako jede, teď prostě začne hroutit do sebe, něco se mu stane, ztratíte klíče nebo peněženku zapomenete někde, tak prostě začnete se hroutit, teď začnou ty negativní myšlenky a už se utápíte a už se vám chce brečet, protože si vzpomenete, že před 4 měsíci jste, já nevím, přišla o práci svých snů, protože zrovna to nevyšlo. A teď si najednou uvědomíte, sakra, co děláš, jako když jedeš na skvělý koncert nebo jedete někam a teď vlastně to je dobrý. Jenom ta myšlenka, ta blbá peněženka a už se hroutíte, jo, už se prostě to tělo hroutí a je vám zle a začnou se vám dít i špatné věci podle mě. Já se to tak jako nějak z toho všímám.
1: Že se to člověk jakoby přivolá tím, že jo, drží tu negaci.
2: A nebo vlastně i na konci dne si pak všímá těch špatných věcí, ale jakmile si jako řeknete ne, ne, ne, prostě narovnej se, což třeba říkal i Václav Havel, že vlastně přežil ten lágr jenom díky tomu, že tomu stál jako čelem, jo, když stáli prostě na tom nádvoří a bylo prostě -5 a oni tam byli jako jenom v těch tílkách, tak říkal, že přežil jenom díky tomu, že prostě dejchal a stál tomu čelem. A i u chlapů se říká, že když se narovnají, tak okamžitě asi za 15 vteřin jim to vyplaví kus testosteronu. Takže já vím, že jsem toho řekla už teď strašně moc, ale to jsou všechno ty malé krůčky k tomu, jak se stát optimistou. Takže všímat si pozitivních věcí, narovnat se, uvědomit si, že nejste bez noha, prostě být vděčný za to všechno, co se děje hezkýho kolem. A postupně si ta mysl na to zvykne a začne se v tom životě prostě hlavně radovat. To myslím si, že je nejlepší návod na to být optimista. A nebo si pustit píseň Jsem optimista.
1: A pak to hned naskočí.
2: A pak to naskočí. Ale opravdu, jako mě to teda funguje i mě osobně. Takže naskočí to a aspoň během té písně se to člověk přeladí.
1: Mimochodem, co právě ta hudba jako pomáhala vám i v té práci se sebou, právě ta hudba, že jste si třeba i některé špatné myšlenky nebo zážitky mohla odložit do nějaké písně a zbavit se jich?
2: Ne, určitě, to jo, ten přetlak je tvůrčí. To znamená, že já jako když samozřejmě nějaký lásky ztracený a takový to znáte, tak se člověk zamiluje, tak to samozřejmě vždycky je v těch písních. Člověk se v tom jako vyplaví, protože nějakým způsobem to asi jako vypustí. Někdo píše deník, někdo píše písničku, někdo to potřebuje říct kamarádce, aby to prostě za sebe dostal. Takže jo, určitě, ale já tvořím i jako v pozitivním naladění, což jako moc lidí nemá, že hodně umělců fakt jako tvoří jenom, když má nějaký ty dramata kolem sebe a někdy si je jako hledají. Ale já to mám víc, že tvořím jako většinou, když mám spíš čas, nebo mám na to prostor, nebo mám prostor samoty nějaký, tak v tu chvíli jako tvořím. A může být pozitivní nebo i v negativní náladě, nebo v něčem smutným. Ale pomáhá to určitě na nějaký ty rozchody a tak, tak to pomáhá hrozně.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen.

0: na dřeň.
1: Máte nějaké právě třeba písně nebo texty, do kterých jste vepsala nějaké své bolení, ale nechala jste si je pro sebe někde v tom šuplíku? A to prostě není pro ty lidi venku.
2: No určitě. Já myslím, že to je nejtěžší pro umělce vypustit, být jako zranitelný, to znamená vypustit ty největší bolístka. Takže já, když jsem začínala psát třeba ve 13 nějaký básničky, tak mi trvalo až do 27 let, než jsem jako začala skládat svoje písničky a nahrávat a ukazovat. Protože předtím jsem měla kapely a to skládali kluci. A já jsem si pořád psala ty básničky, i jako jsem si nahrávala nějaký ty nahrávky, ale nebyla jsem schopná to vůbec jako dát ven. Prostě mi to připadalo tak asi bolavý a já jsem se připadala tak zranitelná, že jsem jako raději zpívala ty písně od jiných lidí a pak jsem si tam jako ty svoje emoce promítala, což taky jde, jo? Jako když je někdo dobrý interpret, tak tu píseň interpretuje s tou svojí emocí a přenese tu emoci, kterou chce. Mě to trvalo a myslím si, že jich celkem dost zůstalo v tom šuplíku tenkrát v té době, tak už se tolik jako nebojím, neskrývám. Naopak se mi líbí, že se naladím na něčí podobnou vlnu a ten člověk se mnou může jako a taky pomocí té mojí písně vypláchnout prostě tu emoci. Takže určitě, když mi bylo méně než 27, tak tam jich je spoustu v šuplíku.
1: Je potřeba mít stanovenou tu hranici, aby se člověk jakoby neodkryl až moc, aby mu potom třeba nemohl někdo ublížit tím, že opravdu se odkryl úplně ze všeho.
2: Je pravda, že vlastně lidi fascinuje hlavně ten, kdo se dokáže odkrýt tak hodně, že by mu mohli ublížit, protože to je jakoby to, co vlastně lidi obdivují na umělcích, ať je to na pódiu, v kině nebo v hudbě. A takový ty provokatéři, ty drzí umělci, lidi fakt fascinují, protože být provokatér je, že opravdu jste jako terč. Prostě se nastavíte na terč. Já nevím, u nás provokatéři Agáta Hanichová nebo Dan Landa, to jsou prostě jako lidi, kteří jsou ochotní opravdu to říct a vědí, že dostanou jako spršku určité skupiny lidí, že opravdu ty šipky do nich jako tam naskáčou a nebojí se toho. A lidi to fascinuje. A pak jsou lidi, kteří tak jako jenom v jinotajích odhalují to své nitro. To si myslím, že je třeba pan Nohavica, jo, který vždycky skládá v těch jinotajích a to já třeba obdivuju, to se mi jako líbí. Že vlastně tam taky asi odhaluje tu duši, ale ne tak napřímo, jo, nebo nenastavuje to, ten terč. A lidi to, já myslím, vycítí i tak, že je to pravda, že tam nějaký kus té pravdy, nebo pan Nedvěd, že si myslím, že hodně zpíval o těch láskách, který prožíval a ti lidi to jako vycítili, že je to pravda.
1: Jak to máte vy? Máte v sobě nějakou opravdu vnitřní hranici, kterou jste si stanovila, že tam už ne? Tohle ještě ano.
2: Wow, asi ne vědomě, jako možná podvědomě je to možný. Já mám bohužel hrozně aktivní mysl, která je jakoby všechno a nic, jako já nevím, jak to říct. Já prostě miluji například různorodou hudbu, jo. Nejsem jako absolutně hudební rasista. Může se mi líbit polka, nějaká lidová hudba, prostě opravdu jako Roll All The Barrels, jo, Škoda lásky prostě, nebo se mi může líbit úplně nejvíc klasická hudba, nějaký Dvořák, Beethoven, a mezi tím metal, může to být cokoliv. Mm-hmm. Takže u mě je to jako komplikované v tom, že já jako si myslím, že jsem víc osobností v sobě, to znamená, že nepotřebuji nějakou zakrývat. Ale jako myslím si, že jsem tak matoucí pro lidi někdy, že oni jako nevědí, jestli odkrývám samu sebe, tím pádem se nemusím toho tolik bát a tím pádem jsem otevřenější asi než někteří jiní. Vědomě si nestavuju hranice, snažím se být naopak otevřená a jako upřímná otvírat témata, otvírat tabu věci, jako právě jsou porody, kojení, těhotenství, takový ty věci, o kterých se jako úplně nemluví veřejně, je to spíš takový jako v určitých skupinkách možná otevřené, ale na té veřejné lince je to pořád ještě trošku tabu.
1: Říká mimo jiné zpěvačka Olga Lounová.

0: až na dřeň.
1: Jste začínala s hudbou už dávno, pradávno ve svém dětství a mě by docela zajímalo, jak se proměnil ten váš vztah k té hudbě a to, co od ní vlastně čekáte a to, co vám dává.
2: Ne, je to pořád to samé. Tam jediné, co vás může limitovat, je to očekávání někoho, že už jste složili tu písničku Jsem optimista nebo písničku Protože to nevzdám a potom vlastně od vás očekávají, že to bude další hit a bude to zase stejně dobrý třeba, jo? A Zároveň vy sama od sebe očekáváte, že to bude mít třeba stejný úspěch, to znamená, že 50 milionů shlídnutí a to je jako cesta trošku do pekla. Takže jinak pro mě ta hudba je pořád to stejný, jenom jí možná držím občas víc v šuplíku, protože právě na sebe nechci tady to nechávat jako působit. A myslím si, že je to opravdu jako s tím spojený, s tím, že jsem trošku perfekcionalista a zároveň si nechcete jako kazit, když tu práci už máte za sebou tak jako dlouhou a u mě to bylo opravdu jako dlouhá cesta. Někoho jako vůbec ne přesvědčit, ale najít si ty svoje lidi, kteří mě pochopí, tak jako je nechci zklamat. Protože já, jak jsem říkala, já jsem jako takový člověk, který hodně rád experimentuje, je takový různorodej a prostě když už někdo od vás má rád takový pop rock a tak pak najednou udělat jako country a pak zase taneční věc, je šokující.
1: Už by to byl risk z vašeho pohledu.
2: No já to právě ale bohužel riskuju a dělám, jo, takže vlastně teď mám třeba v šuplíku jako tu anglickou desku, kterou jsem udělala v Los Angeles a vím, že v Čechách ta angličtina není úplně jako, lidi to prostě nemají v Čechách rádi. Tím, jak úplně nerozumí, tak se na to nemůžou tak navázat, takže jako jo, vydáte to a lidi si to pustí, ale vlastně jako nechápou tu myšlenku vevnitř, pokud nejsou top angličtináři a neprahnou potom si to přeložit, jo. Takže to pak nemá ty dosahy. Takže já samozřejmě třeba tohle to jsem jako už několikrát chtěla vydat a zase jsem to neudělala, mezi tím jsem zase vydala tu českou písničku, protože jsem si tak jako říkala, že vlastně nechci si zklamat ty svoje milovaný optimisty tím, že budou muset jako překládat někde v překladači písničku nebo se zabývat tím, že třeba úplně nerozumí tomu, co tam zpívám.
1: To je možná takové věčné dilema toho zpěváka, umělce, jestli dát jenom na sebe, anebo už brát ohledy na ty své diváky.
2: Je to tak, no. Já jsem bohužel v tom, protože já mám ráda, když lidi jsou šťastní kolem mě, takže působí to zvláštně, ale já prostě miluju jako ty diváky, co se se mnou můžou zaspívat a teď jakoby fakt jako jim to bolístko může nějak jako usnadnit, jo, protože spousta lidí má optimistu jako budík, zvonění, nebo mi třeba říkají, že jim to pomáhalo v těch těžkých okamžicích, protože to nevzdám taky, jo, že jako přešly nemoce díky tomu a Memento Mori. A teď najednou jim tam dáte písničku Good Day v angličtině a jako jo, dobrý, asi si umějí přeložit Good Day, že jo, ale už se jako nenavážou na tu emoci, už se to jako nenaučí, nemůžou se se mnou zaspívat, takže je to takový pro mě jako dilematický, ale vypouštím to, prostě pomaličku to tam jako vždycky pustím mezi ty český, protože jsem ten umělec, no, je to tak, a jako jsem i ten umělec, který jako chce i vydat ty věci, které se líbí třeba i jenom jemu, jenom je to takový, no, tím, že jsem jako vnímavá, vnímám to publikum na těch koncertech, tak je to, nechci být bezohledná, no nechci to pít jenom jako jo, mně se to líbí, tak teď si trhněte a teď tady čekáte 10 písniček, který znáte a já vám tady zahraju 8 neznámých v angličtině a 2 ty vaše, na který čekáte, tak nejsem prostě tak bezohledná, jsem prostě vnímavý zpěvák, který mu na tom záleží, no. Mám prostě lidi ráda, dělám to pro ně víc než pro sebe a nějak je to takový prostě moje gro se věnovat pak třeba i po koncertě divákům a strávit s nimi ty chvíle a nějak komunikovat o těch skladbách.
1: Změnilo se tohleto vaše navázání na tu publikum po tom, co jste maminkou, kdy jste musela to své srdce přeci jenom trošku rozdělit?
2: Ne, nezměnilo. Já samozřejmě vždycky, když mám po koncertě a během koncertu říkám, že se budu třeba fotit, tak říkám, že ale mám tam miminko, pokud budu potřebovat nakojit, tak má přednost, ale počkejte, já pak slibuju, že přijdu. Což většinou to miminko, když nakojíte, tak ono vydrží jako pár hodinek nakojený, takže to není potřeba, ale jako stalo se, že jsem musela odběhnout z toho podepisování. Z koncertu jsem teda ještě neodbíhala, vždycky jsme to nějak zvládli, což je dobrý. Mám skvělý rodiče a i partnera, takže to jako by šlo, ale to srdce si myslím, že je tak velký, že dokáže obejmout nekonečné množství lidí.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Zrovna nedávno mi jedna velmi známá a úspěšná zpěvačka říkala, že po tom, co se stala maminkou, tak se hodně změnilo její prožívání těch písniček, že jí to pomohlo v těch emocích, v tom, aby se do toho třeba líp položila. Změnilo se tohleto u vás?
2: Jako určitě se víc dojímám, jako rozhodně asi tak, samozřejmě, když zpívám Memento Mori, tak je to přesně ta píseň, že tady chci být co nejdýl pro ty děti, že opravdu jako si každý vteřiny s nima chci užít. Je to určitě tam ten přesah, to je jako to mateřství, je obrovská změna v tom, že nic jiného nemá tak velký smysl, to je jasný. A rozhodně to všem maminkám přeju, aby si prostě to fakt mohli užívat, to mateřství. Já jsem takový propagátor toho, jako být co nejvíc těma dětma. Oni prostě rádi vás uvidí při té práci, jo, jako klidně v nosítku, nebo prostě si je vzít sebou. Hodně lidí je, jako si myslí, že je musí odložit a ty děti jako mají být jenom v tom dětském světě. Opak je pravdou, což se jako zjišťuje teď v posledních studiích, že v nějakých těch 50. 60. letech se začalo propagovat to odkládání dětí. A to si myslím, že fakt teď už je ta změna velká, že už se všichni uvědomují, že ani jako ta školka nemusí být jako každý den. U nás ve školce třeba říkají, my upřednostňujeme i to, když s těma dětma jedete někam třeba do zahraničí, tak je to pro ně víc, než jako být tady v té školce, protože ta školka je o tom, že jste mezi dětma, ty děti prostě mají tu nervovou soustavu ještě nevyvinutou, teď tam překřikují, samozřejmě ta pozornost toho dospělého je na 20 dětí a to dítě ji dostane jednou za 30 minut. A zatímco, když je s váma na dovolený, tak ji dostane prostě, když ji potřebuje, že jo. Takže jo, maminky obdivuju a já, je to zesílený prostě to vnímání těch písniček.
1: Na začátku jsme tady mluvili o tom, jak být tím optimistou a vidět zkrátka to lepší. Měla jste někdy krizi, kdy vám to opravdu, ale opravdu nešlo?
2: Jako jsou věci, které nezměníte ve světě, což jsou zbytečné války. Za mě to je nepochopitelná věc, že někdo prostě pošle vaše mladý syny proti jiným mladým synům se prostě zabít kvůli něčemu, co prostě si určili jejich hlavy. Jako tady je hranice, ty nepůjdeš za tuhle hranici, já nepůjdu za tuhle hranici a když jo, tak tě zabiju, protože prostě příroda ty hranice jako nedala. To jsme si určili my ty hranice. Zároveň je to pro mě i nesmysl, protože jako další generace ty hranice třeba ani mít nebude chtít. Jo. Samozřejmě, když vám jde o vodu, když jde o přežití, tak pak možná pochopím, že se dva prostě porvou, ale když je to jenom jako čára prostě na mapě a teď jako oni bojujou nesmyslně, tak to je pro mě jako v tu chvíli jsem fakt jako pesimista, protože nevím, jak to změnit, nemůžu to změnit a vím, že to nezměním, ale jinak jsem pořád optimista, že se to jako změní v té budoucnosti. Takže to jsou takový ty jako momenty, kdy chvilku ztrácím ty optimistické myšlenky, no. Že si říkám jako jak dlouho ještě vlastně, nebo je to i ta víra, jo, kdy prostě jakoby pořád nechápu, že někdo kvůli víře se dokáže vraždit, taky to je takový jako už tak dlouho trvající problém toho lidstva, že jako malinko ztrácím optimismus, ale pak zase ho najdu a věřím, že se to změní jednou.

0: na dřeň.
1: Já jsem před chvílí říkala, že nejen zpěvačka, řekla jsem to záměrně, protože vy těch věcí děláte strašně moc a jednou z nich v poslední době je také film. Takže moje otázka teď zní, jak to vypadá s vaším vlastně prvním vlastním filmovým počinem?
2: Je to jako můj producentský počin, ale je pravda, že už mám za sebou jako jeden dokumentární film, což se ale týkalo Dakaru, kde jsme natáčeli dokument o tom, jaké to je, když zpěvačka jede na Dakar s 50-letým chlapem, který je vlastně po rakovině. A je to o tom, že jsme si vlastně jakoby oba dva tam měli splnit ten nějaký dětský sen a vlastně jsme chtěli tím motivovat, že všechno je možný v jakýmkoliv věku nebo v jakýmkoliv pohlaví. Protože ženská na Dakaru není úplně tak obvyklá věc. Zároveň to ještě šlo o to, že první Dakar teda byl ještě bez dětí, ale druhý Dakar už jsem měla vlastně se svojí dvouletou holčičkou. Takže to byl první filmový počin, ale spíš takový jako dokumentární. A tohle to je vlastně filmový kinoformát. To znamená,
1: klasický hraný film.
2: Ano, klasický hraný film.
1: Je to úplně něco jiného.
2: Je to úplně něco jiného, je to filmová komedie, generační. To znamená, je to trochu s přesahem do teenage, protože už tady jako dlouho takový film nebyl. Jo. Představ si třeba snowboardáky. Tím, že mám sestru, který je teď 19, ale když jsme natáčeli,
1: chodící začali inspirace.
2: Přesně tak. Tak jsem si říkala, že jo, že vlastně ty témata jsou. A natočili jsme komedii filmovou s Tomášem Drdáckým, kameramanem, který opravdu jako tady točil i jako světový film jako kameraman. A zároveň jsme nad sebou dali jako dohlížet F.A. Brabce, který jako pomáhal zase s tou postprodukcí, jako editací a s tím střihem, takže jako by ti zkušení bardové dohlíželi na to, aby ten film byl jako kumštýřsky správně provedený a zároveň jsem tam měla vlastně jako by mladou spolurežisérku Anetu Kernovou, která je ta mladá generace, miluje jako zároveň experimentální film a zároveň má jako komediální přesah. A studovala vlastně se Štěpánem Kozubem v ročníku. Natočila se prostě výborná komedie. My jsme měli už několik jako promítání, byly různé skupinky a opravdu od první minuty se jako smáli, což je absolutní bomba. A máme distributora, který má pod sebou Vyšehrad, Lajnu, prostě opravdu jako ty úspěšné české komedie, Bobule, takže si nás vybrali, takže opravdu mám radost a je to pro mě jako absolutní štěstí, protože mě to tak strašně bavilo, že vlastně jakoby už chystáme natáčení pohádky filmový, hudební. Je to pro mě prostě asi vrchol toho všeho, co jsem jako za ten život tvořila, protože vy jako zpěvák vlastně skládáte texty, nebo já osobně skládám texty, hudbu, ale zároveň píšu scénáře na ty klipy a moje klipy měly vždycky příběh, jo. Některý jsem je režírovala, některý ne a vlastně tohle to je jako pro mě větší formát a hrozně mě to baví. Je to pro mě radost prostě dělat film.
1: A mě na vás úplně fascinuje, jak vy si něco prostě vysníte a teď si zatím jako jdete, i když třeba člověku zvenku to může přijít jako úplná jako šílenost, jako no. Co to jdete dělat?
2: Je to tak, ale vlastně tím, že já jsem vždycky šla od píky a hrála jsem ty komparzy v těch filmech a pak i jako komparzy v těch divadlech a nějak jsem měla ty kapely, jo, opravdu jsem tak jako poznala všechny ty profese a nikdy jsem se jako nebála, já nevím, dělat třeba jako produkci malou, jo, že prostě jsem jenom sobě netočila klipy, já jsem jako i spoustě talentům pomohla, který jsem jako nastartovala, teď mají svoje kariéry, Lukáš Bundil z kapely Slza a prostě jsem se jako snažila vždycky ty mladý zpěvačky nebo ty zpěváky podpořit, jo, napsat písničku Martině Bártlový a napsat Kamelený Vltový na písničku, prostě jsem tak nějak jako vždycky dělala i ty jiný profese. A za ten život tím, že to je můj koníček, nemám třeba rybaření, jo, mám prostě tu hudbu, tak já jsem vlastně jakoby absolutně v tom ponořená a ten film byl jako od malička moje vášeň, taková druhá k té hudbě, takže tohle bylo takový pro mě jenom jako završení toho a být producent je vlastně, že jako seženete ty peníze, seženete ty profese, ty umělce, kteří jako umí ten film, tak pro mě to jako nebylo zas tak jako složitý. No.
1: To popisujete tak hezky, jako seženete ty peníze, ty lidi a je film, jasně, pohoda.
2: Já vím, je to taková jako mravenčí práce, ale já jsem jako taková hodně akční a pozoruju ten svět.
1: To je vidět.
2: Takže jsem si vlastně našla lidi, kteří jsou tak dobří v té své profesi, že jsem jako pak už nemusela je hlídat a tím pádem si usnadnit tu práci.
1: A jenom se to jako užít.
2: Jo, přesně tak. Jenom se to užít, že se to děje a že se to dokončuje.
1: A ještě mi na závěr povězte, tak písňové texty, filmový scénář, tak kniha?
2: Je to hezký, to hezký. Vlastně scénář je kniha, takže...
1: Bude nějaká.
2: K tomu filmu je to jasný, jo. K tomu filmu bude kniha. To je vlastně původně to bylo napsaný jako takový krátký příběh, pak se to rozepsal do scénáře. Já jakoby mám rozepsanou knihu, která se jmenuje Emma
1: Jogger.
2: No, Jogger.
1: Já jsem se skoro bála jsem ptát, co je ve vašem šuplíku.
2: Ale to je vlastně pořád stejný. Jo, ono jako psát text je krátký příběh, scénář je vlastně krátký příběh, kniha je vlastně jakoby rozepsaný příběh. Je to pořád předávání těch emocí, ale není to jako, že bych najednou šla dělat, já nevím, kvantovou fyziku, jo, nebo že bych šla dělat jako fakt jako kuchaře nějakého úplně masterchefa. Já se pořád pohybuju v nějaké té škatulce, takže nebojte se, když to vypadá, že dělám jako 100 profesí, tak je to vlastně jako jedna profese, která má víc odnoží. Mě baví malovat a baví mě obraz filmovej. A je to prostě podobný, to je pořád stejný. A baví mě i kreslit slovama a i hlasem. To je prostě stejný pořád pro mě.
1: Říká optimistka Olga Lounová, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Děkuju moc, já taky. A jestli můžu říct poslední věc pro určitě maminky, tak prosím, kojte, nebojte se kojit, co nejdýl to jde. A když se vám narodí miminko, tak nemá prdíky, ale potřebuje se přebalovat. Přebalujte miminka, protože opravdu vám pak budou dobře spinkat. Poselství dne.
1: No a ode mě už uslyšíte jenom to, že si nás můžete poslechnout jako obvykle v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a nebo se můžete podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Ve studiu jsme znovu tři. Šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek.
2: Krásný den.
1: Třetím ve studiu je tentokrát náš host, muž, který sám o sobě je amatérským sportovcem, snad ho to nějak neurazí, ale který v uvozovkách má doma královnu cyklistiky. V kilometrech Jiřího Ježka vítáme Lukáše Bukovského, tatínka všestranné české cyklistky Barbory Bukovské. Hezký den.
2: Hezký den, dobrý den.
1: Barbora Bukovská, jedna z těch velkých českých nadějí cyklistiky. Vy jste chtěl mít naději? Vy jste chtěl mít profesionální cyklistku doma kdysi?
2: Tak ani ve snu mě to ani moji ženu nenapadlo. Tak nějak všechno to bylo spíš nějak plynule to vystalo samo tím od malinka, jak jsme děti v podstatě vedli ke sportu, bych řekl, jakou přirozenou cestou.
3: A bylo to jakože součást jako vzdělání, toho mixu vzdělání, protože já považuji sport jako součást nějaký výuky, kterou ten člověk malej dostane do vínku. A nebo to bylo proto, že jste oba s manželkou sportovali?
2: Jo, bylo to proto, především protože jsme s manželkou sami sportovali snad jako na skoro na vrchole úrovni a věděli jsme, že budeme chtít své děti tomu sportu také vést. A taky jsme věděli, že my s manželkou budeme stále chtít sportovat celý život. Takže v podstatě možná těm dětem ani nic jeho nezbývalo, než se k nám přidat a dělat ten sport s náma.
1: Vy říkáte těm dětem, takže není to jenom Barbora Bukovská, ale také váš syn.
2: Ano, Ondřej.
1: A ten je mladší než Barbora.
2: Přesně o 2 roky. Plus jeden den.
3: No ale ten sport, o kterém se bavíme, no. Tvůj a tvojí manželky, to nebyla cyklistika, že jo?
2: Nebyla cyklistika, bylo to judo, já myslím, že o tom Barča párkrát už se zmínila, takže ano, hlavní náš sport byl judo, který teda ale za nás naprosto jasný, výborný sport pro všeobecnou přípravu, což doporučuji všem, případně rodičům, malým dětem. To znamená, že tam to začalo všechno v podstatě i u našich dětí.
3: Takže Ondra s Bárou začínali v kimonu.
2: Ano.
3: Na tatami. Já považuji judo stejně jako gymnastiku za jako naprostý základ vlastně všem sportům a za ideální start vlastně do té sportovní kariéry, protože zvlášť judo učí nejenom to, jako poznávat svoje tělo, poznávat vlastně mechaniku toho lidského těla, ale hlavně judo má obrovský benefit v tom respektu k soupeřům, respektu vlastně k tomu trenérovi a tak dále. Takže tohle to dostala Bára do vínku. Kdy se to nakonec teda zlomilo v tu cyklistiku?
2: Postupně to nějak přicházelo, protože když řeknu úplně od malinka, tak takový ty všeobecný přípravy, že jsme chodili do bazénu, takový to úplně ještě byly úplně batolata a vlastně postupně začaly nějaké aktivity, když už začali chodit, tak postupně nějaký odrážedla první a pak tomu jsme přidávali vlastně to judo, když už zase to nemůže dělat od mala úplně, takže postupně judo a k tomu jsme používali v podstatě to kolo především jako dopravní prostředek, to znamená, že ne, že sedneme do auta a odvezeme děti tam na ten kroužek a ne, prostě buď pěšky, anebo sedl na kolo a dojeli se tam, takže vlastně já bych řekl, že první fáze bylo, že to kolo bylo takový dopravní prostředek, který se používali k přemisťování a pak tím, že postupně vyrůstali, tak dokázali ujet víc a víc a pak se to postupně přeměnilo na to, že to vložně bylo, že to děti sami vyhledávali a chtěli, takže kdybychom jim dali na výběr, jdeme plavat nebo jdeme na kolo. Takže takhle postupně sami, a co jsme měli teda obrovskou kliku, že obě děti to měli úplně stejně, takže vlastně jsme nemuseli ani s ženou řešit nějaký logistický jako problém, že jeden chce na plavání, druhý chce na kolo. Takže to byla totální taková souhra a to jsme využívali. A pak nejvíc to vlastně to kolo se změnilo jako priorita sportu číslo 1, když jsme změnili působiště, přestěhovali jsme se do Ostravy a prostě jsme se dostali k Davidovi Kovaříkovi, který vychovával děti a měl svůj tým dětský, tak tam to začalo a děti

0: vlastně se dostali do pořádného kolektivu a prostě tím, že to David dělal výborně, děti má rád a umí to s nima, taky to tak vtáhlo, že najednou prostě kolo bylo jasná volba.
1: V kilometrech Jiřího Ježka se bavíme s Lukášem Bukovským, tatínkem, především tedy z našeho pohledu Barbory Bukovské, jedné z těch nejtalentovanějších českých cyklistek současnosti. Trochu odbočím, ale v zápětí hned pochopíte proč. Vy už jste několikrát tady naznačil a kdo se dívá na náš YouTube, tak to i vidí, že jste ve formě, že sám sportujete. Tak se nám trochu sportovně představte, co vy vlastně všechno máte za sebou, jaké sporty máte za sebou. Už jste naznačoval i lehce podprofesionální výkonnost kdysi.
0: Jo, tak řekněme do 18 let, než jsem šel na vysokou školu, tak opravdu jsem se věnoval tomu judu maximálně v rámci svých možností. Přeci jenom to vzdělání mělo nějakou prioritu a když jsem pragmaticky jako si vyhodnotil, že opravdu ze mě profesionální judista nebude, protože tak úplně asi 100% talent jsem neměl, tak jsem to v 18 utlumoval a věnoval jsem se jako studiu. Tomáš na tady dotáhla mnohem dále, ale no a pak už začala tak hobby závodění, vození na kole, první závody, takže v podstatě já nevím, první závody na horských kolech někde v 22, nevím, něco takového, takže postupně. A teda jediný, teda, co si myslím, že bych si teda mohl, tak vlastně před 2 lety v Hamburku, myslím si, že teda vlastně v cyklokrose Master, co mi povedlo být třetí. Takže to tak asi
1: to
0: tak
1: jsou
0: všechno.
1: Skvělé výsledky, ale to, proč se na to ptám, je, jak moc důležitý je ten vzor, to, že ani nemusí být rodič vyloženě vrcholovým sportovcem, ale že ten sport dělá pravidelně, tak jak moc je to podstatné pro to, aby to dítě šlo podobným směrem. A třeba to samoprofesionálně dělalo.
0: No, já si myslím, že asi možná je jiná cesta, ale u nás to fungovalo a platí to, že asi těžko, kdybych ležel na kanapy a řekl, svým dětem běžte si zaběhat nebo běžte si na kolo, tak by to fakt nefungovalo. A já si myslím, že dobrý je opravdu být vzorem, takže nejen s těmi dětmi ten sport třeba i provozovat, ale já si myslím, aby už od malinka viděli, že je normální, že maminka se jde zaběhat, že tatínek si zaběhá, že jde na kolo a že to tak nějak přirozeně vidí, že to je úplně běžná věc a že to k tomu životu prostě patří a není to nic výjimečného. A pak vlastně být vzorem, že ty děti, když už teda děláme ten společný třeba tu kolo, tak se chtějí vyrovnat tomu silnějšímu a tak postupně jde to těmi krůčky přirozeně, že si sami zvyšují nějakou, řekněme, svůj potenciál. Za mě to funguje nejlépe být vzorem svým dětem a jako nejlépe, aby to bylo prostě doma, když to mají všichni rádi, aby to bylo standard.
2: No, já jsem pochopil, že u vás doma i v momentě, kdy jste vlastně pověsili s manželkou kimona na hřebíček a začali jste se věnovat těm ostatním sportům, tak ten sport pořád zůstal jako takový životní styl.
0: Ano.
2: Každou volnou chvíli prostě trávit na kole, jít si zaběhat, jít si zacvičit a tak dále.
0: Hory máme rádi, turistiku do toho, v zimě běžky, lyžování, no postupně tak nějak děti jsme seznamovali s těmi sporty, tu techniku, co jsme my věděli, tak jsme tak jim předávali a postupně se to nabalovalo, takže obecně není to jenom jako cyklistika, opravdu že ne, ale hrozně rádi máme hory, proto i ty horský kola, přeci jenom člověk je většinou v přírodě, takže i takhle to.
2: Bára to vždycky říká v každém rozhovoru, že třeba jí tolik neláká, já nevím, cesta do profesionálního silničního týmu, že má ráda ty hory, že má ráda to soustředění, najíždět si tam ty traily. Je tohle právě ta cesta, kdy vy jste začali formovat ty děti do toho sportu spíš právě kvůli tomu životnímu stylu, nebo už tam byla nějaká třeba touha probudit v nich nějakou ambici v tom sportu něco dokázat?
0: Ne, životní styl jednoznačně, vůbec žádná ambice, prostě, že někdo z nich udělat světový šampiony vůbec nebylo, protože právě, že jsme to ženou dělali, ten sport na nějaký úrovni, tak jsme věděli, že to vůbec není jednoduché se nikoliv prosadit. Já jenom vím i z pracovních hlediska, že sportovci mají vždycky vyšší výkon a jsou víc odolnější, takže my jsme si jenom přáli, nebo to jsme směřovali, naše děti vychovat tak, že tím sportem vlastně jako nic nemůžeme zkazit, protože tím dáme do vínku nějakou disciplínu, obecný prostě nějaký výkon, odolnost a to bylo jako nás hlavní jako moto.
1: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ježka. A kdy jste najednou přišli na to, že ale to by nemuselo být jenom zábava. Ono by to také mohlo směřovat k nějakým výsledkům, mohl by to směřovat k tomu, že třeba aktuálně Barbora Bukovská by mohla začít jezdit na co nejlepší úrovni. Vypadá to, že jí to minimálně v juniorkách jde zatím výborně.
0: Tak já si v paměti tak nějak trošku to urovnám a já si myslím, že to byl přelom, řekněme, když byla druhoročečka kadetka, byť obecně jako nějaký mistrovství Evropy vlastně v bajcích pro mládežníky vlastně nemá žádný nic důležitého říct, že by se něco mělo dít, tak tam vlastně byla poprvé a najednou v nějakým prvním porovnání vlastně řekněme závodnic celé Evropy, tak se vůbec nestratila a tak jsem si říkal, tak to asi nebude vůbec špatný. Mimochodem tam se poprvé vlastně viděla Sanjo Grossman, který teď tuto chvíli je naprosto úplně někde ještě jinde než všichni ostatní a dokázala s nima závodit, tak jsem říkal, tak uvidíme, co z toho bude. No. Tak to možná tam takový byl první náznak, že by to nemuselo být špatné.
2: No a teď uděláme střih. Máte doma mistryni světa v cyklokrosu, více mistryni světa na horských kolech, dívku, která vyhrála celou prostě anketu o krále cyklistiky nebo královnu cyklistiky, tak s tím už nelze jakoby počítat, že to je jenom životní styl, ale na téhletý úrovni sportovci i ti junioři a juniorky už musí trénovat i v momentu, kdy se jim nechce, i v momentu, kdy to bolí, i v momentu, kdy je to trošku už jako přes hranu. Tak jak se s tímhle vyrovnávají rodiče? Že najednou už to není životní styl, ale je to prostě už téměř profesionální cyklistika.
0: Jako my jsme se s tím vyrovnali jako v pohodě, nebyl to žádný problém.
2: Takže je tam potřeba trošku nějaký mentální v hlavě jako trošku předsvaknout, že to není jenom jo, tak vedle školy taky sportuje, máme z toho radost, protože my jsme sportovci, ale najednou jako, hele, tohle je asi jako v tom životě zatím to ta nejvýznamnější cesta, kterou se to minimálně ta dcera bude vydávat.
0: Chtěli jsme vždycky s ženou udělat tím dětem, řekněme, nějaký adekvátní nebo ne zase úplně přehnaný podmínky právě k tomu sportu. A ono tak nějak plynule, jak jsme se dostávali to závodění těm víc a víc závodům, tak pro nás to bylo taky nové, protože cyklokrosem jsme začali úplně jako s dětma jsem začínal, takže vlastně nastají kolena. A ono taky má každý svý specifika, takže postupně závod o závodu, takže nemyslím si, že tam byl nějaký předěl, že ne, teď to bude jako náročné. Jo, ano, když šla do juniorek, začalo to vlastně cyklokrosovou sezónou, tak ano, nastal nějaký logistický trošku oříšek, jak z Ostravy dopravit na sraz vlastně, kde odsaď do Prahy, kdy odjíždějí vlastně reprezentace na závody, tak přece jenom to nějaká hodinka je navíc, ale jo, jako přišel ten možná nějaký zádrhel, tak jsme to vyřešili. A nějak jsme to vyřešili, přizpůsobili jsme se to a šlo to vyřešit, vymyslet a za pomocí, řekněme, rodiny Gottwaldových, který byli daleko od nás, tak jsme se tak střídali a tak plynule jsme to tak nějak navyšovali a až jsme zjistili, že jsme schopni tu podporu dělat slušnou.
1: Byly to velké změny?
0: Jako pro nás, pro ženu ano, když vidíme dceru, jako, že závodí na světovým poháru, tam to prostě už je taková úroveň, že by nás to ani ve snu nenapadlo, že by se tam dostala. Takže spíš to byly změny, spíš jako uvnitř,
1: naše pocity. Které jste museli jako udělat pro to, aby vlastně to všechno mohlo šlapat, protože rozdíl mezi tím, kdy člověk nechává své dítě v úzovkách chodit na kroužek, nebo mít to jako zálibu, a rozdíl mezi tím, jak to vypadá při snaze o profi trénink, a tím ještě nenaznačuju, že ten člověk rovnou musí být vicemistr světa, tak ten rozdíl už bývá poměrně značný.
0: No, já opravdu jsem si říct, že asi jako úplně nebylo to nic extra, protože vlastně i předtím jsme jezdili na český poháry, třeba v cyklokrosu i v bajku, takže to se nic nezměnilo. Navíc jenom je to, že prostě ještě tam přibyl ty zahraniční výjezdy, kterých třeba v těch cyklokrosech je více, v těch bajcích méně, ale vždycky jsme to dokázali vymyslet. Ano, tak se balí na více dní, takže samozřejmě nějaká jako získat tohodle, ale nebylo to opravdu nic extra, nějaká zásadní změna.
2: Asi to nebyl šok, zvlášť pro vás, kteří jste zvyklí jako i ty sám si už jezdil na bajkový závody, takže víš, jak to vypadá, když prostě se cyklista balí na víkendový pobyt třeba na dva závody najednou. Ale řešili jste tohleto i třeba s ostatními rodiči? Říkali jste o rodičích Amálky Gottwaldové, ano, ano. Tak řešíte to i spolu? Třeba jak moc na tu dceru nějakým způsobem tlačit nebo netlačit, nebo prostě říct, hele, tak pořád je to ještě juniorský sport, netrap se tím, protože i ta psychika tam toho dítěte se mění, samozřejmě s tím daným úspěchem nebo s tím, kam až jako najednou míří.
0: Tak u Barči tohoto vůbec žádný problém nebyl, protože je tréninkový typ. Naopak jsme museli spíš někdy přibrzdit, že je ten typ, který se ráda přidává, takže když už jsme jako cítili, tak jsme zkusili nějakým způsobem to trošku přibrzdit. Takže z tohle hlediska tréninku vůbec žádný problém nebyl, že najednou se jezdí větší řekněme objemy i na těch soustředěních, takže tohle to zvládalo úplně perfektně. Možná pak už to cestování opravdu bylo jako hodně, takže to není úplně jako pohodlné, když prostě nejenom plus v podstatě skoro 4 hodiny ještě a jedete někam Holandsko, Belgie, kde v tom autě byť přes noc, přespalo se, ale i tak najednou zjistíte, že strašně moc hodin trávíte v tom autě a pak najednou zmobilizovat síly a venku je neúplně vlídné počasí, rychle se převlíknout do kombošky a vyjet na trénink před tím závodem, rozlámaný z auta, tak to si myslím, že nebylo úplně, jako, to byla ta změna, si myslím, že to samozřejmě není úplně pohodlné, ale jak říkáme, co tě nezabije, tě posílí, bude hůř a tak nějak jsme to brali, ale nějaký tlak, za prvý my jsme vůbec nevyvíjeli žádný tlak, Barča v tomto je celkem, bych řekl, splachovací, že se to moc nebere a moc to ani neskoumá, a prostě si jede to svoje, co má nastavený a za to myslím, že dobře.
1: Když jsme u té psychiky, opravdu se vám nikdy nestalo, že byste si tam nějakým způsobem projektovali své ambice? Řekli jste si, jo, to by bylo hezké, kdyby si dokázala tohle teď, jak to tomu sportovci ještě neříct, že jo, nedostat ho pod tlak?
0: A opravdu jsme, jako, že třeba i v tom cyklokrose dobře, teďka byla druhoročečka, tak samozřejmě první rok se nepovedl z toho, že se špatně spočítali okruhy. A ten druhý rok by se dalo říct, že to už opravdu větší nějaký tlak byl, protože už se tak nějak všeobecně říkalo, že by to mohlo, nebo že by to možná i mělo dopadnout, ale...
1: Tak ono to málem dopadlo už v tom prvním.
0: Jo, skoro. Ale... V tomhle tom Barča je silná, opravdu silná, že dokáže si opravdu soustředit sama na sebe. Já si myslím, že má vždycky daný opravdu správný cíle, na který jako má, že takhle, my ještě nejsme ten typ, který si řekne, já jedu vyhrát. To je prostě perfektní, jedu prostě v provin. Tak tohle to nemáme rádi, opravdu nemáme rádi a jenom zhodnotíme, jaký jsou šance reálné a pojďme a dobře, řekněme si, hele, tak do pátého místa super a co je nad tím, tak to je úplně bonus, takže asi tak třeba.
2: Tak ono asi to, že ta bára si nepřipouští ten tlak, to jako známka samozřejmě její silný psychiky, ale asi taky součást toho, co jste jí dali oba dva s manželkou, jakoby jako rodiče. Na druhou stranu, jako my o ní tady v kilometrech před každým důležitým závodem mluvíme jako o jistotě, která zachraňuje poslední roky českou reprezentaci jak na horských kolech, tak cyklokrosu výsledkově, což prostě na mladou holku musí být jako chtě nechtě, jako velký tlak. Nicméně tohle to všecko zvládá. Nechodí si teda k vám pro radu jako k rodičům ostatní rodičové juniorských sportovců, se kterými se znáte třeba právě z toho reprezentačního působení. Nechodí si k vám pro radu?
0: Nechodí.
2: Nemáte nějakou WhatsAppovou skupinu rodičů, jako juniorských reprezentantů, protože jako každá ta rodina samozřejmě má jiný přístup, má jiné možnosti, má i třeba jiný jako sportovní zázemí. Ale přece jenom, jako já bych se ptal, jako kdybych byl rodič dítěte.
1: No my si teď v kilometrech Jiřího Ježka také přicházíme vlastně pro radu, jak na to, protože no. Těch lidí, kteří doma mají tak úspěšnou mladou cyklistku, moc není.
0: Já si myslím, že zase bych to jako nepřeceňoval. Já jenom si myslím, že k tomu, jako každý může mít jinou cestu a jenom, jak se říká, prostě všeho s mírou, tak... A kor ještě dneska si myslím, že když jsou ty informace, které se dají různě postahovat, naposlouchat vlastně, řekněme, psychika, vývoj dětí a všechno, tak kdybych to znal ještě o 10 let dříve, tak možná, že by to možná bylo ještě trošičku, hlavně sám v sobě učí, jo, jako přístup, ještě trošku jiný, ale tak nějak si myslím, že to fakt jako jenom říkám, prostě jenom nic nepřehánět a hlavně s těmi dětmi se hýbat. A ještě nejde to jenom o ten sport, ale já si myslím, že to další věc, co podle mě je navíc, že nemůžeme přivést to dítě tyjo, jako malém do douža nebo do tělocvičný autem a tam si vystup a tam si hodinu a půl trénuj. To je prostě málo. Prostě je potřeba ty děti držet celodenně, skoro celodenně, prostě pohybu a nejenom o tom sportu. Takže to si myslím, že je ten základ.
2: No já se ptám na to know-how z toho důvodu, že třeba někteří rodiče nadějných hokejistů, kteří jsou dneska v NHL, tak na tom jako postavili ne jako svoji kariéru, ale jako prostě snaží se jako tu cestu vysvětlovat ostatním rodičům. Tak jestli jste připraveni na to, že jednou jako přijde doba, kdy budete přednášet jako ostatním rodičům jako mladých sportovců tu vaši cestu, hodně už si o tom mluvil, hodně toho už zaznělo. Ale samozřejmě tím, že já často komentuju závody právě ty dětské, kadecké a tak dále, tak vidím absolutně odlišné přístupy opravdu ode zdi ke zdi, od totálního drillu až po naprostou volnost. Tak kde najít tu správnou cestu? A nebo je to tak, že každá ta rodina je individuální a musí si tu cestu najít?
0: Já si myslím, že to je nějaký balanc a každá rodina to má jiná, každý tě jiný. Já musím říct, teda bavíme se o Barče, ale náš Ondřej, oni ty dva jsou úplně rozdílní, jo? Takže kde vím, že Barča třeba ještě jako, že už je unavená, že už by to tak říkal, ne, ještě kousek ty můžeš. Člověk jako zná, to je ještě výhoda toho, že tím, že já jako, když se mi jako začíná ty trenérské kručky, tak tím, že to jsou mé děti i vlastně děti, teda mé ženy, tak chci říct, že známe ty děti a znali, a jak jsme s nima vyrůstali, tak samozřejmě víme, kde byly ty potenciál. A třeba Ondřej je jiný. Ten byl v tom, že když už řekl, že fakt nemůže, tak jsem viděl, že fakt nemůže a už jsem nikam netlačil. Takže prostě každý to má jiný.
1: K téhle roli rodiče trenéra anebo vztahu k rodiči a trenérovi se samozřejmě teď můžeme dostat v kilometrech Jiřího Ješka s Lukášem Bukovským. Pojďme k tomu, kdy jste vlastně si řekl, tak já už to nemůžu trénovat. Už to prostě nejde, už tu báru musím dát někomu jinému, protože buď na to nestačí, a teď si můžete vybrat z té hodně široké palety, můj čas, moje znalosti, schopnosti, tam toho je opravdu spousta.
0: Jo, takže za první to byly znalosti. Si myslím, že když možná by žena řekla, že určitě ne, ale to je první věc. A další věc, samozřejmě ten vztah dorůstající dcery a otce přirozeně nemůže fungovat jako úplně, řekněme, bezproblémově, s odlišnými názory. Zase taková shoda okolností, bylo komu předat tu naši Barču blízkému člověku, který opravdu je jako trenér o kus dál, a tím, že to sice relativně je v rodině, tak je to samozřejmě jiná autorita a to bylo skvělý tah.
2: Jako rodič, ale zároveň jako výborný cyklista, který samozřejmě chce ten svůj trénink jako přetavit v co největší výkonnost, tak sleduješ dál ty nejmodernější trendy v tom tréninku, nejenom kvůli sobě, ale samozřejmě i kvůli tomu, že se o tom třeba v tom autě s Bárou bavíte cestou na závody. Tak je to pro tebe téma, ty nejmodernější trendy v tréninku?
0: Zajímá mě to, ale neaplikuju to ani na sebe, protože není už, jako by řekl, důvod, protože já se tak extra úplně netrénuju, to spíš jak vyjde čas, ale u těch dětí spíš já mám názor na to, že řekněme ty moderní trendy a takové podobné záležitosti, to nechme na pozdější věk, začneme pěkně od píky spíš konzervativně a já jsem ještě spíš zastánce možná trošku méně, než více, protože dotrénovat to můžou vždycky. Ale když už je někdo přetáhne, tak vím, že ty návraty jsou k tomu původnímu výkonu jako, může být i horší. Takže než abych ty děti zkazil, tak radši jsem zastánce něco klasického, nic speciálního a trošičku možná méně.
1: Na začátku je rodič všechno, trenérem úplně všeho. Které role jste si nechal? Psychologa nebo nějakého v úzovkách kuchaře? Nebo co vám vlastně pořád ještě náleží?
0: Já si myslím, že takový lehký rádce, když si přijde Ondra nebo Barča pro nějakou radu, třeba případně upřesnit, co si myslí o nějakém tréninku, kdy už napsal někdo jiný, tak spíš takový konzultant. Tak.
1: A jinak už nic tedy?
0: Jinak už nic, nic asi už no.
2: A dostaneš se s Bárou a s Ondrou na kolo?
0: Do společně, že bychom vyjeli, to už se teda dlouho nestalo. Teďka jsem byl párkrát s Ondrou na kole, tak vidět, že už přeci jenom teďka čeká už juniorská kategorie v cyklokrose, tak už ten výkon je jako hodně, hodně slušný, takže to je pěkná jízda. A když ještě relativně nedávno jsem taky dost často najížděl třeba ty kilometry s Barčou, řekněme rok nazpátek, tak to už bylo taky fajnový, protože už kolikrát na mě zadu, když vylázám z háku, tak zrychlí, já mám nízký tepy a tak, takže ta výkonnost už byla taková, že už jsem radši zařadil za ní a radši si se občas někdy přibrzdil, takže a to pak samozřejmě člověka těší, ale že bychom společně vyjeli, to spíš možná, když jsme najížděli nějakou trať společně. Naposled teďka ve Val di Sole.
1: No, tak ať tahá ona, ne?
0: Jo, však tahala už pak ona. Jo.
2: No ale to jako pořád seš i cyklista, jo? Tam jako to ego taky musí trošku hrát roli, ne? A když se to najednou začne otáčet.
0: Jo, tak je to tak, ale za druhou stranou člověk je pyšný, ale prostě jo. Je rád za to, že jim to šlape, že to všechno jim vychází a že vlastně, když si řeknu pár let nazpátek, v jakém stavu byla, řekněme, Barča v úzovkách, že jsme jeli na výšku všichni a Barča za náma 200-300 metrů, prostě někde furt nejela s náma, říkám, to není možný, teď už, pak jsem pochopil, že to trošku byl takový ještě že stávkování zlehka a pak najednou cvák a najednou už prostě ten výkon tam byl, fakt to skoro takhle bylo, takže to ego vůbec absolutně nepřichází v úvahu, to spíš teďka s mladým se občas přetahujeme, akorát samozřejmě vytrvalostně mu ještě můžu jako nějak konkurovat, ale v dynamice absolutně ne, takže...
1: Lukáš Bukovský, hostem kilometru Jiřího Ježka, bavíme se o tom, jak vlastně to zvládnout jako rodič, když se nám začnou děti profesionalizovat a vy to znáte v současnosti nejlépe. Znovu lehká odbočka. Co je nejsilnější stránkou Barbory Bukovské, vaší dcery, v těch cyklistických závodech? Proč ona je podle vás osobně tak dobrá, jak mezi těmi juniorkami je nebo v úzovkách byla, protože nám končí sezóna?
0: Těžká otázka. Rozhodně výkon. To má jako přirozeně. Tak nějak sama si to vytrénovala, sama si to prostě vybudovala. Myslím si, že potom trošku možná drzost, hlavně na těch krosech, z hlediska předjíždění si myslím, že tu techniku má jako velice, velice dobrou. V horských kolech určitě ještě co dohánět, tak doufám, že se na mě nezlobí Barča teďka, ale si myslím, že spíš ten výkon a ta drzost a že se to jako v podstatě jako nebojí ničeho. I nějaký techniky, že nepřijede nějaký, řekněme, těžší místo a přijede rozklepaná a pak to nepadne dobře. Takže si myslím, že taková uvolněnost a ten výkon.
2: To chci přidat. Samozřejmě vnímám Báru spíš jako zpovzdálí, ale přijde mi jako psychicky nesmírně silná. Jakože že se nerozhodí z té role, kterou už teďko v tom sportu má a že to na ní není zbytečný tlak a že tam není zase ani jako přehnaný sebevědomí, že tam je přesně ten balanc. Může to být z toho juda?
0: Jo, tak tam úplně nějaký první základy byly. Určitě tam řekněme, nechci říct, ono se říká jako skromnost, ale to myslím ve špatném slova smyslu. Já to myslím v tom právě nepovyšovat se na nikoho a opravdu být tam, kde se opravdu člověk cítí, že tam má být a nic víc, ale nic míň. Jo? Takže myslím si, že u ní ta zdravá sebedůvěra rozhodně je a sama si umí zhodnotit, na co má a na co už nemá.
2: Takže kdybychom to chtěli jako dát jako tip rodičům, tak určitě kombinovat dva sporty. Třeba ten hlavní, ale k němu typicky judo, gymnastiku, něco takového, co rozvíjí i tu psychiku, může to být i třeba karate nebo něco takového, který vlastně trošku nějakým způsobem formuje toho mladého člověka k té jako poctivý skromnosti.
0: Já si myslím, že to jasně, ano, máš pravdu, souhlasím, ale já jako i z tohle hlediska formování osobnosti ano, třeba to judo navíc ještě, a myslím, že i to karate, prostě etika to je tam daná, i když samozřejmě není to, co to už obejvávalo, protože teda mimochodem, když už jsme byli pak přesně do ty Ostravy, tak byli rádi, nás nominovali s ženou, hlavně mě teda jako trenéra ještě, takže jsem pomáhal malý mladší žáky a tak nějak připravovat. Takže to tam vidím, že už tak ten respekt možná není takový, ale přeci jenom tam prostě je. Prostě musí přijít judista do doža, první, co se musí uklonit a vzdát, jako řekněme, respekt a pozdravit vlastně všechny, kteří tam jsou. A hlavně ty druhý závodníci, to nejsou, řekněme, nepřítel, když závodím a zápasím, ale je to vlastně respekt k tomu soupeři jako takovému, protože pokud by ty soupeři tam nebyli, tak ani já nemůžu třeba dělat to judo, takže vůbec tolerance vůči sobě si myslím, že to je perfektní a obecně asi být v jakýmkoliv kolektivu pro ty děti je to nejvíc, co může být. A když tomu se ještě přidá nějaký šikovný trenér, který to s dětmi umí, berou ho jako absolutní autoritu, tak si myslím, že nic lepšího nemůže být.
1: Přijde mi, že máte dost jednoznačné názory na to, jak by to mělo fungovat v tom mládežnickém sportu a zejména třeba na tu etiku, jak by se k sobě měli mladí sportovci chovat. Myslíte si, že je to něco, co je vlastně klíčem k tomu, aby ten sport byl obecně zdravý? Když jako odhlédnu od současného tématu, o kterém se bavíme, tedy především vaše dcera profesionální cyklistika a tak, ale když slyším vaše názory na ten mládežnický sport, tak mě to napadlo.
0: Já si myslím, že by to mělo trošku se začít u těch rodičů, že když dáte dítě do kroužku, tak to není jako, že tam je vychovávají. To dítě už by mělo přijít jako slušně vychovaný už jako od rodičů a měli nějaký nepsaný pravidla, které jsou daný, tak nějak dodržovat. Což, jak si říkám, mám osobní zkušenost, že některé děti byly výborné a už nebylo jako žádný problém, jenom spíš nějaké doformování a jenom seznamování, aby se oni učili vlastně mezi sebou komunikovat, když jich tam je místo, nevím, bracha se segrou, ale nejenom tam je 10-20. Takže si myslím, že to je přesně tak, to je důležitý, aby ty děti aby měli sebe kontrolky nad sebou, získá emocí a všeho. Já vím, že to někdy jako složitý, nechci zase tady jako říkat, kdo ví co, sámček se musí jako kontrolovat občas, ale si říct, že zase nechci říkat to judo jako znova, ale tam prostě teď mluví trenér a nikdo jiný a posloucháme a prostě při zápase ten zápasník, i když se mu to nepovede, tak nemůže to okomentovat. Řeknete slovo a končíte. Prostě tyhle pravidla si myslím, že přispívají k tomu, že opravdu ty děti pak nějaký ten charakter se možná o kousek zlepší.
2: Ta etika v cyklistice se u těch dětí měří i tím, jak se chovají třeba ke své technice, ke svému kolu, ke svému oblečení. Když se bavíte s jinými rodiči, kde je ta hranice, kdy to dítě, jak si říct, nerozmazlovat tím, že mu dopřeju to nejmodernější, co vidíme na světovém poháru v elitě, ale zároveň chce mu dopřát ten rodič ten maximální komfort v tom vybavení. Tak aby to nebylo tak, že prostě to dítě už, já nevím, ve 13 letech má kolo úplně stejný, jako má, já nevím, elitní závodník, a to dítě si toho neváží a já to vidím na těch závodech, že prostě občas, když dojedou na pátém místě a horším, tak třísknou s tím kolem a ty rodiče to těm dětem tolerují, ještě to kolo jako zvednou a řekne, tak ukaž, já ti to teda jako umeju a v tomhle tom taky asi je jako součástí výchovy a součást působení toho rodiče na toho budoucího závodníka nebo závodnici.
0: Já si myslím, že tohle téma taky takový postupně se vyvíjí. Mám možná teďka už na to trošku jiný názor, než asi před 5 lety, kdy opravdu prostě přeci jenom ta ekonomika a ta síla domácnosti se prostě zvyšuje a začíná být celkem standard opravdu, že já neříkám, jo, i ve 13, ve 14, prostě, že už prostě ty kola mají ty děti lepší a asi to je takový vývoj, který se asi jako nezastaví, protože řekněme i méně majetní rodiči si to jako můžou dopřát. A já jsem tím jako uvažoval, jestli to je opravdu úplně špatně, že to dítě, prostě když na to mají, tak ať si to koupí. Já si myslím, že to může být z různého úhlu pohledu různě jako vysvětlitelný, takže prostě, hele, ty máš trošku horší kolo, než ten holčina nebo kluk, který tě porazil, tak to nevadí, tak prostě, hele, příště máš to zlepšovat i tak. Je to třeba z těch a z těch důvodů, ale za rok to může být úplně jinak, protože si nemyslím, že vždycky ten důvod je třeba to špičkový kolo, proč třeba to dítě má větší výkon. Třeba to může být z toho důvodu, že víme u těch dítí, jak to je, je jeden věk, ale prostě jedno dítě je o rok starší a jedno mladší, tak i kdyby to mladší jelo nevím na čem, tak možná toho staršího nebo toho silnějšího neporazí. Takže ano, všeho s mírou, u nás taky jako šlo postupně, rozhodně ti neměli špatný kola, to nemůžu říct, neměli rozhodně ty nejlepší, začátku to bylo tak, že co dům dal, co zbylo z těch různých našich představeb, tak se to vždycky poskládalo, ale spíš si myslím, že je důležitější, jestli má kolo třeba 200 tisíc, to je asi jedno, ale jestli to je třeba například u těch horských kol celoodpružený kolo nebo hardtail, takže já si myslím, že když prostě rodič to má a koupí dítěti hardtaila na tu techniku, aby samozřejmě podporoval, aby byl co nejdýl vydržel na tom hardtailu, aby tu techniku si zdokonoval na tom jako složitějším kole a měl třeba drahý kolo, tak si myslím, že stále to je jako výhoda, než hnedka od mladších žáků jezdit na celoodpružených kolech, jo. A nebo ještě napadá jedna věc, že třeba pneumatiky. Už jenom třeba šíře pneumatik, jo. Teďka dneska už každý vozí 2-4 palce na horský kola. A teďka nějaká holčička, která má 50 kilo, možná ani ne, a tatínek koupí úplně super kolo a dají na to 2-4, tak věřím tomu, že vedle ta holčička, která bude mít horší kolo, ale pláště 2-25, který úplně stačí a nebudu si s ním trápit, protože ty pláště jsou výrazně lehčí, tak si myslím, že to může být jako i na škodu kolikrát, jo? Že ten úhel pohledu může být různý.
1: Už jsme dost odbočili vlastně od vaší dcery, se kterou také jsme to celé chtěli trochu spojit. Jak moc řešíte s Barborou Bukovskou to, jaká ta technika vlastně bude k dispozici a jaká ta technika je vlastně vhodná pro její závodění, ať už v cyklokrosu, anebo na horských kolech?
0: Jo, tak Barče je taková, že je úplně na čem jede. V podstatě je to i další věc, i holky. Holky obecně ani možná nepozná, na čem jedou kolikrát, co mají za kolo. Takže jí to bylo jedno. A jako jsme si řekli takový limit, že prostě do kadetek a do kadetů, to platí pro syna, prostě hardtail, to znamená pevný kolo a od juniorů, že už teda pořídíme to celoodpružené kolo. Takže vlastně tak to asi bylo. A pak když přestoupali těch juniorek, tak jsme díky zase podpory našeho týmu, protože tam je i obchod a díky na těch kolech, co my jezdíme, tak distributoři prostě pomohli nějakým způsobem vyšli stříc, takže se to dal i ekonomicky pořídit, musím říct, opravdu špičkový kolo, který jsme ani nepočítali, že bychom za něco pořídili, ale když už to bylo za ty, řekněme, peníze, no tak takže asi tak, no a u těch krosek já nevím, tak v podstatě Barča celou juniorskou sérii zase přišlo akorát pod ruku, že za ten tým jezdil i Kuba Říman, který ten rok pak skončil, měl dvě krosky, takže vlastně sezonu je ty krosky S-kový, tak jsme jako přesunuli a využili jsme toho a Barča jezdila vlastně na jetých cyklokrosových kolech. A to tak asi jako není to takové důležitý, bych řekl.
2: Dá se obecně říct pro rodiče, kterým třeba fakt dorůstají děti teďko do nějakých 9-10 let, že ta cyklistika není zas tak ekonomicky náročný sport, jak se třeba na první pohled zdá, když si člověk podívá do katalogu a řekne si, to, až jí bude 18, tak bude potřebovat kolo za čtvrt milionu. Není to tak. Potvrdíš mi, že třeba i v těch klubech jsou kola na půjčení a že ten začátek je poměrně docela nízkoprahový, ne?
0: Já souhlasím, já si myslím, že vždycky nějaká cestička se najde, záleží, jaký, že jo, tak my tu silniční cyklistiku upozadňujeme, protože prostě ženou to vidíme ty pády a to tam nepustíme děti, tak když trošku jako jo, ale takže řekněme, záleží, co je tou prioritou, takže ano, horský kolo, takže když si pořídí jenom horský kolo a je to všechno, tak já si myslím, že to není tak úplně jako šílený a dej se třeba pořídit i starší kolo, ať to nemusí úplně nové, takže si myslím, že cenově jako relativně si myslím, že v dnešní době fakt dostupné.
1: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ježka, bavíme se o tom, jak vlastně si vychovat v úzovkách z vlastních dětí elitní cyklisty, byť jste už několikrát zmiňoval, že to není vaším cílem. Jak jste vlastně reagovali na to, že vaše dcera je teď královnou české cyklistiky, stále platnou aktivní královnou, byť je to za rok 2025?
0: No, bylo to absolutně nečekané. Tak to za prvé. Za druhé, reálně když to zhodnotím, tak prostě zkrátka letos víme, že by to prostě nedopadlo. Takže nějaká shoda okolností, situace na tom, řekněme, cyklistickým světě, tak nějak to vyplnulo, ale řekl bych, že to je takový celkem nestandardní byla situace. A říkám, letos určitě to je úplně, úplně jinak, takže...
1: Protože já se přiznám, v kilometrech jsem to říkal několikrát, přišlo mi to moc brzo. Navzdory tomu, jaké měla výsledky, tak jsem si říkal, je to juniorská kategorie a s juniorským sportovcem to může udělat ohromně moc, když se jeho výkony dají nad to, co předváděl například Matias Vacek na Giro d'Italia 2025, co jezdil Pavel Bittner, byť to nebyly takové výhry jako rok předtím třeba na Vuelte, ale stále to byly kvalitní výsledky. Tak jestli jste si náhodou neříkali něco podobného, protože mě to osobně napadlo, že to vlastně pro juniorského sportovce může být poměrně rána.
0: Ano, přesně to jsme si říkali, že vlastně nemůžeme srovnávat přece juniorské kategorie s elitními kategoriemi, které jsou ještě o několik levelů dál a natož World Tourovými jezdci, závodníky a do toho jsou samozřejmě ještě ženy, jako dámy, které jsou taky výborný, špičkový. Takže ano, vážíme si toho, prostě je to tak, byla zvolenou králem cyklistiky, královnou cyklistiky a tak to jako vnímáme, ale na druhou stranu vnímáme i to, jak jste hovořil o tom, že prostě je to asi nesrovnatelné a nevím, jestli to je úplně adekvátní, no, takže
2: asi na druhou asi stranu, tak... jako možná teďko s tebe mluví ta pokora i toho bývalého judisty, nicméně zase, když my jsme se tady o tom s Martinem bavili, tak já jsem vyvažoval ten názor, já jsem říkal, hele, dobře, ale zrovna Bára je ten typ, naštěstí, s kterým to nezamává, pro kterou je to třeba další jako potvrzení toho, že je na správné cestě. Už teď doma, když jste, já nevím, na dovolené, nebo prostě Bára je doma s vámi a bavíte se o její budoucnosti, už jste stoprocentně přesvědčení, že už je na té cestě za tou profesionální cyklistikou a už jakože jednou prostě to bude jako všechno směřovat k tomu, aby vyhrála olympijské zlato nebo aby prostě opakovaně vozila duhové trikoty z mistrovství světa v cyklokrosu v té elitní kategorii?
0: Tak to by byla to jako hezká pohádka, ale... Já si myslím, jestli můžu mluvit jako za sebe, tak ještě já jsem nohama na zemi, že opravdu teď uvidíme, teď se tam mění kategorie z U23, z juniorek na U23, takže cyklokrosová sezona. Samozřejmě to už nebude, jako to bývalo, to je jasný, protože ta výkonnost tam je už hodně let vlastně skok výkon a i výkonnostní tím pádem, ale co jsem rád, že sama Barča má jasnou představu a že i o tom výsledku teďka vlastně na těch horských kolech, celá ta sezona, takže už si sama říká a už začala tomu směřovat všechno, že opravdu by ráda zkusila tu profesionální cyklistiku, ale musím říct jako zkusila, protože uvidíme, jak se bude dařit v dalších letech a jak moc a jak moc rychle se dokáže, nebo jestli se vůbec dokáže prosadit v té další kategorii. Takže já si myslím, že třeba, myslím si, že Barča teďka v hlavě má opravdu, že se opravdu teďka tomu chce věnovat na 100%, i když stále to je studentka a stále samozřejmě pro nás ta priorita škola je ještě o něco víc.
1: Když se podívám zpátky na začátek toho, o čem jsme vlastně před 15 minut začali mluvit, když se podíváte na celou tu cestu, kterou jste tady ušli za posledních, dejme tomu, 10 let, co se začala měnit její cyklistika jako dopravní prostředek pro medaile, tak doporučil byste i dalším rodičům, aby tuhle cestu zkusili? Líbí se vám ta cesta, vlastně to, co jste tady všechno museli absolvovat, aby se Barboře Bukovské mohlo dařit na těch juniorských akcích zatím?
0: Rozhodně ano, protože já jednoznačně s ženou si to užíváme, samozřejmě neříkám, že všechno je růžový a všechno, co je zlato, se třpítí, no se třpítí je zlato, ale o to jsou, samozřejmě jako jsou problémy, ale jsou problémy o to, aby se vyřešili a jelo se krok po kroku dál, že rozhodně to stojí za to a já si myslím, že každý pak rodič, když něco podobného se, a přeju to všem rodičům, aby něco takového podobného zažili, protože to samozřejmě jsou zážitky na celý život, když u těch závodů člověk stojí a jako člověk si může říct, to je moje dcera nebo můj syn a být fakt jako v ten okamžik opravdu pyšný, takže ten pocit je ničím jako nenahraditelný.
2: Je tam nějaká role, kterou si s manželkou necháte i v době, kdy třeba Bára půjde do profesionálního týmu a bude najednou řešit i třeba smlouvy a tyhle ty věci? Je tam něco, co zůstane? A nebo už tam bude třeba fakt ta podpora z domova u televize, nebo maximálně, že vyrazíte za ní na trať a budete jí tam fandit?
0: Jo, tak si myslím, že rozhodně nebudem u televize, pokud to půjde, tak určitě ty závody budem podporovat, ale spíš už to bude pozdálí, možná když si někdy přijdu nějakou radu, ale ono i tak, je to stále ještě rodina, ještě mladá, ještě ani 18, takže podporu jako rodinou samozřejmě musí mít a stále ještě něco zlepšovat je, jako teď nemyslím ani cyklisticky, ale kam to posunu dál, takže...
1: Stále jste tak trochu taxi.
0: Trošku, ale já si myslím, že se snažíme, aby jsme úplně taxi nebyli, že právě si prosadíme i to svoje, takže to dokážeme skloubit, aby jsme nebyli jen ty taxi.
2: Cyklistika a cyklistický rodič má fakt svoje specifika. Je něco, co když se podíváš na tu minulost, jak jste prožili vlastně to dětství až vlastně po tu juniorskou kariéru Báry a teďko aktuální pořád cyklistickou kariéru Ondry. Co je na tom být rodič malého cyklisty krásný a co naopak říkáte, tyjo, tohle fakt je náročný a připravte se na to, když to říkáte některým jiným rodičům. Takový ty klady a zápory být cyklistický rodič.
0: Já teďka nevím, jestli to je podle mě ještě úhel pohledu. Podle mě rodič, který není cyklista, a na to třeba ještě jenom sportovec, ale chce jenom udělat nějaký support, podporu těm dětem, tak si myslím, že to je úplně něco jiného, než když o tom budu mluvit já. Takže když vám řeknu, že skoro žádný nevýhody tam nevidím, ale samozřejmě příprava na závody, to znamená kola, člověk hledá čas, servis, aby to fungovalo, aby se nestalo, protože to nejhorší, co může stát, že prostě nejde závod, ne, protože ten člověk nemá, nevím, prostě výkon, ale protože to kolo nefunguje správně například, tak samozřejmě to jsou nějaké hodiny, kdy člověk musí vidět, že to může, musí obětovat, ale zase obětování, tak možná ani žádná by to není, ale asi tak. Řekněme, cestování na závody. My jsme to zase měli o trošku jednodušší, když jsme jeli na ty horský kola, tak jsem se závodil i já, takže my jsme jeli 4 a z toho 3 závodníci, takže i ta efektivita byla velká, ale když tak vidíme na ty závody, že přijedou rodiče fakt s malým jedním ratolestem, malým dítkem, který se závodí na 15 minut, tomu má ještě sourozence, který tam jako nic moc jako nedělá, jenom že tam je s těma rodičema a odjedou, takže vlastně ta efektivita možná je taková na ten čas, no. Ten čas myslím, že je tomu věnovat. Ale to pro mě je jedno, jestli cyklista, cyklistika nebo cokoliv jiného.
2: Poslední věc mě zajímá. Cyklokros, bajky, obě disciplíny, které jsou náročné i na ten servis, na to, já nevím, prát drezy. Jak se pere dres mistryně světa? Pere se jinak.
0: No, úplně stejně se pere.
2: Ne, ty jako cyklista, který prostě jako, všichni máme k té duze obrovskou, jako obrovský respekt, a takovou jako posvátnou, jako nějakou emoci, tak když si poprvé jako držel ten trikot a špinavý po prvních závodech, dával jsi to do pračky s jinou emocí.
0: No, ale to trošku je to jinak, bohužel, protože vlastně to byl její poslední závod, kdy vlastně měla ten dres, takže vlastně ona v něm nezávodila. Takže prostě nezávodila.
2: Takže teď.
0: Ona si užila ale celou sezónu mistryně Evropy, takže si myslím, že i to má hodnotu, že něco podobného. No, tak kolikrát prostě před garáží hadice a vystříkat to a pak do pračky.
1: Je to stejné. Dobře. Moc krát děkujeme. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem tatínek Barbory a také Ondřeje Bukovského, Lukáš Bukovský. Moc krát děkujeme, že jste přišel do kilometrů.
0: Já taky moc děkuju a zdravím, mějte se naschanou.
2: Já díky za tuhletu, vlastně za tenhle ten vhled do té psychiky cyklistických rodičů, protože to je komunita, o které se tolik nemluví, ale je strašně důležitá pro rozvoj naší cyklistiky. Díky.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Fajn.
1: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
0: Hit týdne.
1: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto. Jak ďábel a Prada. Na 5. místě novinka Ellie a Ďábel a Prada. Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na 3. místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na 2. příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z 5. místa Calvin Harris a Jay-Z Satisfy.
0: Hit týdne.
1: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio Praha.
3: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
0: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Krásný den, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude zpěvačka Bára Baziková. 30 let byla v patách dokumentaristka Helena Třeštíková a vznikl časozběrný dokument s názvem Bára Baziková. A nejen o natáčení budeme mluvit už za pár minut.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Bára Baziková. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Říkám správně Baziková?
2: Ano,
1: Baziková, takže Baziková.
2: Jo, ale je to jedno.
1: 17. září vstoupil do kin snímek. Dokument o vás, ten se jmenuje Bára Baziková a Helena Třeštíková vám byla 30 let v patách. Je to
2: ano,
1: tak?
2: Je
1: to
2: ano,
1: tak?
2: Je to tak.
1: A já si říkám, jestli vám teďka nebude chybět Helena v zádech.
2: No tak ten film jsme dokončili už před 3 lety, takže natáčení skončilo, ale my jsme v kontaktu neustále. Jednak když se teda film střihal, ještě se z něho vyráběla vlastně pro televizi 3dílná série, která poběží příští rok na podzim. A vzhledem k té propagaci a následnému teda úspěchu na festivalu v Karlových Varech jsme teď v kontaktu téměř denně, protože neustále poskytujeme rozhovory, zúčastníme se různých regionálních filmových festivalů a vlastně jsme pořád spolu.
1: A jste už unavená z těch rozhovorů?
2: Z toho trochu ano. Kdybych bývala tušila a věděla, co to bude tedy obnášet, já myslím teda, že to nikdo netušil, tak bych si vzala volno a třeba bych celé září nekoncertovala, nebo bych prostě se nevěnovala jiným věcem, než jenom tomu PR, ale to se nedá nic dělat, tak snažím se to zvládnout, jak se dá. Dala jsem si limit, že 5 rozhovorů denně max. Jo? A ono toho totiž je strašně moc. Člověk se neuvědomuje, kolik máme televizí, rozhlasů,
1: podcastů,
2: časopisů, novin, různých webových serverů. Že vlastně je toho strašně moc, takže často jdu dělat rozhovor někam, o čem jsem neměla ani tušení, že to existuje.
1: Ale na druhou stranu je hezké, že o vás takový zájem nebo o tu práci, kterou jste vytvořili společně s Helenou Třeštíkovou.
2: To je hezké, samozřejmě.
1: To bylo smutné, těší. Kdyby se vám nikdo neozval.
2: To by bylo smutné, ale že to bude tak moc rezonovat. Víte, co byl úplně jako vlastně první naprosto nečekaný úspěch? Že náš film byl vybrán do toho mála festivalových titulů v Karlových Varech, protože jak mi pan Och říkal, tak vlastně jim přijde každoročně 1900 až 2000 filmů z celého světa, které oni musí všichni zhlédnout a pak z nich vybrat nějakých, já nevím, abych se nepletla, 15-20, které nasadí jako teda festivalové tituly. A

jedním z nich teda byl i náš dokument. To je obrovská podsta. No a pak nakonec, když se ve Varech promítal, tak nadšení, aplaus ve stoje několik minut a nakonec to vyhrálo diváckou cenu. Takže my s paní režisérkou jenom žasneme pořád. One, two, three, four.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Helena Třeštíková vás poprvé oslovila v roce 1996 a předtím jste se znali nebo neznali?
2: Osobně jsme se neznali.
1: Neznali. A když za váma přišla do té divadelní šatny, tak čím vás okouzlila, že jste řekla ano? Protože to není jednoduché pozvat si někoho s kamerou domů, vlastně do svého soukromí.
2: To není jednoduché. Ale tak já jsem samozřejmě dostala tedy avízo, že mě paní režisérka navštíví, protože projevila zájem se mnou natáčet. A já jsem ji znala samozřejmě z jejich kultovních časosběrných filmů. Její slavný cyklus Manželské etídy je skutečně fenomenální a výjimečný. A já mám český film moc ráda od mládí a Dokument obzvlášť. Takže pro mě to byla návštěva ikony a to, že mi nabídla spolupráci, tak pro mě byla veliká podsta. A já jsem nikdy neměla problém od té doby, co nějak veřejně působím nebo jsem veřejně známá, tak jsem nikdy neměla problém mluvit o věcech napřímo a na rovinu, i o třeba nepříjemných tématech nebo těžších situacích. Takže jsem věděla, že s ní to takhle bude nastavené, protože ona je režisér, který chce točit pravdu a ty lidské osudy bez příkras, takové, jaké jsou, bez nějaké stylizace, vlastně tak jako na syrovo, což mě vlastně vůbec nevadilo. Co je na tom kuriozní, že jsme vlastně ani jedna, ani druhá nevěděli, co budeme točit, protože když se dáte jaksi do práce na takovémhle projektu, který je v podstatě časově neomezený a má vyhlídky do budoucna na mnoho a mnoho let, tak vůbec nevíme, co tam bude a ten scénář píše sám život.
1: Život. A kolik hodin se natočilo, víte to?
2: Něco přes 100 hodin.
1: A já totiž uvedu jeden takový příměr. Byla tady Lenka Hatašová, fotografka, ano. A ta fotí. Je to tedy samozřejmě jiný způsob zachycení toho života, ale fotí Helenu Vondráčkovou, ano, její ano, v patách, ano. K tomu jubilu, k těm 80 letům a říkala, že vždycky se snaží být takovou neviditelnou součástí té práce. Ano. A v tu chvíli to funguje.
2: Ano.
1: Takže věřím, že i ta Helena vlastně tam byla a nebyla.
2: Přesně tak. Přesně
1: a díky
2: tak.
1: Tomu jste se otevřela.
2: Určitě. Já jsem o tom několikrát přemýšlela, že asi nevím o jiném režisérovi nebo režisérce, ke které bych byla takhle otevřená a upřímná. Protože od prvního momentu, kdy jsme se s Helenou seznámili, tak jsem cítila, jak je empatická, slušná, ohleduplná, taktní, citlivá, že i když zachycuje ten život bez příkras a natvrdo, tak ty informace nebo ten nazbíraný materiál nijak neznehodnocuje nebo nebulvarizuje, nikdy ho nezneužije. Vlastně všechno je tak, jak já dovolím. Ona sama mi řekla, až bude první verze střihu, že já sama mám skutečně to právo veta, co tam nebudu chtít dát nebo nechat, tak tam nebude. A my jsme si prostě byli hned na začátku blízké a přesně tak probíhaly ty návštěvy její. Ona přišla vždycky jenom s miništábem, což je jeden kameraman, jeden zvukář. A vždycky tak jako tiše pozorovala a zaznamenávala.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Bára Baziková a v rámci toho systému té práce a toho natáčení, tak mě zajímá, kdy Helena takzvaně vychytala ten moment, kdy vás půjde natáčet. Jak moc to bylo organické a jak moc připravené? V tom smyslu, že třeba jste jí řekla, hele, dneska bys mohla přijít, protože já třeba budu mít focení nebo nějaké natáčení.
2: Ano.
1: A nebo ona si určovala, kdy přijde a rámcově věděla, jaký máte ten diář?
2: Nevěděla, jaký mám diář. To skutečně nemohla vědět, protože současně s mým filmem neustále pracovala na jiných projektech. Ona paralelně točí dál manželské etídy a různé jiné portréty. Ty vyučuje na FAMU, takže ona je velice vytížena. Ale vždycky jsme si tak jako zavolali, někdy jsme si jen tak popovídali do telefonu, nebo se jen tak sešli u nějaké příležitosti, ale to natáčení bylo nepravidelné, ale víceméně v nějakých takových časových intervalech, abychom vždycky něco zaznamenali, nashromáždili nějaké informace a pokud zrovna ta konkrétní událost neprobíhala, tak jsem o ní mluvila, že jsem vždycky shrnula, co se za poslední dobu událo a takhle jsme to postupně skládali a točili jsme všechno možné, co jsem dělala doma v práci a vlastně až tím časozběrem, tím náběrem toho materiálu, té spousty materiálu, pak teprve se ukáže, co z toho je podstatné a co ne, protože často se nám stalo, že jsme točili něco, říkali jsme se, je, to je fajn, že to tam bude zaznamenané a pak to vlastně ztratilo v tom kontextu svůj význam.
1: A řekla vám Helena, proč si vybrala zrovna vás v roce 1996?
2: Řekla,
1: to byl ten hlavní důvod?
2: Protože tehdy četla můj rozhovor, kde jsem vyprávěla o tom, že vlastně žijeme doma opačný model, kdy já jsem vlastně živitel rodiny, já jsem jak se zajišťuju čtyřčlennou rodinu tím, že tedy jsem neustále v práci a vydělávám a tu rodinu zabezpečuji a můj muž, tatínek dvojčat, je vlastně na mateřské a je doma a stará se o ně. Taky to připadalo velice zajímavé a neobvyklé, tak vlastně na to téma chtěla se mnou točit, protože začala tvořit takový cyklus dokumentů, který se jmenoval Ženy na přelomu tisíciletí.
1: V té době chápu, že to nebylo úplně obvyklé, ale v současné době to celkem běžné je a už se nad tím nikdo moc nepozastavuje, že třeba táta zůstane doma s dětmi a máma vydělává peníze.
2: Mm-hmm. Bylo to velmi neobvyklé. Ale já si pořád přes všechnu vymoženost doby a vývoje doby a společnosti myslím, že maminka je prostě maminka a má k těm dětem přeci jenom nějaké větší citové pouto nebo větší vazbu a že i když ta žena dělá kariéru nebo prostě má profesi, která skutečně vyžaduje mnohem větší nasazení a časovou dispozici než jiné profese, tak by prostě měl ten tatínek nebo ten otec být tím otcem a být tím mužem, který tu rodinu zajišťuje, zabezpečuje, měl by být tou hlavou rodiny, že tohle si myslím, že bylo nějak kdysi nastaveno a že to má nějaký svůj důvod a já sama zpětně to hodnotím tak, že lituju toho času, který jsem musela strávit v práci a nemohla jsem ho strávit s dětmi. I když jsem se snažila jim to potom maximálně vynahrazovat, ale stejně toho lituju a prostě už mi to nikdo nikdy nevrátí a je to navždycky pryč.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a s mým hostem, což je Bára Baziková. Zveme do kina, běžte na dokument stejnojmenný Bára Baziková. Natáčela ho Helena Třištíková. A mně se líbí, že vy, když jste viděla takzvaně tu kontrolní projekci, kdy možná Helena třeba čekala, že řeknete, no tak ale možná tuhle scénu vystřihni, tak vy jste nic takového neudělala a řekla jste, no tak to napsal sám život a bylo by asi blbý tam něco z toho střihat. V životě se taky nestřihá.
2: Ano, přesně tak, takhle to bylo. I když teda ten první pocit byl dost...
1: Jaký?
2: Útrpný. Protože vidíte spoustu věcí, třeba na které jste už zapomněla, nebo nějaké detaily nebo tak a stydíte se. Je to nastavené zrcadlo. Říkám tam věci, které už si dávno nemyslím. Jsem svědkem různých chyb a špatných rozhodnutí. Prostě dneska s odstupem času, s tím mentálním odstupem to vidíte úplně jinak a udělala byste to jinak. No ale tenkrát to bylo takhle a udělala jsem to takhle, takže aby to bylo pravdivé, tak jsem skutečně nechtěla vystřihnout nic i s těmi chybami, protože právě ty chyby to jaksi okořenily a ty špatné zážitky tam prostě do té mozaiky patří.
1: No kdybyste byla dokonalá, tak to asi nefunguje, ne?
2: Já myslím, že nikdo nejsme dokonalí, že každý máme chyby a já myslím, že kdyby paní režisérka natočila film o komkoli jiném, tak to bude stejný příběh, protože jsme jenom lidé, nejsme roboti, zatím teda, tak chybujeme, občas šlápneme vedle a určitě každá ta chyba vás, jak jste říkala, to tě nezabije, a každá ta chyba vás někam posouvá, něco vás naučí. Jo? Vlastně každý konflikt vlastně má nějaký jaksi terapeutický význam nebo nějakou výpovědní hodnotu, že si řeknete, tak tohle jsem podělala s prominutím a příště už to prostě neudělám, protože už to vím.
1: Já jsem se podívala i na 13. komnatu s vámi a Michal Pavlíček tam řekl, když vedle sebe nemá lodivoda, tak se ztratí. To o vás řekl, ale možná to myslel na tu určitou dobu, kdy jste spolu spolupracovali. Mm-hmm. Ale jak si to vykládáte teď zpětně, tahle jeho slova, kdy on vás znal hodně dobře?
2: No on, myslím, to myslel spíš, co se týká hudby, protože já jsem v té hudbě byla hodně, a to jsem vlastně do dneška velmi roztříštěná, já jsem žánrově hodně rozmanitá a hodně nezařaditelná. Já vlastně všechny ty projekty a styly, které jsem vyzkoušela nebo absolvovala, opravdu mám od zdi ke zdi, není tam žádný jednotný směr. A často jsem se v tom jako utápila, protože jsem právě sama nevěděla, kudy a jak jít, a že pro mě byl vždycky důležitý nějaký ten šéf, nějaký ten kapelník nebo dramaturg nebo manažer, který mě trochu tak nějak jako nasměruje. A myslím si, že částečně to myslel a platilo to tedy i na ty partnery, že já jsem vlastně neuměla být sama sebou, mm-hmm. že jsem vždycky se těm partnerům podřizovala, že jsem jaksi potřebovala, ale vlastně nepotřebovala, ale stavila jsem se do takové role, že jsem chtěla, aby mě někdo jaksi vedl, aby k němu mohla vzlížet, a taky jsem se pro toho partnera maximálně obětovala a úplně jsem se mu podřídila. Vlastně, co řekl, tak to jsem dělala a to si myslím, že není dobré. To jsem ztrácela vlastně sama sebe a tu svou identitu.
1: A v rámci té hudby, tak abychom si to dokázali představit, tak o jakých typech připomínek mluvíte, když je tam potřeba ten kapelník, aby vás nějakým způsobem jako zpěvačku nasměřoval?
2: Mm-hmm. Tak protože já jsem strašně roztříštěná, mám strašně moc rozjitřené emoce, já jsem vodnář, takže všechno strašně prožívám. A prostě přijdu se šílenou spoustou nápadů a sama nejsem schopná určit, který z nich je ten správný nebo ten pravý. A co se týče stylu zpěvu nebo výrazu, tak taky jsem schopná prostě zaspívat 100 různými způsoby jednu věc a sama nevím, která je ta pravá. A tady vždycky právě byl buď Martin Němec, to byl vlastně jako šéf kapely Precedence, nebo potom Michal Pavlíček, který vlastně jako uměl mě nějak jako pivecky nebo hudebně skrotit a ukočírovat a vybrat vždycky z těch mých nápadů ten nejlepší.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a já jsem vyhodila na Instagram takovéto otázkové okno a přišla tam ale fakt krásná otázka. Jak by si, kdyby Bára se mohla v čase vrátit, tak jak by si užila Jesuse ve spirále s tím, co teď ví, co umí a jaké má zkušenosti? Kdybyste se přenesla do toho roku třeba 1997.
2: Mm-hmm. No, to by bylo zajímavé.
1: Jak by vypadal ten den a vlastně i noc?
2: No jasně, nikdy na to myslím před spaním, že by bylo hezké cestovat v čase a vrátit se tam. No tak vykopla bych tu Báru, co tam je, že jo?
1: Tu neskušenou,
2: zamkla bych ji někam do sklepa a stoupla bych si místo ní. No, dělala bych spoustu věcí jinak, že jo? Ale to je právě to, že to nejde a že už se vracet člověk nemůže a nemůže vlastně nikdy být bezchybný a dokonalý. No ale jenom pro ten svůj pocit, pro tu atmosféru, pro ten zážitek bych se tam ráda vrátila, aspoň na jeden den. Prostě jet do toho divadla, zase jít do té šatny, převlíknout se a jít na ten písek. My jsme hráli v písku, že jo? A slí si to představení zahrát znovu. Po představení jsme seděli vždycky dole v takovém klubu. Všichni jsme byli prostě více než 30 let mladší, bohužel i někteří kamarádi už nejsou mezi náma, tak bych si to tak jako vychutnala s láskou a s nostalgií.
1: A zašla jste si teď do nové spirály?
2: Byla jsem tam krátce po jejím otevření na modní přehlídce české značky La Formela a můžu vám říct, ten úplně první moment, když jsem tam vešla, tak skutečně jsem se neubránila slzám.
1: Fakt? Nostalgie?
2: A jako fakt se mi sevřelo srdce, protože to tam člověk vnímá. Jako 4 roky života non-stop, kdy jsme fakt hráli 4 roky bez jediného volného dne. Jo, pondělky teda byly volné, vždycky byly volné pondělky, ale Vánoce, prázdniny, prostě všechno prostě bylo v rámci představení, soboty, neděle dvakrát. Takže skutečně to byly 4 roky intenzivního života a mám na to nádherné vzpomínky. Bylo to něco opravdu mimořádného. Ty 90 byly takový fakt jako intenzivní.
1: A když to řeknu úplně na placato, tak to byl ve své době a vlastně teď, i když na to vzpomínáme, tak nadčasový kus, to, co se to tehdy byl, to podařilo bylo. Udělat. A
2: předpokládám, že byste ještě nebyla na světě. Bylo to, protože vlastně po revoluci se všechno začalo, že jo, měnit, otevřely se hranice všem možným projektům, že jo, vlastně najednou byla zelená pro všechno možné, co do té doby nesmělo být, nebo bylo dokonce zakázané. Uvolnil se trh i finanční, že jo? Takže nastala velká změna, že sem přicházely světové tituly. Prvním byl vlastně ve Vinohradském divadle muzikál Bídníci a hned po něm jsme šli my, kdy tedy producenti si jeli do Londýna původně pro jiný titul, ale ten zrovna nebyl jako k mání, tak jim nabídli místo toho Ježíše, Jesus Christ Superstar, tak oni si tu licenci tedy koupili, vzali si úvěr
1: a vyplatilo se
2: a vůbec tenkrát nikdo netušil, že to budeme hrát tak dlouho. My jsme to tenkrát přijímali jako práci na letní prázdniny, že na červenec, srpen budeme mít takovouhle hezkou práci a že se to takhle rozjede, to nikdo nečekal a fakt si myslím, že ve všech aspektech, jak nastudování, orchestrace, aranžmá, obsazení, režie, choreografie, texty fantastické, že všechno, kostýmy, že všechno bylo opravdu tak perfektní a tak nadčasové a kvalitní, že opravdu ten titul pořád tady vede, že i když se už vytvořilo desítky dalších a dalších titulů, i původních českých titulů, tak zatím toho Ježíše nikdo netrumfnul.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se jmenuje Bára Baziková. A co se bude, Báro, dít, až skončí všechny ty věci kolem té premiéry? Báry Bazikové.
2: No tak život půjde samozřejmě dál. Já normálně koncertu mám až do konce roku docela hodně vystoupení. Zase to kulminuje samozřejmě v adventním čase, i když letos jsem to omezila, protože posledních pár let to bylo tak, že jsem se snažila všem vyhovět a všechno slíbit a všechny nabídky přijmout, takže jsem zpívala denodenně a procestovala jsem tisíce kilometrů a pak jsem u štědrovečerní večeře usínala a pak celé Vánoce prospala. Tak to už nechci. A omezila jsem to. No a já nikdy nějak moc neplánuju dopředu. Většinou to nechávám plynout a musím říct, že jsem měla vždycky takové štěstí a vážím si toho, že vždycky ke mně ty projekty nějak prostě přicházely sami. Nebo sami ne, ale prostě, že jsem nikdy nemusela vyvíjet nějaký zájem nebo nějaký tlak, že vždycky. A teď tedy po této slávě zase přicházejí různé nové nabídky na nejrůznější zajímavé projekty, takže pořád je co dělat.
1: A je pravda, že s Helenou Třištíkovou vlastně vyšel už dokument v roce 2001, Bára B, a tam přesně takový moment zachytila, že vy jste o nějakou práci přišla a pak zazvonil telefon, ona přesně i ten moment zachytila, ano. A vy jste to okomentovala. No a to se přesně děje.
2: Ano,
1: něco prostě odpadne a něco přijde.
2: Něco přijde.
1: Je to takový zákon toho života.
2: A já si myslím, že člověk by neměl, jak se říká, tlačit na pilu, že by měl určitý věci prostě přijímat s pokorou. A často se to stává, že když
1: ale vydržet to vákuum. Když se zrovna nic neděje.
2: Trpělivost to chce. Prostě většinou, když něco moc chcete, moc si přejete, tak v momentě, kdy to tak nějak jako pustíte, necháte to volně plynout, tak ono si vás to najde. Ale nesmíte tlačit a drtit a vynucovat si to a někde prostě potom pátrat a prostě slídit.
1: A volat to už vůbec nemá smysl.
2: Ne.
1: A poslední otázka, ten film by se vám líbil? Kdyby vás obsadili jako herečku třeba.
2: Ježíš, to bych chtěla, no ale no. Mně už se to povedlo, mně už se to děje. To je potřeba zmínit, že vlastně já už jsem dostala takovou jako skutečně první hereckou roli, sice malou, ale opravdovou. A ten film bude mít teď v říjnu premiéru, je to český film režisérky Lenky Kny a jmenuje se Tango pro tři. Mám tam pidi roli, ale hrozně mě to bavilo. Hraju tam majitelku televizní stanice. A pokud by přišla nějaká větší role, ještě Honza Hřebejk mi nabídl takovou malou roli v jedné televizní sérii, kdyby přišla nějaká větší role, tak to bych si fakt jako
1: s chutí
2: užila. Ale nechávám to plynout. A když nepřijde, tak se taky nic nestane.
1: Já jsem si, že řeknete, tak si to napíšu sama. Psát umíte.
2: No, nevím. Možná.
1: Necháme se překvapit. Se mnou byla Bára Baziková a já vám moc děkuju za rozhovor.
2: Já taky děkuju za hezký povídání.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.